s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

zmizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

0: Dnes se společně v pořadu Na cestě opět vrátíme do Mohelnice na loňský Folkfest a bude to už 15. pokračování a bude poslední. Jak jsem slíbila, zvu vás ke společné návštěvě koncertu kapely Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Úsměv

всякий вздор. Так едьте, если можете, Señor. Señor, Señor, radši odpojíme tyhle dráty, odvalíme všechny tyhle páty. Tohle místo ve mně dusí každej por. Tak na co, kruci, čekáme, Señor?

0: kytaru Radek Hávka. Na bicí Martin Novák. Na basu Tomáš Liška. A na banjo Luboš Malina. Teď zrovna na mandolínu.
1: A náš zpěvák a skladatel Robert Křesťan.
2: Posloucháme záznam vystoupení druhé trávy s Robertem Křesťanem. Nahrávka se mi natolik líbila, že jsem do pořadu Na cestě zařadila celý koncert, který je autentický, skladby znějí trochu jinak než na albech, mají svou neopakovatelnou atmosféru. Robert už představil jednotlivé muzikanty druhé trávy. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout taky dvorního zvukaře druhé trávy Chryse Schuta, který doplňuje muziku různými efekty a dotváří tak atmosféru. A vřele doporučuji návštěvu některého z koncertů druhé trávy doplněného videomapingem, který vytváří Linda Arbanová.
0: Odpočiň se, Sáro, obrať list.

0: Děkuji mockrát.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam koncertu Druhé trávy, kde už o 15. návrat na loňský 6. ročník Mohelnického folkfestu.

prostě hořela čísla. Plynem jsem zas neměl co říct.

15. pokračování poslechu záznamu Českého rozhlasu Olomouc z 6. ročníku Mohelnického folkfestu v pořadu Na cestě posloucháme dnes koncert Druhé trávy. A protože 7. ročník se rychle blíží, vězte, že na Roberta Křesťana a Druhou trávu se můžete těšit i letos. Měli by na folkfestu vystoupit v sobotu 29. srpna večer, vlastně už tradičně. A doufám, že zahrají i něco z připravovaného nového alba Memphis, natočeného přímo v Americe.

jazykem hrana, nebo vidíš, jako bys tu byla nekonečný palindrom, kdybys mě zabila. Tak vážně nevím, co ti vadí, ty volská jsi byla. S hlasem pevným, jako zvon, jako bys cítila, že se ti v prsou líjadí.

co kráčí, dívenko spanilá, ale silná jako hrad, je to snad postela, nebo vavřín v květináči, nikdy si nebyla.

mě zabil se srdcem proměněným v kámen, sekerou do týla. A já bych běžel smrti vstříc, krajková mantila by se ti svezla z holých ramen, krásná jí zvěsila.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď rozloučíme s druhou trávou z koncertu, který odehrála na loňském Mohelnickém folkfestu. A od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
0: Humoriáda.
3: Jak můžeš bejt tak krutá?

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudebník. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takovej fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena řekla, on je takový dědek. 45
0: no,
1: let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás beru, nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda. Vypadá je to přirozeně, přirozeně, že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat ne, a to... čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: A je to, mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně všechny kanály televizní.
1: Ano.
0: Tak tolik o Ondřeji Brouskovi. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tý mý do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve. No, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďko byla neděle, já veterina, je, Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No, tak to, dopadlo to dobře.
0: Bylo to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
1: Nelíbila se mu.
0: Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousali pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, Žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma Žena a lednička, to se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. Manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v té ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já se asi kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... Já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, že si to domluvili. Že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojuhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. Já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom její trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
1: Jo,
0: jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku. No. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný. To ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky. Tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde stačí, je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nebyl. Tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: V dnešní Humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, voleb Bicháčko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Vážně? Černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zeníka vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No uvidíme,
7: ano,
4: kdo
7: děkujeme.
4: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
7: Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale já bych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry. Mějte se.
7: A shledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, já by jsem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se. Dobré odpoledne. Haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Pouštevna, prosil bych pana Nepila.
4: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil,

0: se narodí a dříve než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici.
3: Já byl
2: mladšího bráchy.
3: Ano. Jak moje sestra Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk. A já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: ti z Jojo Bandu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojo Bandu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaný, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší než tou
3: no,
2: segrou,
3: právě
2: tamhle
3: se
2: někde pubertální. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova, jedna z hvězd, je s námi ve studiu, Otakar Brousek. Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
2: Miloslav z Karviné, dobrý den, pane
3: Dobrý
2: Brousku.
3: Den.
2: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
2: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
3: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpívali bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena Trace, a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno.
3: Máme
1: a děkujeme.
3: Zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Zmojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás, zapsáno.
3: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty. Že
3: pro anekdoty.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
3: My to slyšíme,
1: my
3: že
1: víme,
3: nás
1: že tam
3: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin Zrňovská. Mhm. Dejte prosím vás Bčko.
1: Bčko, anekdoty.
3: Bčko, samozřejmě.
7: Anekdoty, ne?
3: Ano.
1: No, tuž dáme.
3: Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík. Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
10: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
11: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slzel z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil.

0: Že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
3: no
2: teď. No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
3: Já bych anekdoty klidně.
2: Zůstal by.
3: Já bych zůstal.
2: Nás v rozhlase.
3: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
2: Mm-hmm.
3: A je to pravda.
2: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
3: Jo?
2: S Václavem Vidrou.
3: Je, s Vaškem,
2: s
3: no
2: kolegou,
3: jo.
2: Vaším,
3: no, tak Vašek jich zná hodně.
2: Tak jsme navázali volně.
3: Ano.
2: Přátelé, výběr je dán. Anekdoty nebo Jiří Krampol. Hlasujte SMS-kou Humor, mezera A nebo B, číslo 90 011 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Broušku?
1: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
0: To je to, co je teď ten velkofilm?
1: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní o odcházení ze života spíš, tak by se dalo říct, taková vážná, no Němec.
0: Ale vrátíme se k té Odyse, ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska a jeho příběhy Odyse.
1: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně jím přepsal.
0: Namluvené, pane Přesný.
1: Dobře.
0: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
3: Tady vás Tina Sknová.
0: Ano.
3: A prosím vás, aby Ačko.
0: Výborně. Děkujeme pěkně.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
4: Dobrý den, pánové. Tady František Helbenblatomal. Zdravím vás oba.
0: Dobrý den.
4: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
0: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
1: Já velmi děkuji.
5: A Mája, moc pěkně vás zdravím. Máme vás moc rádi a já tedy pro ty anekdoty bych ráda.
0: Dobře, hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
0: Děkuji. A
6: já bych hlasoval pro pana Krampola.
0: Máme zapsáno a děkujeme.
6: Chlapi, když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
1: Ano.
6: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novin na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka pokloní po filce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
0: No jo, doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
7: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
8: Jo.
7: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. Bo a jak mi lidé desítku, tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pověl, a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, a ten první se rozčílí a přijde k němu a podá: ty jsi si ze mne dělat srandu? A on povídá: tebe ne, z něho.
8: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
7: Ano, prosím.
8: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost a kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu, zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
9: Vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
7: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá, chobotnici. A ona povídá, není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne, že vy mě chcete znásilnit? On povídá, bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá, já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botiči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak, recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se hledat, co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop-hop trop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert. Potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, stihnout, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V katalogu prací jsou nově pír pracovníci. V Hranické propasti se utopil při průzkumném ponoru potápěč. Nových případů žloutenky typu A v červenci v Tuzemsku ubylo. Dnes má být zpočátku zvětšená oblačnost, postupně však mraků ubyde. Teploty do 26, na jihu do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Vznikla nová pracovní pozice PIR pracovníci. Do katalogu prací je zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. PIRem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá osobám procházejícím podobně těžkým obdobím. Jen tento požadavek ale podle zdravotnických odborů nestačí.
2: PIRi můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
3: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
2: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
4: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
2: Požadavky na PIRy si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jeskyní potápěč se utopil v Hranické propasti na Přerovsku. K tragédii v této nejhlubší zatopené sladkovodní jeskyni na světě došlo ve středu při průzkumném ponoru. Případem se zabývá policie, potvrzuje její mluvčí Miluše Zajícová.
5: Jeden z účastníků průzkumu, muž ve středních letech, prováděl ponor a v určený čas se nevynořil. Pátrání po potápěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
0: Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 14 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Dvouleté měření lázeňských odborníků potvrdilo, že u vodopádu v Karlově Studánce v Jeseníkách je až o několik stupňů chladněji než na jiných místech v obci. V tropických dnech sem za úlevou od horka míří řada návštěvníků, včetně osob s dýchacími obtížemi. Ochlazení podle lázeňského balneotechnika Tomáše Kocmana způsobuje nejen proudící voda, ale také stín korun vzrostlých stromů.
6: My jsme měli automatickou měřící stanici přímo tady a to měření bylo prováděno každých 10 minut. Se teplota a vlhkost vzduchu a tím pádem máme dokázáno, že skutečně u vodopádu Bílé Opavy je nejchladněji. Je to ta schlazující veličina té proudící vody, ta voda má teplotu třeba 8 stupňů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové včera na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů.
1: Počasí.
0: Teď ráno čekáme na střední Moravě ještě zvětšenou oblačnost, na jihovýchodě území s doznívajícím deštěm. Od západu bude mraků ubývat, teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Mírný severní až severovýchodní vítr odpoledne zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Poblíž centra Šumperku je kvůli opravám vozovky uzavřená část ulice Žerotínova, a to v úseku od okružní křižovatky po ulici Slovanská. Objížďka je vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zelená vlna.
7: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 7. srpna a svátek má dnes Lada. Vše nejlepší, víkend je před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout. Vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Za chvíli budeme vzpomínat, čeká nás kalendárium a hrajeme písničky, které nestárnou. Léto, jak má být, bude právě teď zpívat Karel Zich. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 17:45. Dobré ráno, snídáte-li dobrou chuť. No a na řadu v našem vysílání přichází právě teď kalendárium. Pojďme zazpomínat na léta minulá.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 7. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, 6:15 a svátek má dnes Lada.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Kajetána, otvírá se stodol brána. No dnes přehánky i sluníčko a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 22 stupňů, 20 stupňů v Postřelmově, po dešti, vzkaz od Hanky, ta se chystá do práce, ať se v ní daří. A 20 stupňů také v Hranicích, napsala Pavlína.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 5:30, dobré ráno. Bez střechy a se zasypaným sklepem, za to s novým schodištěm, tak aktuálně vypadá budova bývalé pošty v centru Němčice nad Hanou na Prostějovsku. Dělníci ji postupně přestavují na sídlo městského úřadu. Radnice přitom v budově už kdysi fungovala.
1: Máme tady zbíječku?
2: Máme.
1: Tak ho zapni a začni bolkat.
3: Přízemí bývalé a také budoucí radnice v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku je se mnou stavbyvedoucí Tomáš Alán.
4: Veškeré příčky jsme dali pryč, vybouraly se podlahy. V této chvíli se vybourává střecha, stará krytina, krov, všechno pryč. Bude se nahrazovat novou.
3: Tady vlastně nad námi chybí i původní strop.
4: Ano. No, nahradilo ho vlastně schodiště a bude tady nová výtahová šachta.
3: Je tu s námi také nezávislý starosta města Martin Ernst. Popisuje, že aktuálně se z budovy stalo staveniště.
5: Skoro nic uvnitř budovy není. Třeba vidíme tady to schodiště, ale byly vybourány příčky, zrušeny místnosti.
3: Dělníci museli také zasypat sklep. Místo něj bude výtah.
5: Jelikož budova budoucí radnice bude bezbariérová, tak tady před námi bude potom vystavěn vlastně výtah, aby se lidi dostali i do těch pater nad námi.
3: V přízemí budou kanceláře jednotlivých odborů.
5: Na vrchu v patře budou potom kanceláře starosty, místostarosty, tajemnice, paní asistentky plus další kanceláře dalších odborů. Pak tam bude obřadní místnost a v podkroví potom zasedací místnost například.
3: V budově se v minulosti postupně vystřídal pivovar, městský úřad, pošta nebo pojišťovací kancelář. Teď se do ní zpátky vrátí radnice. Práce by dělníci měli dokončit za rok. Z Němčic nad Hanou Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Radim Šváb.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem tohoto měsíce v něm odpovídalo přes 1000 respondentů. Vyšší podporu má zákaz mezi rodiči školních dětí. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a účinný má být od příštího školního roku. Benzín Natural 95 v Olomouckém kraji od minulého týdne mírně zlevnil v průměru o 10 haléřů, nafta naopak výrazně zdražila o 4,80 haléřů. Liter Naturalu se tak u čerpacích stanic v regionu prodává za částky okolo 42 korun 27 haléřů. Za naftu dají motoristé o přibližně 2 koruny 50 víc. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít dnes pohřeb se státními poctami. Poslední rozloučení začne v 11 hodin dopoledne ve Strašnickém krematoriu v Praze. Na pohřbu zazní hymna a také 3 čestné salvy. Vláda o této formě posledního rozloučení rozhodla se souhlasem Knížákovy rodiny. Milan Knížák zemřel na konci minulého měsíce ve věku 86 let. Návštěvníky jeskyně na Špičáku, Supíkovic na Jesenicku budou při prohlídkách doprovázet moderní audiovizuální prvky, včetně videomappingu. Cílem je přiblížit poutavým způsobem historii a podobu těchto podzemních prostor. Proměna prohlídkového okruhu, jehož součástí je i nové zázemí pro turisty, vyjde na bezmála 19 milionů korun. Až 60% nákladů by měla pokrýt evropská dotace, uvedl mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš. Ze sportu. České volejbalistky úvodní přípravný zápas před mistrovstvím Evropy vyhrály. V Brně včera porazili Rumunsko 3-0 na sety. Počasí. Teď ráno čekáme na střední Moravě ještě zvětšenou oblačnost, na jihovýchodě území s doznívajícím deštěm. Od západu bude mraků ubývat, teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor si dejte na dálnici D46 mezi Prostějovem a Olomoucí. Na 33. kilometru se střetlo osobní auto se zvěří. Nehoda blokuje pravý pruh.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 3 minuty po 17:30 přeje dobré ráno.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté. Dobré ráno, probouzíme se do sobotního dne, těšíme se do pátečního dne, těšíme se na sobotu a na

0: neděli na víkend, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tak pojďme na vaše vzkazy. Jarmila z Rapotina píše, že se chystá na víkendovou dvoudenní výstavu mečíků. Bude v Kulturním domě k vidění tam řádově stovky květin a výstava bude otevřená v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli pak od 9 do 15 hodin. V sobotu na Pile v Ptení bude připravená akce pro všechny generace. Děti si užijí tvořivé dílničky, skákací hrát, soutěže nebo bublinovou show a dospělí pak koncerty, tombolu a občerstvení. Začátek ve 14 hodin, napsal Josef. Přerovské výstaviště bude v neděli patřit tradiční chovatelskému setkání burze okrasného ptactva, drůbeže králíků, holubů a domácích zvířat. Začátek je v 6 hodin, píše Filip. Děkuji za vzkazy, těším se na další. Připomínám SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 7. srpna, svátek má Lada a za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. No dnes přehánky i sluníčko a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, tak to mi píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Břeťa ze Štítů píše, zataženo bez kapky deště hodně dní, 17 až 19 stupňů, vítr od 7 do 22 kilometrů za hodinu, v bouřkách do 70 km za hodinu. V Mohelnici máme dnes po ránu 19 stupňů, zataženo, fouká severní vítr a čekáme na déšť. Zdraví Naďa. Bohdíkov, zataženo, mírný vítr 20 stupňů, napsala Vlaďka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Radim Zapletal ve své dílně v Lipníku nad Bečvou stavěl lodě pro řadu divácky úspěšných a oceňovaných filmů a seriálů, jako například Čarodějka, Aféra s náhrdelníkem, Mlhy Avalonu, Vikingové nebo Hra o trůny. Aktuálně se podílí na tvorbě koprodukčního snímku Válka s mloky, který kombinuje reálné prostředí s animací. Suchozemce, kterého práce vede na vodu, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6 hodin. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme znovu mluvit o ztrátě čichu, tedy o tom, když najednou zjistíte, že ráno necítíte omamnou vůni kávy, při vaření vás nepotěší vůně cibulky nebo masa.
2: Možná se vám stává, že se čich zeslabil nebo vytratil úplně. Něco není v pořádku a vy jste z toho nesví.
1: Pak se to dnešní povídání v naší poradně bude týkat právě vás. Zvolili jsme téma, které tu už před časem bylo, ale nestihli jsme odpovědět na všechny vaše dotazy.
2: Tak to dnes napravíme. Stačí poslouchat po 13. hodině naše vysílání a pořád vesele a zdravě a dozvíte se vše o ztrátě čichu.
1: A nezapomeňte, že náš pořad je i na internetu na stránce www.veseleazdravie.cz a jsme taky na Facebooku.
2: Tam najdete moje tipy, rady, povídání a odkazy na už odvysílané díly. Staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne u tématu ztráta čichu a co s tím.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Vedení Němčic nad Hanou plánuje investici do nového bytového domu. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Kvůli nedostatkům v aplikaci Jenda mohou znevýhodnění lidé přijít o bydlení, varují předtím neziskové organizace. V Česku se od ledna do července prodalo meziročně víc automobilů. Děti se mohou v jeseníku vydat na novou pohádkovou stezku. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, postupně však mraků ubyde, teploty do 26, na jihu až do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným osobám stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti je utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
3: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
4: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z Armády Spásy jde o velké riziko.
5: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
4: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% více než za stejné období loni. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Prodeje rostly ve všech kategoriích, včetně plug-in hybridů a elektroaut. V Němčicích nad Hanou na Prostějovsku připravují stavbu nového modulárního bytového domu. Městští zastupitelé schválili změnu územního plánu, která umožní jeho výstavbu na pozemku po bývalých jeslích. Budování objektu by mělo začít v příštím roce. Vznikne v něm 22 bytů. Podle nezávislého starosty Martina Ernsta budou sloužit lékařům, mladým rodinám a jako sociální bydlení.
6: Město Němčice nad Hanou disponuje některými bytovými domy, které vlastně v současnosti také se dokončují rekonstrukce jejich, ale zároveň město se tímto způsobem snaží získat mladé rodiny do města, nové obyvatele nebo podpořit i stávající mladé rodiny, aby měli kde bydlet.
2: Dělníci dokončili ve Smetanových sadech v Jeseníku lesní pohádkovou stezku. Jedná se o jeden z projektů, který si přáli obyvatelé města v rámci participativního rozpočtu. Stezka vyšla na zhruba 350 tisíc korun, upřesnila mluvčí radnice Markéta Kaňová.
7: Na trase najdou návštěvníci celkem 8 dřevěných zvířátek, která jsou spojena s tímto krajem. Také tam najdou naučné panely, ty jsou spíše pro menší děti, kromě stručných informací o zvířátkách, tam jsou také hravé úkoly nebo zajímavosti, které jsou stažené k jeseníku.
1: Počasí.
2: Teď ráno čekáme na střední Moravě ještě zvětšenou oblačnost, zpočátku výjimečně i s doznívajícím deštěm. Od západu bude mraků ubývat, teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 18. Mírný severní až severovýchodní vítr odpoledne zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním pracem se nedostanete do Horky nad Moravou ve směru od Olomouce, Řepčína a Křelova. Objížďka vede přes Křelov a Skrbeň.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, máme tady pátek, víkend je před námi, no to se hned radostněji vstává. Jestli nemůžete probudit vaši mysl, tak si zkuste vzpomenout, co budete rádi a značením dělat o víkendu a klidně mi o tom napište na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše další vzkazy uslyšíte už do 16:15. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Jsi bude právě teď zpívat Petr Rezek. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Úrodu na polích a vývoz surovin sledovali novináři i před 100 lety, kdy pravidelně o situaci informovali své čtenáře v Československu. Jak to vypadalo v srpnu roku 1926, ví díky jejich článkům Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Informace nebyly radostné. Čtenáři se dozvěděli, že za prvních 6 měsíců roku 1926 klesl vývoz v porovnání s předchozím rokem o 1 miliardu. A následovala konkrétní čísla. Na uhlí a dřevo jsme pozbyli 358, na bavlně 267, na vlně 131 a na cukru 197 milionů korun. Klesl vývoz do Německa, Rakouska, Anglie, Rumunska, Itálie, Polska, Ruska, Belgie a Egypta. Jinak tomu bylo jen s vývozem do Maďarska, Jugoslávie, Ameriky, Švýcarska a Francie. Celková situace byla o to citelnější, neboť následkem stálých dešťů se očekávala nižší úroda. Seno zůstávalo na loukách a ohrožena byla i otava. Bylo jasné, že úroda obilí bude o 20% nižší, žně ostatně začaly o 2 až 3 týdny později. Na mnoha polích stála ještě voda. Řepy mělo být až o 30% méně, v zatopených krajích dokonce až o 70%. Novináři konstatovali, že celková národohospodářská a finanční situace bude poklesem vývozu a neúrodou značně stížena.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 7. srpna, 7:45, no a svátek má dnes Lada.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. No dnes přehánky i sluníčko a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov oblačno 22 stupňů, tolik naměřila Majka. Šternberg 20,5 stupně po dešti, hlásí Josef, a Uničov 21 stupňů, oblačno. Venku něco mezi osvěžením a prádelnou. To už je vzkaz od Evy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi. A tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Zítra můžeme vyrazit na komentovanou prohlídku Jeseníku, čeká nás 2-kilometrový okruh, během kterého poznáme nejen významné památky, ale i příběhy osobností a událostí. Sraz je v 10 hodin před Jesenickou katovnou, tip poslal Mirek z Jeseníku. Hlavní náměstí ve Šternberku bude mít v sobotu venkovské trhy od 7:30 ráno do 12:30 odpoledne, píše Věra. Chystáme se zítra na kole z Bludova na Bouzov a zpět, to už píše Jiřina, přeji dobré počasí a hodně síly. Vítku budu trhat a zvařovat broskve a když vyjde čas, tak zajedu na kole na návštěvu kamarádky v Sudkově, napsala Jana z Nového Malína. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Radim Šváb.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Kvalita vody v Plumlovské přehradě na Prostějovsku se od posledního měření zhoršila. Hygienici už označují stupněm 3 z 5 bodové škály. Lidé by se měli po koupání osprchovat. Voda v jezerech Poděbrady nedaleko Olomouce je stále čistá, označená stupněm 1. Včera to oznámila krajská hygienická stanice. Tuzemskému průmyslu se letos v červnu dařilo. Jeho produkce meziročně vzrostla o 4%, nejvíce od loňského prosince. Proti květnu byla vyšší o zhruba procento. Rostla přitom většina průmyslových odvětví. Dařilo se hlavně výrobě dopravních prostředků, elektroniky anebo kovových výrobků. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí přibližně jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a nynější sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podle České ovocnářské unie by celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Pracovníci olomouckého dopravního podniku mohou využívat 4 nová služební elektroauta. Nahradili dosavadní dieselové vozy. Investice přišla na bezmála 4 miliony korun. Část nákladů podle informací dopravce pokryla dotace z Národního plánu obnovy. Ze sportu. Český tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj série Masters v kanadském Montrealu do osmifinále, když Belgičana Blokse porazil 6-3 a 6-2. Počasí. Teď ráno čekáme na střední Moravě ještě zvětšenou oblačnost, zpočátku výjimečně i s doznívajícím deštěm. Od západu bude mraků ubývat, teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Až do konce tohoto měsíce je v Olomouci uzavřena frekventovaná ulice Slavonínská, a to zhruba v místě křižovatky s ulicí Fischerova. Objížďka vede přes ulice Švajcerova, Velkomoravská, Rooseveltova a Střední Novosadská.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vedení Olomouce plánuje přemístění frekventované autobusové zastávky u nepřehledné křižovatky na Svatém Kopečku. Podrobnosti o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Obyvatelé a návštěvníci Olomouckého svatého kopečku by se mohli dočkat přemístění frekventované autobusové zastávky u tamní nepřehledné křižovatky. Přesun o několik metrů dál plánuje vedení města. Po změně lidé z městské části volají roky.
1: Já jsem právě byla svědkem velmi nepříjemné a nebezpečné situace. Ta se tady asi opakuje každý den.
2: Ano, určitě. Automobilisté objíždí ten autobus, aby zrychlili svou cestu, ale vyjíždí do protisměru. A protože se nacházíme blízko zatáčky.
1: Ta je hned tady za našimi zády.
2: Ano, tak vlastně ta situace je tady komplikovaná. Je tady velký pohyb turistů, automobilů a návštěvníků restaurace svatého kopečka. A prostě vzniká velice riziková situace.
1: Popisuje mi situaci předseda komise městské části svatý kopeček František Prášil.
2: Současná stávka je umístěna v velice rizikovém místě. Byly tady už nějaké nehody, ale nikoli nějaký vážný nebo nedej bože fatální.
1: František Prášil krokuje místo, kde by zastávka měla nově stát, a to mezi budovou arcibiskupství a zahradou sousedního hospice.
3: Dva, tři. By měl stát autobus takhle. Aha. 3 metry potřebuje. Tato část ještě je využita na chodník a tak dále.
1: Studie počítá i s novým přechodem pro chodce. Její autor Miroslav Pospíšil si ale není jistý, jestli přesunem nevznikne jiné nebezpečné místo.
4: Samozřejmě zastávka za tou zatáčkou bude na úkor parkovacích stání, neboť řidič autobusy musí vlastně stát v přímé linii, mít pod kontrolou vstupní dveře. Pod zastávkou bude přechod pro chodce, který taky bude vlastně místem nebezpečným, protože často ti neukáznění řidiči, kterým toto řešení vychází vstříc, tak pojedou z horního směru velmi rychle, byť je tam limit rychlostní 30 km/h, a budou ohrožovat chodce na tom přechodu.
1: Nové stanoviště zastávky musí být v souladu s projektem Otevřeme zahradu u charitního hospice, upozornil mluvčí radnice Jan Horejš.
5: Jde vlastně o zastávku, která je v sousedství hospiců na svatém kopečku a musí korespondovat vlastně s úpravou nebo s projektem Otevřeme zahradu, který zde ve spolupráci s hospicem vzniká.
1: Momentálně se chystá projektová dokumentace, poté bude záležet na možnostech rozpočtu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Roman Volný, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak zpočátku zvětšená oblačnost, ale té oblačnosti bude v průběhu dne postupně ubývat. Možná ještě teď v těch ranních hodinách se může výjimečně objevit nějaké slaboučké srážky, ale opravdu toho mnoho nebude. No a odpoledne už by mělo převládnout slunečné počasí a odpolední maxima by se měly pohybovat většinou od 22 do 26 stupňů od Celsia. V těch nejjižnějších částech Olomouckého kraje to může být až k 28 stupňům. Na horách v 1000 metrech to bude teplota potom někde kolem 18 stupňů a provázet to bude zpočátku slabý, v průběhu dne potom mírný, severní až severovýchodní vítr s průměrnou rychlostí většinou do 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Tam už málo oblačnosti a zítra opět slunečný letní den. Zpočátku ještě polojasno během noci, ale se bude úplně pravděpodobně vyjasňovat. Noční teploty většinou od 16 do 12 stupňů, v horských údolích to může být až k 10 stupňům. Vítr v průběhu noci jen slabý do 4 metrů za sekundu a většinou od severovýchodu. Zítra potom už slunečný den, jasná nebo polojasná obloha, odpolední maxima většinou od 24 do 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr slabý, během nepřechodně mírný, severní až severovýchodní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a víkend a naslyšenou. Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme 2 pedláhve. Cvik cvičíme v předklonu. Pokrčená kolena, pánev tlačíme vzad, hlava a trup jsou v jedné rovině. Paže volně visí dolů a drží lahve. S výdechem rozpažíme ruce a stlačíme lopatky k sobě. Kolena stále pokrčená, trup v předklonu. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. V Lipníku nad Bečvou dnes začíná mistrovství světa v koloběhu. Podrobnosti už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Centrální banka nezměnila výši základní úrokové sazby. Olomoucká univerzita Palackého bude muset letos odmítnout zhruba 15% žadatelů o ubytování na vysokoškolských kolejích. V Lipníku nad Bečvou začíná mistrovství světa v koloběhu. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, postupně však mraků ubyde, teploty do 26, na jihu až do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Česká národní banka včera ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom její bankovní rada. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, uvedl guvernér centrální banky Aleš Michl.
4: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
3: Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Celkem 8 kandidátních listin přijali úředníci radnice v Zábřehu pro říjnové volby do městského zastupitelstva. Jednotlivé strany, hnutí či koalice, ale ještě mohou své kandidátní listiny doplňovat anebo upravovat, připomněla mluvčí úřadu Lucie Mahdalová.
5: Kandidátní listiny je možné opravit nebo doplnit nejpozději v pondělí 17. srpna do 4 hodin odpoledne. Do 22. srpna pak registrační úřad rozhodne o jejich registraci, případném vyškrtnutí některého z kandidátů nebo o odmítnutí celé kandidátní listiny.
3: Zájem o vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci je před nadcházejícím akademickým rokem vyšší než v předchozích letech. Svědčí o tom rychlejší zaplnění jejich kapacity. Letošní převis poptávky je přibližně 15%, informoval o tom mluvčí vysoké školy Egon Havrland. Celková kapacita lůžek na kolejích je letos zhruba 4300. Do Lipníku nad Bečvou dnes míří příznivci koloběžek. Ve městě začíná třídenní mistrovství světa v koloběhu. Na startu nebude chybět ani úřadující světový šampion Roman Matyáš. Součástí akce budou také závody pro amatéry a děti, upřesnil vedoucí odboru školství a kultury Lipenské radnice Eduard Rýček.
6: První den bude slavnostní zahájení v 10 hodin a budou následovat závody v první kategorii, a to je sprint. V sobotu potom se pojede kritérium na 12 kilometrů a třetí den to mistrovství vrcholí tradičním dlouhým závodem na 36 kilometrů.
1: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové včera na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů.
1: Počasí.
3: Teď ráno čekáme na střední Moravě ještě zvětšenou oblačnost, zpočátku výjimečně i s doznívajícím deštěm. Od západu bude mraků ubývat, teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 18. Mírný severní až severovýchodní vítr odpoledne zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Uzavřená je silnice mezi Olomouckou místní částí Chválkovice a obcí Samotěžky. Je to kvůli stavebním pracem na Selském náměstí. Objížďka vede přes Olomouc, Týneček a Tovéř.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šouka, tady pátek, těšíme se na víkend a někteří na dovolené, které víkendem odstartují. Člověk ale nemá radost jen ze své dovolené, kde pak je zajímavé, že když má dovolenou šéf, tak si potom užívají všichni zaměstnanci. No za chvíli vaše další víkendové tipy a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Michal Tučný a právě teď bude zpívat Jarek Nohavica. Dobré ráno.

aby ona mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi. A tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Na zámku v Plumlově můžeme v sobotu a neděli obdivovat kaktusy a sukulenty, otevřeno od 10 do 17 hodin, zmiňuje Pavlína. V sobotu se chystáme u nás v Přerově vyrazit na komunitní snídani pod hradbami v ulici Na Marku. Začátek v 9 hodin, píše Eva, už teď přejí dobrou chuť. Robert s Olomoucem má v plánu jít zítra na bohoslužbu Balcárkova 12 Olomouc v 9 hodin. V areálu koupaliště v Pasece bude v sobotu nohejbalový turnaj trojic a hřízkobraní. Turnaj pro 6 mužstev začíná v 9 hodin dopoledne, vzkaz od Milana. A Petra z Olomouce se chystá s rodinou na jižní Moravu. Užij si víkend na Pálavě. Nádhera. Děkuji za vzkazy, těším se na další. Uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 7. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, čtvrt na 8 a svátek má dnes Lada.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na svatého Kajetána otvírá se stodol brána. Dnes přehánky i sluníčko, teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 22 stupňů, polojasno, chystám se na poštu nakládat maso ke grilování a věnovat se dalším domácím pracem, tak ať vše jde dobře od ruky. Jaroslav z Vikýřovic, ten hlásí 20 stupňů a fouká studený vítr. 20 stupňů i v Hranicích, už zdravím z práce, napsala Pavlína.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Vlny, veder, dočasně uzavřená jeskyně na pomezí, ale také speciální baterkové prohlídky. To jsou důvody, proč letos do jeskyně na Špičáku, nedaleko Písečné, na Jesenicku míří více návštěvníků než v minulém roce. Zatímco loni v červnu ji navštívilo zhruba 1600 lidí, letos to byl téměř dvojnásobek. Jaký zájem zaznamenávají během letních prázdnin a co dalšího návštěvníkům nabízí, zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Tak pojďte za mnou, prosím. Tak já vás vítám u vstupu.
2: Jeskyně na Špičáku nedaleko obce Písečná je v letošní sezóně jedinou zpřístupněnou na Jesenicku. Nedaleké jeskyně na Pomezí totiž procházejí rekonstrukcí. To se projevuje i na návštěvnosti.
3: Takže se míří spousta lidí, turistů, kteří by jinak třeba zamířili právě k našim sousedům. Ten velký nárůst jsme pocítili už v jarních měsících,
2: říká vedoucí jeskyně na Špičáku Andráš Fubová. Vyšší zájem potvrzuje i návštěvník Lukáš.
4: No, původně jsme chtěli do jiné jeskyně, ale ta byla zavřená. A okolí jsem neviděl žádnou další.
2: Dalším důvodem vyšší návštěvnosti jsou podle Švubové i letošní vedra.
3: Jakmile se výrazně oteplilo, tak spousta lidí opravdu jezdí do jeskyně se schladit, aspoň na tu dobu té prohlídky, a máme tady poměrně velký nápor lidí. Ty prohlídky pořádáme co 20 minut, skoro celý den.
2: Před teplem se do jeskyně přišel schovat také Michal s rodinou.
5: V tom horku jsme nechtěli dělat žádný jako turistický trasy dlouhý, tak jsme si vybrali jeskyně, se ochladíme.
2: V loňském červnu jeskyně navštívilo zhruba 1600 lidí. Letos to byl skoro dvojnásobek. Vyšší návštěvnost potvrzují i další letní měsíce, dodává Švubová.
3: Nárůst pociťujeme samozřejmě i teď o prázdninách. Není tak velký jako v tom červnu, ale ta čísla jsou skutečně vyšší. U nás třeba během července bylo 6680 návštěvníků a loni jich bylo jenom kolem 4000.
2: Návštěvníky do jeskyně lákají také speciální baterkové prohlídky, které se konají každou prázdninovou středu, pokračuje Švubová.
3: Jsou opravdu každým rokem, každé prázdniny velmi populární. Všechna světla zůstávají počas té prohlídky zhasnutá, takže jdete vlastně do té jeskyně po tmě. Samozřejmě všichni návštěvníci mají své baterky, čelovky.
6: Tak a ještě jsem se vás teda chtěla zeptat, jestli byste si chtěli vyzkoušet pravou jeskyní tmu.
7: Jo.
6: Tak zase můžete pozasnout.
2: Součástí prohlídky bylo například seznámení se zvuky jednotlivých druhů netopírů, nebo také krátká hudební ukázka.
6: A sami teď můžete posoudit, jaká je zde akustika.
2: Prohlídka se líbila i návštěvnici Evě.
8: Líbilo se mi, že to bylo jiné než obvyklé prohlídky jeskyní a také magické.
2: Jeskyně je v sezóně otevřená každý den, kromě pondělí. Z jeskyně na Špičáku Sabina Millerová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Radim Šváb.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Benzín Natural 95 v Olomouckém kraji od minulého týdne mírně zlevnil v průměru o 10 haléřů, nafta naopak výrazně zdražila o 4,80 haléřů. Liter Naturalu se tak u čerpacích stanic v regionu prodává za částky okolo 42 korun 27 haléřů. Za naftu dají motoristé o přibližně 2 koruny 50 víc. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz nastane 12. srpna, bude viditelný ve většině evropských zemí, nejvýrazněji v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knižákem. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, 3 čestné salvy i účast představitelů státu. Milan Knižák zemřel na konci minulého měsíce ve věku 86 let. Návštěvníky jeskyně na Špičáku u Supíkovic na Jesenicku budou při prohlídkách doprovázet moderní audiovizuální prvky, včetně videomappingu. Cílem je přiblížit poutavým způsobem historii a podobu těchto podzemních prostor. Proměna prohlídkového okruhu, jehož součástí je i nové zázemí pro turisty, vyjde na bezmála 19 milionů korun. Až 60% nákladů by měla pokrýt evropská dotace, uvedl mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš. Ze sportu. České volejbalistky úvodní přípravný zápas před mistrovstvím Evropy vyhrály. V Brně včera porazili Rumunsko 3-0 na sety. Počasí. Teď ráno čekáme na střední Moravě ještě zvětšenou oblačnost, zpočátku výjimečně i s doznívajícím deštěm. Od západu bude mraků ubývat, teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou je v obou směrech, jsou uzavřeny levé pruhy mezi 291. a půl tým a 292. kilometrem. Je to kvůli údržbě mostu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Budovu bývalé pošty na náměstí v Němčicích nad Hanou obsadili dělníci. Co z ní bude, uslyšíte už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc 3 minuty po 7:30.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Bez střechy a se zasypaným sklepem, za to s novým schodištěm. Tak aktuálně vypadá budova bývalé pošty v centru Němčic nad Hanou na Prostějovsku. Dělníci ji postupně přestavují na sídlo městského úřadu. Radnice přitom v budově už kdysi fungovala.
1: Máme tady zbíječku?
2: Máme.
1: Tak ho zapni a začni bolkat.
3: Přízemí bývalé a také budoucí radnice v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku je se mnou stavbyvedoucí Tomáš Alán.
4: Veškeré příčky jsme dali pryč, vybouraly se podlahy. V této chvíli se vybourává střecha, stará krytina, krov, všechno pryč. Bude se nahrazovat novou.
3: Tady vlastně nad námi chybí i původní strop.
4: Ano. No, nahradilo ho vlastně schodiště a bude tady nová výtahová šachta.
3: Je tu s námi také nezávislý starosta města Martin Ernst. Popisuje, že aktuálně se z budovy stalo staveniště.
5: Skoro nic uvnitř budovy není. Třeba vidíme tady to schodiště, ale byly vybourány příčky, zrušeny místnosti.
3: Dělníci museli také zasypat sklep. Místo něj bude výtah.
5: Jelikož budova budoucí radnice bude bezbariérová, tak tady před námi bude potom vystavěn vlastně výtah, aby se lidi dostali i do těch pater nad námi.
3: V přízemí budou kanceláře jednotlivých odborů.
5: Na vrchu v patře budou potom kanceláře starosty, místo starosty, tajemnice, paní asistentky plus další kanceláře dalších odborů. Pak tam bude obřadní místnost a v podkroví potom zasedací místnost například.
3: V budově se v minulosti postupně vystřídal pivovar, městský úřad, pošta nebo pojišťovací kancelář. Teď se do ní zpátky vrátí radnice. Práce by dělníci měli dokončit za rok. Z Němčic nad Hanou Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 7. srpna, svátek má Lada a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. No dnes přehánky i sluníčko a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Žárové je polojasno, teplota necelých 18 stupňů a vítr slabý západní, napsal Tonda. V Zábřech 19 stupňů oblačno, to už je vzkaz od Ivy, a Olomouce 22 stupňů hodně mraků a proto se chystám pracovat na zahrádce, napsala Květa.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
4: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Lukáš napsal, v sobotu v Pekařově proběhne už 23. pekařovská pouť, součástí bude i 14. setkání flašinetářů. V neděli můžou milovníci cyklistiky a hanácké krajiny vyrazit na cyklovýlet s průvodcem z Litovle do náměště na Hané, sraz je na náměstí před budovou záložny a odjíždí se ve 14 hodin. Tip od Matěje. Zámek v Prostějově tento víkend patří rodinám s dětmi od dnešního dne až do neděle. Je tady akce Nádvoříčko, festival plný divadla, hudby a vzdělávání, píše Míša. Hanácký skanzen v Příkazích hostí v sobotu akci s názvem Koniny, budou jízdy na koních, divadelní představení nebo ukázky pečení buchet v kachlových kamnech. Vzkaz od Lenky. Tak děkuji za vaše zprávy, těším se na další. Uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Dělníci dokončují v Mikulovicích na Jesenicku opravu hasičské zbrojnice. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Většina Čechů podporuje plánovaný zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Český rozhlas. Dělníci dokončují v Mikulovicích na Jesenicku opravu hasičské zbrojnice. V centru Šumperku se konají farmářské a řemeslné trhy. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, postupně však mraků ubyde, teploty do 26, na jihu až do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách. Slibují si od toho například to, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Český rozhlas. Začátkem tohoto měsíce v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
2: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
2: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahu mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
3: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
2: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další pětina měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. S rekonstrukcí hasičské zbrojnice finišují v těchto dnech dělníci v Mikulovicích na Jesenicku. Budovu poškodili předloňské povodně, zároveň také nevyhovovala moderním standardům. Investice si vyžádá zhruba 20 milionů korun bez daně, uvedl to starosta Roman Šťastný z hnutí STAN.
4: To je stavba jako kdyby po povodní, protože ta zbrojnice byla do metra půl zaplavená, stará německá stavba. To teď finišuje, tam se ještě během příštího týdne by to mělo být komplet, jako co se říká zbrojnice. Teď se kolem toho ještě během 14 dní tam budou dělat terénní úpravy kolem dokola. Tam je to necelých 20 milionů bez DPH.
1: V centru Šumperku právě teď začínají farmářské a řemeslné trhy. Prodejci své stánky postavili na hlavní třídě. Zájemci mohou navštívit do 4 hodin odpoledne, upřesnila mluvčí tamní radnice Jana Kaněvová.
5: Páteční farmářské a řemeslné trhy jsou pro návštěvníky na šumperské hlavní třídě otevřené od 8 hodin ráno. Lidé na nich seženou například sezonní ovoce a zeleninu, maso, bylinky, sýry, přísady a také rukodělné výrobky anebo květiny.
0: Počasí.
1: Teď ráno čekáme na střední Moravě ještě zvětšenou oblačnost, od západu však bude mraků ubývat. Teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 18. Mírný severní až severovýchodní vítr odpoledne zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hned dvě porouchaná vozidla stojí na dálnici D46 na trase Olomouc-Prostějov. Na 31. kilometru je to dodávka, jen o kousek dál na 29. a půltém kilometru osobní auto. A nepojízdný osobní automobil je také na dálnici D1 mezi Vyškovem a Přerovem na 248. kilometru. Stojí na krajnici, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Máme tady pátek, víkend před námi, no mladší ročníky plánují večírky, koncerty, hudební festivaly, ale ty zkušenější a brzy vstávající pomýšlí spíš na knihu spánek a práci na zahrádce. No užijme si pátek a víkend dle našich představ. Jak vznikaly skály na našem území, to je téma, na které odpoví za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Ráno Marcela Holanová. Dobré ráno.

Teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: žije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.
1: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Jak vznikaly skály na našem území? Odpověď má Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a spevňovaly v horninu zvanou pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 7. srpna, čtvrt na 9 a svátek má dnes Lada.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. No dnes přehánky i sluníčko a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji Honza z Písečné. Ráno je příjemné, teplota 19 stupňů, máme oblačno, větřík pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu vysoká 98%. Je dobře, že se ochladilo, dodává Honza. Prostějov oblačno 22 stupňů, hlásí Majka, Šternberg 20,5 stupně po dešti, snad tato teplota vydrží celý víkend. To je vzkaz od Josefa.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Obyvatelé a návštěvníci olomouckého svatého kopečku by se mohli dočkat přemístění frekventované autobusové zastávky u tamní nepřehledné křižovatky. Přesun o několik metrů dál plánuje vedení města. Po změně lidé z městské části volají roky.
1: Já jsem právě byla svědkem velmi nepříjemné a nebezpečné situace. Ta se tady asi opakuje každý den.
2: Ano, určitě. Automobilisté objíždí ten autobus, aby zrychlili svou cestu, ale vyjíždí do protisměru a protože se nacházíme blízko zatáčky.
1: Ano, je hned tady za našimi zády.
2: Ano, tak vlastně ta situace je tady komplikovaná. Je tady velký pohyb turistů, automobilů a návštěvníků restaurace svatého kopečka a prostě vzniká velice riziková situace.
1: Popisuje mi situaci předseda komise městské části svatý kopeček František Prášil.
2: Současná stávka je umístěna v velice rizikovém místě. Byly tady už nějaké nehody, ale nikoli nějaký vážný nebo nedej bože fatální.
1: František Prášil krokuje místo, kde by zastávka měla nově stát, a to mezi budovou arcibiskupství a zahradou sousedního hospice.
3: Dva, tři.
4: Tady by měl stát autobus takhle. Aha. 3 metry potřebujeme. Tato část ještě je využita na chodník a tak dále.
1: Studie počítá i s novým přechodem pro chodce. Její autor Miroslav Pospíšil si ale není jistý, jestli přesunem nevznikne jiné nebezpečné místo.
5: Samozřejmě zastávka za tou zatáčkou bude na úkor parkovacích stání, neboť řidič autobusu musí vlastně stát v přímé linii, mít pod kontrolou vstupní dveře. Pod zastávkou bude přechod pro chodce, který taky bude vlastně místem nebezpečným, protože často ti neukáznění řidiči, kterým toto řešení vychází vstříc, tak pojedou z horního směru jako velmi rychle, byť je tam limit rychlostní 30 km/h, a budou ohrožovat chodce na tom přechodu.
1: Nové stanoviště zastávky musí být v souladu s projektem Otevřeme zahradu u charitního hospice, upozornil mluvčí radnice Jan Horejš.
6: Jde vlastně o zastávku, která je v sousedství hospiců na svatém kopečku a musí korespondovat vlastně s úpravou nebo s projektem Otevřeme zahradu, který zde ve spolupráci s hospicem vzniká.
1: Momentálně se chystá projektová dokumentace. Poté bude záležet na možnostech rozpočtu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Radim Šváb.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Kvalita vody v Plumlovské přehradě na Prostějovsku se od posledního měření zhoršila. Hygienici už označují stupněm 3 z 5 bodové škály. Lidé by se měli po koupání osprchovat. Voda v jezerech Poděbrady nedaleko Olomouce je stále čistá, označená stupněm 1. Včera to oznámila krajská hygienická stanice. Zájem o vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci je před nadcházejícím akademickým rokem vyšší než v předchozích letech. Svědčí o tom rychlejší zaplnění jejich kapacity. Letošní převis poptávky je přibližně 15%, informoval o tom mluvčí vysoké školy Egon Haverland. Celková kapacita lůžek na kolejích je letos zhruba 4300. Ode dneška je v Česku v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Pracovníci olomouckého dopravního podniku mohou využívat 4 nová služební elektroauta. Nahradili dosavadní dieselové vozy. Investice přišla na bezmála 4 miliony korun. Část nákladů podle informací dopravce pokryla dotace z Národního plánu obnovy. Ze sportu. Český tenista Jiří Lhečka postoupil na turnaj série Masters v kanadském Montrealu do osmifinále, když Belgičana Blokse porazil 6-3 a 6-2. Počasí. Teď ráno čekáme na střední Moravě ještě zvětšenou oblačnost. Od západu bude mraků ubývat. Teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v jeseníkách kolem 18.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Velice opatrní, buďte na silnici 44 za Šumperkem směrem na Zábřeh. V levém pruhu leží železná konstrukce. A na nepojízdná vozidla pozor na dálnici D46 na trase Olomouc-Prostějov na 31. a také 29. a 0,5 kilometru. Na D1 pak v úseku mezi Vyškovem a Přerovem na 248. kilometru.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Také o víkendu pokračuje olomoucké nejen shakespearovské léto, co nás čeká, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 3 minuty po 8:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Také o víkendu pokračuje olomoucké nejen shakespearovské léto, co nás čeká v areálu letního kina, kam se po 10 letech festival přesunul, prozradí ředitel pořádajícího divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Program bude bohatý, zahájíme ho hned v sobotu v 10 ráno, kdy zahrajeme pohádku pro naše nejmenší diváky a večer v sobotu nás čeká podle mě jeden z vrcholů festivalu a to je Zbrusunová inscenace velice chválená a je to paní Bováriová, což je taková moderní adaptace slavného románu Gustava Flaubera.
2: Když se vrátím ještě k té pohádce pro děti, bývá pravidlem, že ty dětské programy obohacujete ještě o různé workshopy a další aktivity, které si děti mohou přímo na olomouckém nejen shakespearovském letě užít, tak zajímá mě, jestli i letos něco takového nabízíte pro děti, případně pro rodiny.
1: Určitě ano, vždycky se snažíme tady na festivalu nabídnout trošku něco navíc, takže nebude to jenom o té samotné pohádce, ale máme připravené výtvarné dílničky, které se tematicky vztahují vždy k dané pohádce. Zároveň jsme venku, tak máme připravené i takové pohybové aktivity, aby se děcka trošku rozproudili po té kultuře, takže máme tady různé žonglovací pomůcky, chůdy a tak dále, takže myslím si, že si tady děti i jejich rodiče užijí fajn dopoledne. V neděli nás čeká takový v podstatě dvojboj, protože tady na hlavní stage v letním kině bude Melody Makers a Ondřej Havelka, to znamená, že je velký hudební koncert a hudební vrchol festivalu. A zároveň pro diváky, kteří se třeba ten koncert nedostanou nebo jsou spíš na divadlo, tak na olomouckých Poděbradech uvedeme v 6 hodin náš kabaret, který se jmenuje Horory z Poděbrad. To je divácky velmi oblíbená záležitost a proběhne to přímo na Poděbradech. Vstupné je dobrovolné a tam se na vás budeme těšit.
2: Zve na první víkend olomouckého nejen shakespearovského léta ředitel pořádajícího divadla Tramtárie Vladislav Kracík. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Je tady pátek, svátek má Lada. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Kajetána, otvírá se stodol brána. Dnes přehánky i sluníčko, teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za zprávy. Jeseník 20 stupňů, dnes je příjemně, půjdu na procházku, píše Majka. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 22 stupňů. Brodek u Přerova, také 22 stupňů, oblačno. Na oběd bude sekaná z květáku, napsal Jarek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás. Igor Bareš.
2: Poslední 4 neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví 1/4. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Jarmila z Rapotína píše, že se chystá na víkendovou dvoudenní výstavu mečíků. V kulturním domě budou k vidění stovky květin. Výstava bude otevřená v sobotu od 9 do 17. hodin, v neděli pak od 9 do 15 hodin, píše Jarmila z Rapotína. V sobotu na Pile ve Ptení bude připravená akce pro všechny generace. Děti si užijí tvořivé dílničky, skákací hrad, soutěže nebo bublinovou show a dospělí pak koncerty, tombolu a další. Začátek ve 14 hodin, píše Josef. Přerovské výstaviště bude v neděli patřit tradičnímu chovatelskému setkání, burze okrasného ptactva, drůbeže králíků, holubů a domácích zvířat. Začátek v 6 hodin ráno. Zítra můžeme vyrazit na komentovanou prohlídku Jeseníku, 2-kilometrový okruh, během kterého poznáme nejen významné památky, ale i příběhy osobností a událostí, a sraz v 10 hodin před Jesenickou katovnou, píše Mirek z Jeseníku. A hlavní náměstí ve Šternberku bude mít v sobotu venkovské trhy od 7:30 ráno do 12:30 odpoledne, píše Věra. Děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. V areálu Prostějovského zámku dnes začíná dětský festival, více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno, za chvíli s vámi bude kolega Vilém Pospíšil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Vedení Olomouce chce ukončit smlouvy s firmou Šantovka District. Ludvíkov na Bruntálsku dokončuje opravu obecních mostů. V areálu Prostějovského zámku začíná dětský festival. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, postupně však mraků ubude. Teploty do 26, na jihu až do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Olomoučtí radní doporučí zastupitelům, aby schválili ukončení smlouvy o spolupráci a plánovací smlouvy na tramvajovou trať z roku 2010 s firmou Šantovka District. Dokumenty hrály podle zástupců města kontroverzní roli ve sporu magistrátu ohledně plánované stavby výškové budovy Šantovka Tower v blízkosti historického centra.
2: Zároveň jsme schválili uzavření nové smlouvy, které se týkají infrastruktury toho stavebního záměru Šantovka 2.
3: Říká náměstek primátorky Tomáš Pípek z koalice pro Olomouc a Piráti. Podle Michala Folty, mluvčího společnosti Redstone, je pro budoucnost lokality Šantovka klíčové schválení nové plánovací smlouvy. Znamená poslední fázi dokončení revitalizace areálu Mila. Společnost souhlasila, že je to vhodná příležitost k ukončení původní smlouvy o spolupráci. Vztahy města a soukromého investora tak budou podle Folty ošetřené podle stávajících záměrů rozvoje území. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Rekonstrukce obecních mostů v Ludvíkově na Bruntálsku je téměř u konce. Obec opravovala celkem 3, poničila je povodeň v roce 2024. Dva z nich už jsou hotové a obec čeká na kolaudaci. Třetímu ještě chybí zábradlí, upřesnila nezávislá starostka Dana Selingerová.
4: Z obecních vlastně 4 mostů byl jeden úplně fatálně zničený a 2 vyžadovali takovou větší opravu. Tím, jak v té vodě se valily, ať už ty obrovské kameny, klády a vše možné, co ta voda brala sebou, do těch mostů to vlastně mlátilo, tak byly pokřivené ty konstrukce.
1: Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmanková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letišť posílí. Divadelní představení, workshopy anebo tvořivé dílny nabídne návštěvníkům první ročník festivalu s názvem Nádvoříčko 26, který ode dneška hostí areál Prostějovského zámku. Program potrvá do neděle a je určený rodinám s dětmi. Podrobnosti za organizátory připojuje Gabriela Dosoudilová.
5: V pátek se můžete těšit například na divadlo Mikroteatr a večer proběhne koncert od 18.30. V sobotu jsou tam divadla až od 10 do 6 do večera a v neděli tak se můžeme těšit zase na spoustu divadel a bude to oživený i o fyzikální pokusy.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě zpočátku ještě zvětšenou oblačnost, od západu však bude mraků ubývat. Teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 18. Mírný severní až severovýchodní vítr odpoledne zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na nepojízdná vozidla si dejte pozor na dálnici D46 na trase Olomouc Prostějov na 31. a také 29. a 0,5 kilometru. Na D1 pak v úseku mezi Vyškovem a Přerovem na 248. kilometru.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je pátek 7. srpna, vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Moc vás zdraví Vilém Pospíšil. Blížící se víkend je samozřejmě dobrou záminkou pro to, abyste někam vyrazili, třeba v rámci našeho olomouckého kraje. Myslím si, že takovým dobrým tipem, inspirací na nějaký výlet můžou být i dvě pověsti, které pro vás dnes má Igor Bareš. Tentokrát to budou pověsti o potulném muzikantovi ve Vlčí jámě a čarodějný mlýn u Rudoltic. Nemusíte zůstávat samozřejmě přímo mezi hranicemi Olomouckého kraje, můžete vyrazit i kousek za ně, konkrétně do Kyselovic, ty jsou právě na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje. Tam nás zase vezme a možná i pozve Mirek Kobza v dnešní rozhlasové pohlednici. No a pokud jste fanoušky historie, tak pro vás je připraven další díl pořadu Zámecké léto. Ještě předtím zaspívá Věra Martinová a Olga Lounová. Hezký poslech.

I v dnešním vysílání máme pro vás připraven další díl pověstí z Olomouckého kraje. Vydáme se někam do mezi hory a Hanáckou rovinu a Igor Bareš nám přinese dva příběhy z těchto míst. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková a v režii Michala Bureše účinkuje právě Igor Bareš.

muzikantovi ve Vlčí jámě. V dobách, o kterých vám vyprávím, pokrývaly údolí říčky Desné husté a neprostupné lesy. Často byla cesta sotva schůdná, natož aby se do nich dalo vjet povozem. Kdo se tu ocitl sám, obzvláště za večera nebo za noci, musel se obrnit řádnou dávkou odvahy a prozřetelnosti. V Jesenických horách uprostřed temných hvozdů se totiž mohlo osamělému pocestnému leccos přihodit. Tak jeden potulný muzikant hrál na tancovačce ve Vernířovicích. Pivo tam teklo proudem, jídla bylo dostatek, tak proč se trochu nenapít, nenajíst, z kumpány nepoklábosit? Jenomže na druhý den měl již dlouho dopředu smluvenou další štaci ve Vízenberku a tak chtě nechtě musel nakonec vyrazit. Byla temná noc. Nejkratší cesta vedla přes horské sedlo mezi Klučem a Kozím hřbetem. Šel spíš po paměti. Stezku, která se mu po těch pivech teď lehce houpala pod nohama, osvětloval jen srpek ubývajícího měsíce. Netrvalo dlouho a muzikant zabloudil. No, co už, povzdechl si, odhadnul přibližně směr, kterým bylo třeba se dát, a začal se prodírat mezi smrky, duby a jedlemi. Škobrtal o kamení, zadrhával se mezi bodlavým mlázím a urputným ostružením. Byl už celičký dotrhaný a doškrábaný, když náhle zakopl o jakýsi kořen, udělal krok do prázdna a kotrmelcem padal bůh ví kam. Když se probral z mrákot, pochopil, že patrně leží na dně nějaké pasti. S úlevou nahmatal po své pravici, futrál se svými houslemi. Druhá ruka však polekaně pohladila teplou vlčí srst. Muzikant blesku rychle vystřízlivěl. Popadl své housle a protože ho nenapadlo nic lepšího, začal hrát. Svítící vlčí oči na něj ve tmě jámy upřeně hleděly. Byl to uhrančivý pohled. A tak muzikant hrál a hrál. Bez přestávky, bez oddechu, písničku za písničkou, veselé, smutné, táhlé, do skoku. Věřil, že si tím uchrání život. Když hrál víc než 3 hodiny, počal padat vyčerpáním. I housle už toho měli dost. Na chvíli si tedy odpočinul. Vlkovi se to však nelíbilo a začal vít. Muzikant strachy znova zahrál, ale z napětí mu praskla struna. Vlk znova zavil, praskla druhá struna. Beštivé vlčí oči zrubly krví. Muzikant se modlil k Pánu Bohu, aby ho zachránil. Za rozbřesku se nad ním Bůh i hory slitovali. Polesný vyšel časně z rána obhlédnout pasti. Zaslechl srdce rvoucí kvílení houslí a vlčí vití. Vlka zastřelil a muzikanta vysvobodil z jámy. V údolí Desné dnes vlky nenajdeme. Past už dávno zasypali. Ale tomu místu se vlčí jáma, říká podnes.

Čarodějný mlýn u Rudoltic. Kolem roku 1390. sídlil na Hanácké tvrzi v Dobromilicích rytíř Přibík. Jednou si od mlynáře Guntrama vypůjčil 150 zlatých. Když po nějaké době chtěl mlynář své peníze zpět, Přibík, ač rytíř, dluh zapřel a začal Guntramovi vyhrožovat, že ho i schotí udá vyškovskému rychtáři pro čarodějnictví a že oba jistě skončí na hranici v plamenech. Mlynářští se rozhodli, že se Přibíkovi pomstí. Svůj mlýn prodali jinému mlynáři v obci Mixovi. Pak unesli Přibíkova malého synka Bohumila a nepozorovaně zmizeli v noční mlze. Jejich cesta byla daleká a vedla přes celou Hanou až do divokých Jesenických hor. V lesním údolí nedaleko Rudoltic na panství Loučná si na samotě postavili malý mlýn. Pokojně tam žili celých 17 let. Bohumil, který byl všeobecně považován za jejich syna, vyrostl v pohledného mladého muže. Když se začal ohlížet po nevěstě, Guntramová ho ponoukala, aby se vydal dolů na Hanou, do Dobromilic, na zkušenou. Tak se stalo, že si Bohumila všimla Přibíkova krásná dcera Kateřina, která byla o 2 roky mladší než on. Nevěděli ovšem, že jsou sourozenci a zamilovali se do sebe. Přibík měl se svou dcerou zcela jiné úmysly. Kateřina měla totiž před svatbou s mladým zámožným rytířem Líčkem z Lilče, kterému Přibík, topící se v nových a nových dluzích, postupně své panství rozprodával.

Bohumil se strápeně vrátil do malého mlýna v horách. Vše matce vypověděl. Ona ho vyslechla a znovu ho ponoukala, ať si pro Kateřinu dojde a odvede si ji třeba násilím. Neuplynul ani rok od svatby s rytířem Líčkem, když se Bohumil znovu v Dobromilicích objevil. Tajně Kateřinu vyhledal a vyložil jí svůj plán. Využijí dožínkové slavnosti, kdy se všichni veselí a v noci spolu nepozorovaně utečou. A to taky udělali. Po čase rytíři Líčkovi kurýr předal prazvláštní list. Stálo v něm, že pokud chce ještě někdy spatřiti svou nevěstu a rytíř Přibík obě své ztracené ratolesti, nechť se neprodleně vydají na jesenické panství Loučná, kde je naleznou. Přibík s Líčkem na nic nečekali a okamžitě se vydali na cestu. Po dlouhém hledání a bloudění v lesích severně od Rabštejna a trmácení se klikatým údolím říčky Desné, dojeli až k malému zapadlému horskému mlýnu. Padal už večer. Požádali tam proto o nocleh. Přijal je Bohumil, kterého ani jeden z mužů nepoznal. Když se ptali po ostatních, Bohumil odvětil, že jsou v sousední vsi na svatbě a vrátí se pozdě v noci. Po skromné večeři se Přibík s Líčkem uložili v podkrovní světnici k spánku a vyčerpáním usnuli. Kolem půlnoci okny začal lomcovat průvan. Rozletěla se do kořán a do místnosti s ohromným vřískotem vtrhla tlupa černých koček. Přibík tasil svůj meč, sekal po rozlícených kočkách hlava nehlava, až jedné utěl placku. Ostatní s děsivým syčením prchli ven. Spoza mraků vyšel měsíc a černou placku ozářil. Přibík ji se smíchem sebral a ukázal svému zeti. V tu ránu se pracka proměnila v lidskou ruku. A na ní oba muži s hrůzou poznali Kateřininy prsteny. Ze zdola se záhy ozval vzlikot a křik. Mladý mlynář volal o pomoc. Jeho žena se prý vrátila zraněná. Oba hosté se běhli dolů do světnice. Žena, kterou spatřili v mihotavém světle louče, byla skutečně Kateřina. Na jedné ruce jí chyběla dlaň i z prsty. Pamatuješ ještě, Přibíku, na těch 150 zlatých, pro které si nás chtěl poslat na hranici? Ozval se jim za zády Guntram a spolu s manželkou vešel dovnitř. Teď můžeš upálit svou vlastní dceru, křikla ona. Pak se mlynář obrátil, jako by tam s nimi byl i někdo další a zvolal: Pomstil jsem se, mistře, teď jsem tvůj. Přibík, Líček i Bohumil padli k zemi jako omráčení. Když se vzpamatovali, našli mlynáře Guntrama, jeho ženu a krásnou Kateřinu mrtvé. Bohumil v zoufalství vyběhl ven a skočil pod mlýnské kolo. Utopil se. Na to mlýn zachvátil požár. Přibíkovi s Líčkem se podařilo dostat ven. Mlýn už nelítostně olizovali plameny. Za pár minut zbyla ze stavení jen hromada popela. Událostmi otřesení rytíři se odebrali do Šumperka a tam kajícně vstoupili do kláštera. Místu u Rudoltic se dodnes říká čarodějný mlýn. Legenda s ním spojená není nijak veselá, ale takový už život občas bývá.

Tak skončila pátá část druhé řady pověstí z Olomouckého kraje. Ocitli jsme se v Loučné nad Desnou a také v Rudolticích u Sobotína. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková, v režii Michala Bureše vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024. Už za malou chvíli se vydáme do další, možná někomu neznámé obce. Budou to Kyselovice, které najdeme na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje. Ta obec v minulosti patřila nejen světské, ale i církevní vrchnosti a velký vliv na ně měl i někdejší Šternberský klášter. Více už v dnešní pohlednici od pradědu na Hanou za malou chvíli.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou? Jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního? I o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Opět a Radeček zpívala svou píseň Praha. My se teď nevydáme do našeho hlavního města, ale na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje, kde se od pradávna rozkládají Kyselovice. V obci dnes najdeme malebný kostel a také několik zajímavých soch. Málo kdo ví, že zde však stával třeba i zámek postavený mnichy ze Štenberka. Více už Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Kyselovice najdeme dnes už ve Zlínském kraji, na samém pomezí s krajem Olomouckým. V nivě řeky Moštěnky a zástavba vyrostla kolem mlýnské strouhy a také podél staré cesty vedoucí z Chropině do Přerova. Archeologické nálezy zde prozrazují pravěké osídlení. V roce 1078 se uvádí Kyselovice v zakládací listině kláštera Hradisko u Olomouce. Název obce pochází od vlastního jména Kysel, tedy ve smyslu ves lidí Kyselových. Vlastnické poměry vesnice však byly docela složité. V prapočátcích vrchnostenské správy ji sice držel klášter Hradisko. V pozdějších letech se však i zde začala držba drobit. V roce 1377 drželi část obce bratři Zbyněk a Poměn z Vlkoše, svůj díl však prodali olomoucké kapitule. V roce 1465 patřila část obce k Uhříčicím. Kapitula prodala svůj díl obce opět v roce 1590 Jindřichu Blek. Následně světskou část vesnice drželi Švábeničtí ze Švábenic, páni z Rožmitálu, Říkovští z Dobrčic, Hrabata z Rotálu a opět Říkovští. V roce 1723 prodává Marie Anna von Schneidenau, dová po Janu Václavovi Říkovském z Dobrčic, část obce klášteru ve Štenberku. Právě tomu patřila druhá část obce, a to už od roku 1397. V roce 1784 byl štemberský augustiniánský klášter z rozhodnutí císaře Josefa II. Zrušen. Kyselovice připadly náboženskému fondu a od něj v roce 1790 koupil vesnici i s poplužním dvorem farář ze Senice na Hané František Ignác Tkaný. Ten tento majetek později předal svému bratrovi Janovi. Jeho potomci pak obec drželi až do roku 1836, kdy celý statek odkoupil olomoucké arcibiskupství. V jeho majetku pak ves zůstala až do konce patrimoniální správy a pozemky i později. Celá vesnice byla brána jako samostatný statek. Teprve po koupi obce arcibiskupstvím byla začleněna do kroměřížského panství. Po sloučení obou částí vesnice nechali v roce 1723 augustiniáni v Kyselovicích postavit barokní zámek s hospodářskými budovami. Součástí stavby byl i mlýn a takzvaný malý zámek. Zámecká budova sloužila jako sídlo majitelů statku až do roku 1900. Toho roku zde byla založena nová parní mlékárna a zámek se stal její součástí. Stál až do roku 1947, kdy byl zbořen a na jeho místě byla postavena nová administrativní budova. Obyvatelé Kyselovice živili zejména zemědělstvím. Od roku 1788 stála uprostřed návsi škola a v roce 1888 byla na jejím místě postavena nová školní budova. Do roku 1900 byly Kyselovice přifařeny do Vlkoše, kde byl i hřbitov a původně i farní škola. Po přelomu století začaly snahy o vybudování vlastního kostela a zřízení farnosti. V letech 1904 až 1906 byl tedy postaven poměrně velký kostel v novogotickém slohu. Zasvěcen je andělům strážným. Pro potřeby farnosti byl také adaptován

0: Sochu svatého Jana Nepomuckého. Druhou chráněnou památkou je pak socha svatého Vendelína z roku 1769. Mladší je pak socha Piety z roku 1912 u hlavní silnice. Pohlednici z kraje mezi Praděnem a Hanou, tentokrát z Kyselovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč

0: za Václavem Macháčkem Riegerem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radim Zapletal ve své dílně v Lipníku nad Bečvou stavěl lodě pro řadu divácky úspěšných a oceňovaných filmů a seriálů, jako například Čarodějka, Aféra s náhrdelníkem, Mlhy Avalonu, Vikingové nebo Hra o trůny. Aktuálně se podílí na tvorbě koprodukčního snímku Válka s mloky, který kombinuje reálné prostředí s animací. Suchozemce, kterého práce vede na vodu, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Liberecké léto.
1: Pěkný pátek, hezký den vám přeje Pavel Kudrna od mikrofonu. 7. srpna už máme, no a my budeme uzavírat už 6. týden našeho zámeckého léta. Pak nám zbývají ještě 3, takže pokud chcete soutěžit, tak to už trošku finišuje, tak už se snažte, já vím, my se snažíte, dovolat se není vůbec jednoduché. No, musím říct, že dnes nás čeká také losování, tady ano, trošku prohrávnuty naše losovací míčky a řadu posluchačů, včerejší posluchač soutěžící pan Jan z Krásenska pobavil, protože já jsem řekl, je čtvrtek, přiřazuji vám 4, no on by si raději přál 3, to by musel ale soutěžit vlastně ve středu. Přišlo mi to trochu jako na vysoké škole, když dívky dostali 2 nebo 3. Můžeme na zkoušku ještě jednou a my, pánové, jsme byli šťastní za 3. No, za 4 už ne. Tak, pan Jan má 4 z Krásenska, paní Jana z České Kamenice 3, paní Lucie z Brna 2 a pan Jiří z Nedamova má 1. Kdo dostane 5, to je u nás dobré ocenění, tak to se teprve rozhodne. Záleží, jak budete soutěžit, jaký budete mít vlastně, nebo jaké budete mít štěstí při tom volání. Musíte být prostě 3. Ale dobře poslouchejte i následující povídání. Kam nás dnes, na jaký zámek nás František Kinský pozve?
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho, je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice. Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thunhohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7000, jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
6: Ano, pojďte.
5: Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily. A můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník, anebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: A ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Krásný závěr návštěvy, popíjejí pálenku a šňupou tabák, tak v tomhle vedru rozhodně nějaké popíjení nedoporučujeme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Tak doufám, že dobře dopadne to naše soutěžení, protože teď přichází váš čas, takže 731 800 900, už žhavte. Já jenom řeknu, že hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, no a dnes se také rozhodne, kdo z výherců tohoto týdne získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Jestli jste připraveni, já rovněž, tak se můžeme dát do soutěžení.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Je ta Bartošová nekonečná, já myslím, že to jsou nekonečné vteřiny teď pro naše soutěžící, volající, dovolám se, když už se dovolám, budu třetí, nebudu třetí, no je to trošku dramatické, ale to přeci patří k tomu soutěžení, když se pak losuje. Vzpomenete na malé televizní sázení, nemáte se, jak se vytahovali ty uši z té hlavy, taky drama, odškrtávali jste si, mám, nemám, těsně vedle, vždycky to bylo těsně vedle. Tak teď doufám, že paní Pavlína z Jílového u Prahy se trefí do černého. Paní Pavlíno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste soutěživý typ?
1: No, jsem.
0: A sázíte třeba nějakou loterii?
1: No, někdy.
0: A vyhráváte?
1: Málo kdy.
0: A plánujete, kdybyste vyhrála, co by bylo kdyby?
1: Aby bylo kdyby? Asi bych to rozdala.
0: Rozdala? Prostě já se stavím do řady, jo? Kdyby jste náhodou vyhrála nějakých 200 milionů, stavím se do řady, prosím vás, vzpomeňte.
1: Ježiši, co bych s tím dělala?
0: Ježiši, abych věděl, já nechápu, jak se někdo může zbláznit z toho, že vyhrál, že potřebuje psychologa. Já tomu nerozumím. Ale rozumím tomu, že vyhrajete zámecký cestovatelský balíček, z toho se nezblázníte, pak už se můžete malinko zbláznit z té soukromé prohlídky, protože tu nemá každý. No a na konci prázdnin pak vylosujeme tři výherce, kteří získají víkendový pobyt na zámku a to si myslím, že je luxusní cena. Tak paní Pavlíno, dáme se do soutěžení, abych to nepřeskočil a rovnou nelosoval. Tak, otázka zní, pojďme zvážnit. Kolik oken má kruhová místnost neboli rondel na zámku Bílovec? Za A1, za B4, za C8.
1: Za B.
0: Je to přesně tak, je to za B a paní Pavlíno, máte pětku, dávám vám pětku, to je výborná známka u nás, ještě taky v Rusku, a to bych nerad zdůrazňoval. Takže pojďme na to. Pavlíno, paní Pavlíno, s vámi se rozloučím, mějte se hezky, zdravím do Jílového u Prahy, naslyšenou.
1: Já taky. A můžu ještě něco říct?
0: Rychle, ale prosím pěkně.
1: Mám dneska narozeniny.
0: Ježíš.
1: Udělejte mi radost.
0: No tak to gratuluju, to je výborná zpráva.
1: Děkuju.
0: Mějte se moc pěkně a užijte si to, oslavte to a nerozdejte všechno.
1: Děkuju.
0: Naschledanou. No a já budu teď tedy losovat, zanořím ruku tady do toho našeho losovacího osudí a já už to vím a vy to nevíte a už to taky víte. Vyhrává číslo 1. Pan Jiří, a jestli si dobře pamatuju, tak to je penzion, kde nás pondělí poslouchali, myslím, že i v úterý, a gratulujeme do Nedamova. No, rád bych pogratuloval vám všem dalším, ale bohužel samozřejmě výherce může být vždycky jenom jeden v tom týdnu, ale příští týden rozjedeme další kolo, začínáme v pondělí. Nezapomeňte, že taky o víkendu budete moci navštívit zámky, v sobotu Karlovu Korunu v Chlumci nad Cidlinou, no a v neděli zámek Malečno a v pondělí se pak sejdeme, napište si do diáře nebo dejte si do mobilu v 9.45. Hezký pátek a hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: quieres ser oyenda?
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Kraje letos na své silnice pravděpodobně nedostanou ze státního fondu žádné peníze, poprvé od roku 2015. V Plumlovské přehradě se zhoršila kvalita vody. Veřejnost se dnes rozloučí s Milanem Knižákem při pohřbu se státními poctami. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, postupně však mraků ubyde. Teploty do 26, na jihu až do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Ze státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje nedostanou na své silnice druhých a třetích tříd žádné peníze. Oznámil to liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta se starostů pro liberecký kraj s tím, že se tak stane poprvé od roku 2015. Informaci o tom podle něj dostala asociace včera od ministerstva dopravy. To oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. Vyjádření ministerstva Český rozhlas zjišťuje. Kvalita vody v Plumlovské přehradě na Prostějovsku se od posledního měření zhoršila. Hygienici ji už označují stupněm 3 z 5 bodové škály. Lidé by se měli po koupání osprchovat, říká mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
3: Ve vodní nádrži Plumlov máme aktuálně vodu hodnocenou stupněm číslo 3, což znamená, že lokalita má zhoršenou kvalitu vody a voda aktuálně představuje mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci a u citlivějších osob se již mohou objevit zdravotní obtíže. Proto doporučujeme se po koupání osprchovat.
2: Voda v jezerech Poděbrady nedaleko Olomouce je stále čistá, hygieniky označená stupněm 1. Budovu bývalé pošty v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku obsadili dělníci. Po dokončení oprav se do ní v příštím roce nastěhují zaměstnanci městského úřadu. Například v přízemí budou pracoviště jednotlivých odborů, uvedl nezávislý starosta Martin Ernst.
4: Na vrchu v patře budou potom kanceláře, starosty, místostarosty, tajemnice, paní asistentky plus další kanceláře dalších odborů. Pak tam bude obřadní místnost a v podkroví potom zasedací místnost například.
2: Rodina a politici se dnes v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knižákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za motoristy a bývalý prezident Václav Klaus. Knižák zemřel 26. července, bylo mu 86 let.
5: Já jsem chtěl jenom žít podle svých představ a oni ze mě udělali nepřítele státu.
6: Knížák byl jednou z nejvýznamnějších postav českého undergroundu. Za normalizace byl šikanován policií a opakovaně skončil ve vězení. Po změně režimu se stal rektorem AVU a mezi léty 1999 až 2011 řídil Národní galerii. Jeho éru provázely úspěchy i kontroverze. Sám říkal, že světu nerozumí a že s ním svádí zápas.
5: Řekl bych, že řeším stále jeden problém, to znamená problém, jak se srovnat s tímto světem, ale hledám k tomu různé prostředky.
6: Knížák se zajímal i o hudbu, architekturu, design nebo módu. Vlastnil taky největší soukromou sbírku loutek v Česku. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
2: Obranu fotbalistů Sigmy Olomouc posílil Švéd Anton Ekeroth. 24-letý hráč přichází z norského prvoligového klubu Hamkam z Hamaru. Předtím hrál dánskou a švédskou ligu. Podmínky smlouvy na Hané Sigma na svém webu nezveřejnila.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě zpočátku ještě zvětšenou oblačnost, od západu však bude mraků ubývat. Teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v jeseníkách okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nepojízdná dodávka je stále na dálnici D46 na trase Olomouc Prostějov na 31. kilometru. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné páteční dopoledne 7. srpna vám přeje Vilém Pospíšil. I dnes se v našem vysílání vypravíme na skok do Polska s Ditou Vojnarovou a Mirkem Kobzou. Navštívíme město pod Kralickým sněžníkem, které vzniklo teprve nedávno a které také velmi postihly v roce 2024 povodně. Vydáme se totiž do města Stroněšlvonské. No a připojíme k tomu další pozvánku na divadelní festival, který nabízí divadelní představení pro děti i dospělé, hudbu a také výtvarné umění. Festival Zaží divadlo koná se na zámku v Plumlově. Začíná už dnes, skončí v neděli, no a my o něm budeme mluvit s jednou z organizátorek, Ladislavou Jančíkovou. Do toho třeba zaspívá Stanislav Hložek, Miroš Pirka nebo Patrick Swayze. Hezký poslech.

0: I dnes vás bereme na takový kratičký výlet do Polska, kousek za hranice s Českou republikou a také s Olomouckým krajem. Dnes to bude opravdu jen přes kopec ze Starého Města pod Sněžníkem. Navštívíme totiž Stroněšvonské, městečko, které je centrem turistiky, ve kterém je spousta památek a které také postihly nedávné povodně. I o tom bude dnes řeč. Dita Vojnarová a Mirek Kobza nás právě teď berou na skok do Polska.
1: My zveme k návštěvě polských měst a v podkresu máme bagr.
2: Protože nacházíme se ve městě Stroněšvonské pod Kralickým Sněžníkem a bagr máme proto, protože tady přímo za námi můžeme vidět dodnes zbytky starého poldru, který se tady při těch povodních protrhl a celé tady to město splákla obrovská vlna. A to, co slyšíme, jsou vlastně úpravy. Já už bych řekl téměř posledních věcí, které jsou tady ještě pořád vidět. Já bych upozornil, tady přímo naproti nám je krásná kaple svatého Onufria. Po té povodni tady zepředu čněla obrovská díra a je to takový pomník vlastně i těch povodní. Prostě hold ta příroda a když se podíváme i do historie, tady až velmi často brala vlastně ty lidské osudy do svých rukou.
1: Kaple je zajímavá také tím, že sousedí hned s fotbalovým hřištěm, protože celý ten areál toho parku je sportovní a celé to město je zvláštní v tom, že je vytvořeno ze tří vesnic.
2: Je to tak, vlastně Stroněšvonské vzniklo až v roce 1967. Ono je to taková údolní osada, bychom řekli. Pravdou je, že náměstí bychom tady asi nenašli. Ty zmiňovala tady ten areál, toto je vlastně taková odpočinková část. To centrum města najdeme kousek níž, ale je pravda, že to je vlastně taková ulice. No a potom byla taková průmyslová část, kde je nádraží, stavila tam obrovská sklárna a to je prakticky všechno.
1: Rozhodně musíme zmínit jméno Mariany Oranžské, která se narodila mnohem dříve, než měla, protože byla velmi osvícená, velmi podnikavá.
2: Mariana Oranžská tady má vlastně takový malý zámeček, který dnes slouží místnímu městskému úřadu. Jak už její přídomek připomíná, patřila vlastně do vládnoucího rodu v někdejším Nizozemí a vzala si prince Albrechta Pruského, což byl bratr pruského krále. Ona vlastně se stala majitelkou tady tohoto kraje v roce 1838 a co je na ní zajímavé je to, že ona se s tím svým manželem po nějaké době rozvedla, vzala si potom svého tajemníka, měla takový zvláštní osud, kdy vlastně byla v exilu, ale mohla sem jezdit, ale jenom pod policejním dohledem a tak dál. Ale jenom si tak říkám, že vlastně, kdyby se to i dnes stalo v nějaké královské rodině, tak to bude nádherný skandál. Ale ona tady udělala spoustu dobrého, mimo jiné byla zakladatelkou sklářské tradice zdejšího kraje. V roce 1756 tady vznikla nejstarší sklárna, fungovala pár let, kdy zanikla pro nedostatek dřeva a v polovině toho 19. století se právě Mariana Oranžská podílela na založení výroby křišťálového skla Oranienhütte. Ta sklárna tady fungovala 154 let a byla po dlouhou dobu největším zaměstnavatelem v kraji. Já si ještě pamatuju v provozu, není to tak dlouho, co zanikla. Zachovalo se nám tady spousta krásných staveb, které s tou sklárnou souvisejí.
1: Kdybychom šli dál do historie, tak určitě bychom měli upozornit na některé z památek. Na vyvýšeném místě tady najdeme kostel Matky Boží Královny Polska a svatého Materna. Kdo to byl?
2: Byl to raný křesťanský biskup z přelomu 3. a 4. století, který působil v Poríni, je to vlastně odkaz na německé osídlení tohoto kraje. Původní kostel pochází ze 14. století, prošel spoustou přestaveb, takže dneska je převážně barokní. Přímo u severní stěny kostela se nachází také náhrobek zakladatele té sklářské tradice France Loskyho a jeho manželky. Když už se bavíme o kostelech, tak tady přímo před námi vidíme novogotický pohřební chrám z mrtvých vstání páně. Původně se jednalo o evangelický kostel německých obyvatel zdejšího kraje, ale po roce 1980 byl vysvěcen na katolickou kapli.
1: Vím, že miluješ technické památky, takže nádraží to je tvé místo.
2: Bodejť a víš, co je zajímavé, že já když jsem vlastně si chystal podklady, tak jsem chtěl tady mluvit o tom, jak tady kdysi vedla železnice a už je to dávno pase a zůstala nám tady krásná hrázděná železniční budova a ono pozor, tady se situace mění. Železnice polské se rozhodly, že tu trať, která sem vede z Kladska, obnoví, takže už se staví koleje a možná, že do roka a do dne sem budeme zase jezdit i vlakem.
1: Letošní prázdniny tedy ale autem, na kole, nebo kdo si troufnete, i pěšky. Z městečka Stroněšvonské, Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
0: Do Stroněšvonské se ještě vrátíme a budeme také pátrat po tom, jaké vyžití město a jeho okolí nabízí turistům a rekreantům.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Patrick Swayze a píseň She's Like the Wind, která zazněla, věřím, že všichni si pamatujete a máte rádi film z roku 1987 Hříšný tanec. Jelikož se blíží víkend, tak třeba někteří z vás byste vyrazili někam kouknout na nějaký film, třeba i na nějaký ten novější. No tak to vás můžu pozvat. Dnes v pátek od 21 hodin můžete vyrazit na film Pod širým nebem, dokonce na nádvoří státního zámku Jánský vrch na Jesenicku. Promítat se bude film Jana Svěráka Pět švestek, takže novinka z těch posledních měsíců, ale musíte sledovat počasí, protože pokud by nebylo úplně příznivé, tak se akce ruší. No a když už budete na Jesenicku, třeba po cestě do Polska, kam vás dnes dopoledne také zveme, tak můžete vyrazit na komentovanou prohlídku města Jeseník. Průvodkyní vám bude znalkyně místní historie Bohumila Tinzová, která vás provede takovým 2-kilometrovým okruhem, trvat to bude asi hodinku a půl až dvě. Během té procházky poznáte nejen ty významné památky, ale také příběhy osobností a událostí, které utvářely takový ten jedinečný charakter toho města na severu a také místních lázní. Čeká vás celkem 10 zastavení, zjistíte to, jak to bylo s Jesenickým katem, kdo obýval středověkou tvrz, nebo kde najdete elegantní vilovou čtvrť a anglický park a v něm také pomník Vincenze Priznice. Pokud byste chtěli vyrazit, tak sraz je v 10 hodin před Jesenickou katovnou, no a pokud plánujete vyrazit třeba s nějakou rozvětvenou rodinou nebo se skupinou kamarádů a budete ve větší skupině, tak je nutné si místo rezervovat předem. Jak jsem už naznačil, za malou chvíli se opět vydáme do Polska, přiblížíme si ještě trošku víc město Stroně Švonské.

0: Cílem dnešního putování Lity Vojnarové a Mirka Kobzy u našich východních sousedů tady v Polsku je Stroně Šponské. Už jsme prozradili něco z historie tohoto městečka pod Králickým Sněžníkem a také, jaké tam najdeme památky. Co ale město nabízí turistům či lidem, kteří by sem chtěli vyrazit třeba za sportem, i potom naši kolegové zapátrali.
1: Řekneme-li zalev v Staré Moravě, tak mě napadne letní koupaliště s písečnou pláží, odpočinek, lodičky. Co napadne tebe?
2: No v podstatě to tež. Já teda musím říct, že jsem tam nedávno byl a protože bylo horko, tak jsem dokonce přemýšlel, že bychom tam zakotvili při tomto natáčení na chvilku. Je to krásná taková přehrada, kde se dá vylepit s dekou. Jsou tam i místa pro nás poměrně netypická, kromě teda dětského hřiště a tak dál. Tak je tam třeba i taková rozhledna, ze které se dá koukat vlastně na tu hladinu a vlastně i do toho údolí potom té Bělky Landecké a tak dál. Takže je to místo, které určitě stojí za návštěvu. Je tam také spousta restaurací, smaží se tam ryby, takže to je určitě místo, kam stojí za to zakotvit.
1: Kdo by se nechtěl koupat, tak se může schladit tím, že tady v okolí vstoupí do nějakého dolu.
2: A nejenom do dolu, tady se totiž nachází medvědí jeskyně, která je vůbec největší jeskyní v polských Sudetech. Je zajímavá tím, že je podzemí propojená se známými tvarožnými dírami, takže prochází pod Králickým Sněžníkem, takže neplatí úplně, že Králický Sněžník, respektive tedy Trojmorský věrch, je rozvodím tří moří, protože podzemí je to úplně jinak, což se by prokázalo i barvením vody a tak dál. Medvědí jeskyně je rozhodně obrovská dutina, která ještě není úplně zcela prozkoumána. Mám jenom jednu připomínku, kdybyste se tam chtěli vypravit, stojí za to se objednat dopředu, protože ten zájem bývá poměrně velký. Když už jsme té medvědí jeskyni, která se nachází tady ve vesnici Kvetno, tak bychom měli navštívit i tamní uranový důl, což je vlastně místo, kde se nejenom těžil uran, ale jsou tam také krásné instalace místních minerálů jako fluoritu, ametistu, malachitu, baritu a dalších. Najdete tam bludiště barevných chodeb a vlastně seznámíte se ze 600 letou historií těžby v Kletně, protože tady se opravdu těžilo od pradávna už minimálně od středověku. Takže to všechno tam je. A ještě je tam taky vápenice, takže to je takové další místo, které stojí za to objevit. Tu najdeme kousek dál ve Staré Moravě. No a kdybyste se chtěli vydat ještě dál směrem ke Starému Městu na Kladské Sedlo, tak já musím říct, že jsou tam úplně úžasné lesy. Tam stojí za to jít a je zajímavé, když přejdete to Kladské Sedlo, jak ty polské lesy jsou úplně jiné než ty české.
1: Dočetla jsem se, že právě Stroně Šlonské jsou ideální základnou pro letní cyklodovolenou v masivu Králického Sněžníku. Jsou tady rodinné cyklostezky, ale kdybyste byli už zkušení, tak můžete vyrazit určitě i po těch náročných horských cestách, včetně známého bike parku Černá Gora.
2: A nebo si můžete vyzkoušet, jak se chodilo v dávných časech třeba se zbožím, protože vlastně ta cesta, která vede do Starého Města, tak když bychom se vydali třeba po žluté turistické značce tady na Novou Moravu a potom dál na Kamienicu, a to byla kdysi ta dávná cesta, kudy chodili od Baltského moře s tím jantarem k tomu moři středozemnímu.
1: Kousek od nás je ta zmíněná protržená přehrada, ale i ta nabízí hezký pohled a procházku.
2: No hlavně je to pohled na tu sílu vody. Ona ta přehrada je tady v podstatě, nebo přehrada, on to byl suchý polder. Ona je tady od počátku 20. století a vlastně zdálo se, že je neskonale pevná, ještě nedávno byla opravená. A když tam teď přijdete, tak vlastně celá ta levá část té hráze je srovnaná se zemí, vidíte tam obrovské balvany, které tam leží. Jak jsem pochopil, tak zřejmě Poláci se rozhodli, že to zachovají v tomto stavu, aby vlastně ukázali takovéto memento, co všechno ta síla té vody umí. Fakt jako stojí to za návštěvu. Je to tady vlastně přímo kousek za parkem, kde se nacházíme a je to taková pěkná procházka.
1: Stroně Šlonské, Adita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, které je dnes v pátek 7. srpna prošpikováno nejrůznějšími pozvánkami na akce nebo třeba divadelní festivaly, jako je Zažij divadlo. Na ten pozveme už za malou chvíli spolu s organizátorkou Ladislavou Jančíkovou. Festival se koná na zámku v Plumlově. No a když už třeba vyrazíte na festival, tak tam také můžete v sobotu a v neděli obdivovat kaktusy a sukulenty. Pro oba dny bude otevřeno mezi 10. a 17. hodinou. Připravená je poradna pro zájemce a některé rostliny budou dokonce na prodej. Vstupné na akci je dobrovolné. No a ještě jedna

pozvánka do Prostějovského okresu, trošku na sever zase té oblasti. V sobotu totiž bude v Bohuslavicích na hřišti v Hostinci v Polomí od 14 hodin myslivecké odpoledne. Pro děti bude připraven skákací hrad nebo dětský koutek, no a pro všechny potom laserová střelnice. No a co by to bylo za myslivecké slavnosti, kdyby tam nebyly nejrůznější myslivecké speciality?

0: Dobrý den. Zažij divadlo, to je třídenní letní kulturní festival na zámku Plumlov, který se letos koná ve dnech 7. až 9. srpna. Vedle divadelních představení nabízí i koncerty a výstavy. Vstupenky si můžete koupit na jednotlivé akce, ale pořídit si můžete také festivalovou akreditaci. Jak konkrétně vypadá program, na to už se v dopoledním vysílání budeme ptát Ladislavy Jančíkové z umělecké agentury Šlus, která festival pořádá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Celý festival zahájíte dnes ve 14 hodin vernisáží Kláry Papouškové. Představte nám tuto umělkyni.
1: Ano, takže Klára je vlastně v současné chvíli studentka umělecké grafiky na Ostravské univerzitě a je absolventkou i grafického designu na Střední průmyslové škole v Šumperku. A my jsme se vlastně spojili s tím, že my se v naší agentuře hodně věnujeme i tomu, že dáváme příležitost mladým umělcům, jak třeba studujícím, tak začínajícím. Je to taková jako dobrá i startovní čára v různých oborech, takže i u Kláry tomu tak bylo, že se mi oslovila jako studentku umělecké školy, jestli si vlastně nechce zorganizovat vernisáž, a ona byla ráda, šli jsme do toho. Takže Klára je studentka a vlastně připravila si celý takový projekt, koncept maleb, plyšových plastik, interaktivních objektů a je to celé inspirované divadelní tvorbou. Takže to vlastně krásně zapadá do celého festivalu. Můžu opravdu prozradit, že se mají diváci, návštěvníci na to těšit, má to silnou atmosféru v tom sklepení našeho zámku, kde je to tam celé vlastně zatemnělé a má to atmosféru právě i hodně divadelní. Takže myslím si, že je to zajímavý projekt i koncept od Kláry.
0: Právě zmínila jste to divadlo, přece celý je to divadelní festival. No a v 18 hodin právě bude následovat to monodrama Hrobník jako první. Kdo s ním přijede?
1: Přijede s ním René Šmotek, herec, v současné době je to tedy herec Šumperského divadla, současně hraje i v Ostravě v divadlech a jeden z jeho projektů, který právě probíhá v divadle Stará arena Ostrava, je právě monodrama Hrobník, které přijede k nám na zámek. Myslím, že to je taky tematické k tomu festivalu, k tomu, že je to právě monodrama, je to nějaký specifický kus toho herce a opět jsme volili i dramaturgicky ten titul, aby zapadl do toho sklepení, protože já už jsem představení viděla, je to hodně taky temnější, zároveň hluboký příběh dramatický a je to vlastně do toho sklepení se to velmi hodí, jako i vizuálně a tou atmosférou.
0: A které další divadelní soubory a také kdy během toho víkendu se vašim divákům, návštěvníkům představí?
1: Ano, vlastně co se týče divadla, tak začínáme, jak jsem před chvíli řekla, tím Hrobníkem dnes v 18 hodin a pokračujeme v sobotu, zítra v 15 hodin scénickým čtením, také ve sklepení. Jedná se o scénické čtení příběhu Hanule, je to takový válečný příběh, který jsme si tak trošku upravili společně a myslím si, že opět téma atmosféra toho sklepa tomu velmi přispěje a následuje potom Kytice v 18 hodin ve sklepení opět zítra v 18 hodin. Kytice je známé představení, které naše agentura už vlastně hraje od roku 2024 a diváci se na to velmi rádi vrací. Známé dílo vlastně Erbenovo. Takže to je zítra v 18 a divadla pokračují v neděli 9. a to bude spíše věnované dětem. V 15 hodin v neděli přijede skupina kluků, opět vlastně pod naší agenturou vzniklo malé představení pro miminka, pro děti vlastně od 1 do 4 let, takže i pro batolata. Jmenuje se to Hurá na safari a potom bude v 17 pohádka Robinson Crusoe, takže neděle je věnovaná spíše dětem pohádkově.
0: Já jsem v úvodu zmiňoval, že kromě divadelních představení bude součástí festivalu i nějaká hudební produkce, tak pozvěte nás.
1: Určitě, ta začíná dneska v 19 hodin, je to kapela Shut the Blinds a jsou to, jak jsem vlastně zmiňovala na začátku, mladí začínající umělci, kteří mají skvělý repertoár a mají velký potenciál, takže jsme řekli, že jako můžou svoji kariéru nebo svoji letní kariéru odstartovat právě u nás. Jsou to víceméně místní umělci, studentská taková kapela. A zahrají právě tady na nádvoří zámku, takže kapela Shut the Blinds. A potom v sobotu bude after party DJ, tím vlastně zakončíme celý sobotní program opět na nádvoří zámku, jako v atmosféře i toho nádvoří. Takže dneska je vlastně kapela a zítra DJ.
0: Zmiňujete právě nádvoří, předtím jste zmiňovala sklepení, ve kterých prostorách všech zámku se festival koná? Jinými slovy, kam se návštěvníci dostanou, kam je pustíte?
1: Jak jsem zmiňovala správně, tak jak jste říkal správně, tak sklepení určitě, tam se vlastně odehrává většina toho programu a zbytek je právě na nádvoří. Takže vlastně tady ty dvě místa, které jsem zmínila, platí. Nádvoří je ale velké a vlastně dá se tady toho zažít opravdu hodně, takže si myslím, že to stojí za to. A ve sklepení teda probíhají spíše ty divadelní produkce, co máme naplánované, a ta výstava samozřejmě té Kláry Papouškové. Výstava bude probíhat až do neděle, takže diváci, kteří třeba nestihnou dnešní vernisáž, se mohou na výstavu přijet podívat v sobotu nebo v neděli během odpoledne. Takže hlavně sklepení a nádvoří zámku.
0: Zmínili jsme toho spoustu těch programových bodů. Kde by posluchači našli podrobné informace?
1: Většina informací je hlavně na našich sociálních sítích Zažij divadlo, Facebook i Instagram, a nebo na webu šlus.cz.
0: Říká Ladislava Jančíková z umělecké agentury Šlus, která pořádá na Plumlovském zámku festival Zažij divadlo. Děkujeme vám moc za pozvání a přejeme hodně spokojených návštěvníků.
1: Děkuju. Nashledanou.
2: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Pomalu ale jistě se blíží 11. hodina, to znamená, že budou připraveny opět ty nejaktuálnější zprávy s Radimem Švábem. Zjistíte třeba to, že parné počasí zvýšilo návštěvnost jeskyně na Špičáku na Jesenicku, tak třeba někteří z vás tam také vyrazili.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: nezůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Autobusová zastávka u nepřehledné křižovatky na olomouckém Svatém Kopečku zřejmě bude přemístěna. Do jeskyní na Špičáku na Jesenicku míří meziročně víc turistů. Dnes čekejte převážně polojasno, teploty do 26, na jihu do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, medikamentu na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
6: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
5: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od letošního června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Vedení Olomouce plánuje přemístění frekventované autobusové zastávky u nepřehledné křižovatky na Svatém Kopečku. Obyvatelé městské části volají po změně několik let. Zastávku by dělníci měli podle mluvčího radnice Jana Horejše přesunout do blízkosti zahrady tamního hospice.
7: Jde vlastně o zastávku, která je v sousedství hospiců na Svatém Kopečku a musí korespondovat s projektem Otevřeme zahradu, který zde ve spolupráci s hospicem vzniká. Momentálně se připravují kroky k zahájení projektové přípravy, ale samozřejmě musíme počítat s tím, v jaké podobě bude schválen rozpočet pro další léta.
5: Letošní sklizeň v Česku by podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Základních obilovin by se v tuzemsku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Meziročně vyšší návštěvnost eviduje letos zpráva jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Například loni v červnu do ní zamířilo zhruba 1600 osob, letos to byl přibližně dvojnásobek. Kromě dočasného uzavření nedalekých jeskyní na pomezí se na vyšším zájmu podepsaly také vlny veder, uvedla vedoucí podzemního labyrintu Andrea Švubová.
8: Nárůst pociťujeme samozřejmě i teď o prázdninách. Není tak velký jako v tom červnu, ale ta čísla jsou skutečně vyšší. U nás třeba během července bylo 6680 návštěvníků a loni jich bylo jenom kolem 4000.
4: Počasí.
5: Dnes bude na střední Moravě polojasno, přechodně i skoro jasno. K večeru čekejte od jihovýchodu přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Mírný severní až severovýchodní vítr odpoledne zeslábne.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Střed osobního auta s nákladním se došetřuje v Olomouci na odbočení z průtahu městem ve Velkomoravské ulici do ulice Švajcerova směr centrum. Dejte si tam pozor.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje i po 11. hodině. Vilém Pospíšil vám přeje krásný pátek. Ten víkend se každou hodinkou blíží a blíží. Věřím, že spoustu z vás se těší a přemýšlíte, kam o víkendu vyrazíte. Tak od toho jsme tady. Přineseme pozvánky na nejrůznější akce. Vydáme se třeba do zoologické zahrady, kam o víkendu také můžete vyrazit, nebo do Lipníku nad Bečovou, kde dnes startuje mistrovství světa v koloběhu. Spojíme se s ředitelem závodu Romanem Růžičkou a dozvíme se, v jakých kategoriích a třeba na jakých tratích se bude závodit. Připraveny jsou také babské rady a spousta hudby. Hezký poslech.

0: jak z našeho vysílání Českého rozhlasu Olomouc z posledních týdnů určitě dobře víte, Olomoucká zoologická zahrada letos slaví 70. V této době se tam staví nový pavilon, kde budou i velká akvária. Ta dosavadní najdeme uvnitř pavilonu šelem a k těm největším lákadlům mezi rybami patří žraloci. Prohlédli jsme si je s chovatelem Josefem Drtilem.
1: Přicházíme k tomu největšímu akváriu a vidíme hlavně tedy velkého žraloka.
2: Jsou tady dva velcí žraloci, útesový, černoploutví, jsou to obě samice. V zázemí máme ještě další dva kusy, ale ty zatím jsme se ještě nevypustili. Jinak to akvárium je poměrně dost zarostlý, několika druhý korálnatců. Převažují tady asi 4 druhy korálnatců, který se tady poměrně dost namnožili a všechny ostatní jakoby zahlušili. A je tady víc než 100 korálových rybek, který tady vlastně společně s těmi žralokama žijou.
1: Žraloci neustále proplouvají kolem dokola.
2: Tenhle druh žraloku nedokáže aktivně dýchat, proto musí stále plavat a nemůžou se zastavit, jak by se udusili.
3: Takže spí a přitom plavou.
2: Dá se to tak říct, oni částečně jakoby jenom spí, ale musí stále být v pohybu.
1: Tak já tu vidíme řadu různobarevných a různě tvarovaných rybiček. Nestávají se potravou těch žraloků?
2: No, žralok všeobecně je takový ten predátor, který loví nebo dokáže ulovit pouze ryby, které jsou nemocné, staré nebo nějak poškozené, nebo chovají se divně, nebo tak. Tady vidíte kolem těch žraloků, ty ryby plavou úplně v klidu, nebojí se, nejsou ve stresu, protože vědí, že ten žralok jim neublíží. Samozřejmě v okamžiku, kdy sem háže potrava, ať už těch žraloků nebo těm rybkám, tak oni samozřejmě začnou lítat zrychlí prostě a může se stát, že třeba na nějakou rybu omylem třeba narazí, můžou ji kousnout, nebo tak občas nějaká bývá pokousaná a samozřejmě nějaká, když není dostatečně ostražitá, tak může skončit v jejich žaludku, ale jinak to akvárium funguje 23 let a jsou tady některé ryby už od začátku, takže není to úplně, že by sežrali hned všechno.
1: Jak dlouho žijí ti žraloci?
2: My jsme tady měli nejstaršího žraloka asi 24 nebo 25 roků. První jsme dovezli někdy asi v 98. nebo 99. roce. Z těch už vlastně tady nic nezůstalo a tady tíhle teďka jsou tady asi 5 roků, ale už se dovezli taky několika letí. Pochází samozřejmě z přírody, ale my jsme získali od jiných chovatelů. Ta větší samice pochází ze Zoo Hodonín, kde vlastně po tom tornádu se musel zrušit pavilon akvaríní celý zbourat, takže nám ji předali sem a ta menší samice pochází od chovatele soukromého, který měl v Brně.
1: Jak velké je to akvárium?
2: Tohle akvárium má 42 tisíc litrů, ve své době bylo právě největší v republice, ale to akvárium, které stavíme, bude asi 8x větší.
1: Jak velký je ten žralok?
2: Ten větší má určitě jako 130 a ten menší má nějak 1,10 m asi. Trošku je v tom rozdíl, protože ten menší tolik neroste. On u těch soukromých chovatelů dlouho byl v malém akváriu relativně, takže je takový trošku pomalu rostoucí prostě, že se to na něm trochu podepsalo, ty horší podmínky počáteční.
1: Uvažujete se zřízením toho většího akvária o třeba i dalších velkých rybách?
2: Zvažujeme, že tam budou asi pravděpodobně dva druhy těch syp a jeden druh žraloků a nějaká větší ryba určitě a potom nějaký hejnový ryby na doplnění, aby tam bylo v prostoru něco trvale vidět. Ale ještě přesné složení nevíme, záleží na aktuálních nějakých nabídkách, co se nám podaří sehnat, za jakou cenu.
1: Rodí se tu i nové ryby?
2: Jo, tak podařilo se nám tady odchovat několik druhů i těch mořských ryb. Dva druhy vlastně klaunů, 3 druhy mořských koníků, parmovce mořské, to jsou takový tlamovci, že mají větší ikry. A třeba nějaký žralučky, kdysi jsme tady chovali žralučky perské, myslím. Pár druhů jakoby, jo, ale u těch mořských ryb je většinou problém, že mají strašně malé ikry a mají mezi stády a nějaká larvální. To je poměrně náročný ten odchov. A i k odchovu třeba těch klaunů nebo koníčků, kteří mají poměrně velký potěr, tak si musíme zase pěstovat fytoplankton a chovat zooplankton, mořský, speciální, takže není to úplně jednoduché, tak jak u sladkovodních ryb.
1: Ze zoologické zahrady na Svatém Kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba. Řekl jsi mi...

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Jakub Smolík právě dospíval svou píseň Můj kuň a hřích v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Už za pár minutek pozveme všechny sportovní fanoušky do Lipníku nad Bečvou, kde dnes začalo mistrovství světa v koloběhu. Ještě předtím ale můžu doplnit, že také milovníci cyklistiky si mohou přijít na své, a to při cestě z Litovle do Náměště na Hané. Připravena je cyklovýlet s průvodcem. Akci pořádá tamní informační centrum a sraz účastníků je na náměstí před budovou záložny. Odjíždí se ve 14 hodin, cyklovýlet je zdarma, ale kolo už musíte přivést vlastní. Pokud by se chtěli výletu zúčastnit osoby mladší 18 let, tak ti musí jet v doprovodu dospělé osoby. Jak jsem říkal, už za malou chvíli se spojíme s ředitelem závodu mistrovství světa v koloběhu Romanem Růžičkou a dozvíme se podrobnosti.

0: Tradiční koloběžkový závod Lipenská výzva neboli mistrovství světa v koloběhu 2026 se koná od pátku do neděle v Lipníku nad Bečvou a jeho okolí. Na webových stránkách si můžete prohlédnout připravené tratě, o kterých teď budeme mluvit s ředitelem závodu Romanem Růžičkou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak kde jsme vás právě teď v tuto chvíli zastihli, protože už je po slavnostním zahájení, kde teď se nacházíte?
1: Nacházíme se na stadionu v Lipníku nad Bečvou, na atletickém stadionu, kde se připravuje všechno prvním startům, které začnou ve 12.00 kvalifikací ve sprintu na koloběžkách.
0: Lipenská výzva je mezinárodním závodem, tak odkud všude se sjeli závodníci?
1: Sjeli se, dá se říct, z celé Evropy. Máme tady 11 států, plus tady máme i závodníky z dalších destinací.
0: No a když se zastavíme doma, tak kdo patří mezi ty silné domácí zástupce?
1: Mezi silné domácí zástupce patří hlavně Roman Matyáš. Je to v současné době jednička v České republice na koloběhu a je to hlavně favorit na sprint.
0: Tak budeme držet samozřejmě palce. Když jste zmínil sprint, tak se musím zeptat, v jakých zaprvé věkových kategoriích se bude soutěžit a také v jakých disciplínách?
1: Soutěží se, dá se říct, v kategoriích od těch nejmenších, to znamená děti jako přípravka, to znamená do 7-8 let. A pak jsou to další kategorie až po takzvané ultraveterány, kde se soutěží nad 60 let. Takže prochází to vlastně celým tím věkovou kategorii, vlastně, který je. Ale hlavní kategorie jsou seniori a masters.
0: A všechny ty kategorie jsou teda naplněné, je to tak?
1: Ano, samozřejmě. Všechny jsou naplněné a všechny jsou pořádné počtu.
0: Kde všude se bude jezdit, nebo po jakých tratích?
1: Pátek jezdíme po tartanu na stadionu Lipníku nad Bečvou a pak už jezdíme po asfaltu, to znamená Kritérium na Osecké ulici, a v neděli je královský závod dlouhý v Nových Dvorech.
0: Jak to je třeba s počasím, protože v těch posledních dnech je to takové nevyspytatelné, často jezdí se za každého počasí?
1: Jezdí se za každou počasí, ať je větrno, deštivo, jezdí se za každou počasí. My musíme být připraveni na všechny varianty toho počasí.
0: Tak ne, že bych vám přál déšť, ale já už bych si tady alespoň v Olomouci nějaký přál, tak pokud vám nevadí, tak může klidně trošku sprchnout.
1: Trošičku přes noc sprchlo, ale jako bylo to málo.
0: Tak třeba bude ještě víc. Ještě bych se chtěl zeptat, na která místa by měli dorazit fanoušci, kde je podle vás nejlepší se postavit, aby člověk zažil tu opravdovou atmosféru toho závodu?
1: Nejkrásnější závody je takzvané Kritérium, které se jede na od 5 do 10 kilometrů a je to na uzavřeném 1-kilometrovém okruhu, kde ty závodníci jsou stále vidět a je to opravdu adrenalin.
0: Ještě se zeptám, jelikož jde o 3denní závody, celý víkend je připraven třeba i nějaký doprovodný program?
1: Máme připraveny další doprovodné programy, je tam pro příchozí, kteří si můžou projet na koloběžce a změřit čas na téhle mistrovské trati. Pak jsou tam další pro příchozí děti na odrážedlech a máme další složený závod rejmenů, to znamená postižených občanů, kteří taky pojedou jedno kolečko na téhle mistrovské trati.
0: Zmínili jsme toho opravdu spoustu, abychom to nějak ucelili. Zeptám se, kde posluchači najdou podrobné informace o celých závodech.
1: Podrobné informace najdou buď na Facebooku Lipenská výzva, nebo na webových stránkách www.lipenskavýzva.eu. Tam jsou všechny veškeré informace, včetně programu.
0: Říká Roman Růžička, ředitel Lipenské výzvy mistrovství světa v koloběhu, které se koná od dneška až do neděle v Lipníku nad Bečvou. Moc krát děkujeme za informace a přejeme hodně úspěchů.
1: Děkuji moc krát.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Ring Ring právě dospívala ABBA na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Před pár minutami jsme vás pozvali na mistrovství světa v koloběhu do Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. No a tak se tam pojďme vydat ještě jednou, protože dnes ožije Přerov tradičními svatovavřineckými hody. Letos je připravena také novinka v podobě folklorních hodů u Trafačky v ulici Na Marku. Začne dnes ve 14 hodin vystoupení folklorního souboru Hana. Na něj naváže vyhlášení soutěže o nejlepší hodovo bochto, no a folklorní odpoledne potom nabídne cymbálovou muziku Stovačova nebo třeba komentovanou přehlídku hanáckých krojů. Připraven je také taneční workshop, na kterém si budete moci pod vedením zkušených tanečníků osvojit ty základní kroky folklorního tance a akce je také pro děti. Zábavné folklorní aktivity, budou si moci vyprat prádlo, podojit krávu nebo poznávat hanácká slovíčka, která třeba neznají. Už za malou chvíli je pro vás připraven další díl Babských rad. Tentokrát Jarka Vykoupilová přiblíží přírodní lufu, která si poradí s nádobím i péčí o pokožku.

0: České rady.
1: Oblíbenou alternativou houbičky na nádobí je přírodní lufa. Jde o druh dýně, která se suší a která po namočení změkne. Její jedinečná textura a savost činí z lufy vynikající čistící nástroj na nádobí i tělo. Na první dotek vás překvapí její tvrdost. Nelekejte se, tak to má být. Když ji následně vložíte pod tekoucí vodu, tak po několika sekundách změkne a je připravena k použití. Stačí kapka saponátu a můžete začít mít i velmi špinavé nádobí. Díky porovitému povrchu lufa zvládne i připálenou vrstvu na dně hrnce. Navíc se v ní nedrží nepříjemný zápach jako v běžné houbičce na nádobí. Oceňovaná je i jako pomocník pro pleť. Slouží jako oblíbený a účinný tělový peeling, umí odstranit odumřelé buňky a regeneruje pokožku, proto se vyplatí mít ji nejenom v kuchyni, ale i v koupelně. Budete překvapeni, jak dlouho lufa vydrží. Je biologicky rozložitelná a po opotřebení ji můžete vyhodit do bioodpadu nebo dát na kompost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Už za pár minut.
1: Už za pár minutek je připravena další zprávy, protože bude 12. hodina, to znamená, že do studia přijde Jirka Kořínek. Řekne vám, co se aktuálně děje. Vystřídá mě tady také Tomáš Kedzior, připravena je pořad Hrajeme na přání, takže připravte si své mobilní telefony, najděte si, kterou vlastně písničku máte rádi a chtěli byste ji zahrát. No a zavolejte, Tomáš Kedzior na vás bude připraven. Mějte krásný pátek a hezký víkend.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouc chce ukončit smlouvy s firmou Šantovka District. Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách. V Přerově začínají svatova vřinecké hody. Jasno nebo polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoučtí radní doporučí zastupitelům, aby schválili ukončení smlouvy o spolupráci a plánovací smlouvy na tramvajovou trať z roku 2010 s firmou Šantovka District. Dokumenty hrály podle zástupců města kontroverzní roli ve sporu magistrátu ohledně plánované stavby výškové budovy Šantovka Tower v blízkosti historického centra.
4: Zároveň jsme schválili uzavření nové smlouvy, které se týkají infrastruktury toho stavebního záměru Šantovka 2.
5: Říká náměstek primátorky Tomáš Pípek z koalice pro Olomouc a Piráti. Podle Michala Folty, mluvčího společnosti Redstone, je pro budoucnost lokality Šantovka klíčové schválení nové plánovací smlouvy. Znamená poslední fázi dokončení revitalizace areálu Mila. Společnost souhlasila, že je to vhodná příležitost k ukončení původní smlouvy o spolupráci. Vztahy města a soukromého investora tak budou podle Folty ošetřené podle stávajících záměrů rozvoje území. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Pro zákaz mobilních telefonů ve školách je téměř 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Opatření má větší podporu u rodičů než u bezdětných, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
2: Průzkumu na začátku srpna odpovídalo 1000 respondentů. Zákaz telefonů na školách podpořila vláda. Platit by měl od příštího školního roku. Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí o zhruba týden dříve, než je dlouhodobý průměr. Výstavou předních českých ilustrátorů a hudebními koncerty dnes odpoledne začnou v Přerově svatova vřinecké hody. Potrvají do neděle a jejich součástí budou také oslavy výročí povýšení Přerova na město, říká Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
7: Novinkou letošního ročníku budou hody u Trafačky, které proběhnou v ulici Na Marku, kde přerovský folklorní soubor Hana představí lidové tradice, kroje a folklor. A jedním z vrcholů oslav bude také historický program v sobotu večer, který bude připomínat 770 let od povýšení Přerova na město.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno, přechodně skoro jasno, k večeru oblačno, teploty 22 až 26, na jihu až 28 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18, fouká mírný severní vítr, postupně bude slábnout. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 20 stupňů a slabý během dne přechodně mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vozovku dálnice D35 čistí dělníci na trase Přáslavice Lipník nad Bečvou mezi 283,5 a 295,5 kilometrem jedou pravým pruhem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Lada, Soběslav a Roman, tři jména aktuálních tří dnů a na vlnách Českého rozhlasu Olomouc budou písničky patřit třeba právě jim, anebo někomu jinému, to už záleží na vás. Hezké páteční odpoledne přeje Tomáš Kedzior, volejte do studia na linku 221 555 444 anebo svá přání pište na SMS-kové číslo Českého rozhlasu Olomouc 723 70 33 51.

0: Skupina Elán otevřela písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme teď pana Radka ze Šumperka. Dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, pane Tomáši. Hezké odpoledne, slunečné, upečené. No, a jak jsme se domluvili, tak bylo by to... Můžu hovořit?
0: Radku, posloucháme vás.
1: Pro paní Anešku Ondráčkovou. A... No, teď mě to vypadlo, no. Pro vás do rádia a pro všechny lidičky.
0: Takže zdravíme paní Anešku a vás také a písničku přidáváme také babičce Kacrové z Klopiny k narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a pohody. Píšou Gábinka, Leontýnka, Jindra a Pavel Jořenkovi. Věnování je také paní Květě Beťákové ze Žulové k dnešním narozeninám. Štěstí, zdraví a pohodu přejí Marie a Jarda.

0: Hned po téhle známé písničce přání paní Boženy z Velkých Losin. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Zdravím vás ještě jednou z Velkých Losin. Pane Tomáši, všechny do rozhlasu a všechny kamarády a přátelé, ale hlavně chci nechat zahrát sestřičce Olince Svitkové do Nového Malína. Zítra má narozeniny, budeme to spolu slavit. Tak jí přeju hlavně zdravíčko, štěstíčko, všechno, co si přeje a no, co všecko má být k tomu. Hlavně to zdraví. No a pozdravuju ještě Oldy Crhákovýho a všechny známy a paní Faltinkovou ještě do Hrabišina. A všechny, co znám. Děkuji moc, děkuji pane Tomáši.
0: Zdravíme, a tady je jedna letní písnička.

0: Českém rozhlase Olomouc bude teď zpívat Petr Novák a pozdravíme paní Hanku, která volá z Vrbátek. Dobrý den.
1: Dobrý den a všechny vás zdravíme a přejeme hezký den a prosíme o zahrání skladby, kterou má rád, Klaunova zpověď, pro pana Josefa Pospíšila z Holice, jeho dnešním narozeninám. Přejeme mu vše dobré a to celá rodina, Dřímalovi, Novákovi a Snášelovi. Moc vám děkujeme a hezký den.
0: Tak
1: ještě
0: zdravíme
1: jednou
0: oslavence, přidáváme písničku také Doroštění, Hrochova, Rapotína, Hrabišína i Předmostí a všem dobrým lidem letní pohodu přeje a posílá pan Břeťa Píska ze Štítu. Věnování je také do Červenky, milované vnučce Lucince Sonelové ke krásným narozeninám. Hodně lásky, zdraví, splněná přání a boží požehnání přejí babička Hela, děda Jarda, Šárka, Soňa a velké rodiny ze Skřípova, Ludmírova, Litovle, Červenky a dalších. Já?

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: Pokračujeme v písničkách na přání a zdravíme pana Juraje do Olomouce. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc. Dnes se dožívá pan Juraj Galba 79 roku. A můj vnuk je narozen taky 6.8. jak já. Přeju mu taky hodně zdraví a štěstí. Zahrajte nám nějakou pěknou písničku od Valdemara Matušku. Děkuju.
3: Pěkná písnička Valdemara Matušky je připravená, potěší také naše rodiče Aničku a Jirku Voskovi z Kojetína, kteří jsou spolu od roku 1966, takže 60 let. Hodně štěstí, zdraví a lásky do dalších společných let přeje dcera Iveta s rodinou. Věnování také k svátku paní Ladě Stopkové, rozené Desenské z Rýmařova. Zdraví, pohodu, užívej si důchodu a radost z vnoučat a úsměv na tváři. To vše ti přeje Marci ze Žulové.

0: Slýchám harmoniku hrát, tak se jmenovala písnička Valdemara Matušky v Českém rozhlase Olomouc a pozdravíme teď paní Julii z Přerova. Dobrý den.
1: Dobrý den taky a prosila by zahrát, je to paní Zdislava Lacková v Raclavicích, samozřejmě k narozeninám a to sami paní Zdence Pavelčíkovej do Uničova, ale nyní je v Olomouci na LDN, tak by jim zároveň popřala všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a co si holky sami přejete, aby se vám tajné přání splnilo. A v Raclavicích ještě by nechala zahrát paní Lidušce a paní Hance do Předmostí a paní Zdence do Hrochova s Jarmilou a víc nebudu ani nepřetěžuju. A všem by popřala, ať se vydaří hezký víkend, ať už je chladnější. Díky moc, mějte se moc hezky v Českém rozhlase. Naschledanou.
0: Tak to byla paní Julie z Přerova. Písnička patří Ludmilce Štoplové pro radost od kamaráda Pavla a věnování je také k zítřejším narozeninám naší sousedce Slávce Morávkové z Rapotína. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí posluchači Srovnalovi.

0: Další přání z Českého rozhlasu Olomouc má paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Českého rozhlasu Olomouc a chtěla bych nechat zahrát jenom tak pro radost, pro potěšení k dobré kávě po obědě paní Marušce Pláňkové do Mohelnice, panu Oldovice Hrákovi do Nemile, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Újezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc a sousedce Lidie Jarolimové a Lidie Ziglové do Doubravice a paní Andulce Hanzelkové do Doubravice. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezká, někde shledanou Otvaldovi.
0: Tak to bylo přání z Doubravice. Písnička patří také paní Růžence Brabencové do Křenovic k dnešním narozeninám. Maminko, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a pohodu přeje syn Bohumil s celou rodinou. Tento týden má narozeniny naše sokolka Svaťka Člupná. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a co je špatné, ať tě mine. A sejdeme se zase v tělocvičně. Pohodové narozeniny přejí děvčata z Mohelnice.

0: paní Helenou popřát dnes naší dlouholeté kamarádce. Je to Pavlína Ficová Vítková a zrovna dnes slaví své narozeniny. Takže, milá Pavlínko, my ti přejeme samozřejmě všechno nejlepší zdravíčko a posíláme ti snad hezkou píseň a přání i za tvé pracoviště do léčebny dlouhodobě nemocných ve Vyskoje v Kokočově, kde pracuješ. No a taky se nám i ozví někdy. No, rádi tě zase uvidíme. Takže to je vše a děkuji vám, pane Tomášku.
1: Písnička je připravená, tady ji máme.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A v písničkách na přání zdravíme paní Zdeňku do Uničova. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro klidný pohodový den a pro nastávající víkend posílám Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Siglové do Doubravice, a teď nějaké paní mě hraje do Oseka a no prostě všem přátelům a známým a všem kamarádům a taky vám do rozhlasu. Mějte se všichni hezky a buďte zdraví. Moc vás pozdravuje zde nás Uničova, děkuji.
3: Naslyšenou věnování Jarušce a Jarce, že se starají o babičku, která má 92 let, a taky Honzovi u kafe, ať si užijí pěkný slunečný den, píše pan Michal z Petrova nad Desnou. Věnování pro potěšení a radost paní Aničce Bartošové a Marcelce na Rybníček přeje posluchačka Maruna. A do Zábřehu na LDNku milé Madlence Ševčíkové, písnička s přáním brzkého uzdravení. Společně na tebe myslí Hela, Jaruška, Blaženka, Jitka a Šaňo.

0: Helena Vondráčková a hned po ní v Českém rozhlase Olomouc pan Tonda z Bedihošti. Dobrý den.
1: Příjemný den všem příznivcům Rádia Olomouc. Zahrajte prosím všem nemocným posluchačům i těm, jimž nikdo nezahraje. Zlepšení zdraví, nálady, také alespoň malé radosti ze života přeje nemocný vdovec Tonda z Bedihoště. Olomouckému rozhlasu patříme převeliké poděkování a hodně zdaru do budoucna. Pane moderátore, jste borec. Nashledanou.
0: Tak pěkně zdravíme. Zpívat bude Pavel Novák a jeho písnička bude patřit taky pro dobrou náladu a potěšení paní Zdeňce Dopísková. To je od kamarádky. Holkám a Marušce do Javora i Jarmilce pro potěšení píše děda a pro moji nejdražší maminku Jarmilku z Prostějova píše a pozdravuje Lenka.

0: Pavel Novák a písnička Poslední pondělí, tu jste si vybrali v Českém rozhlase Olomouc a je to ještě paní Vlasta Skrnova. Dobrý den.
1: No dobrý den, Tomášku. Děkuji vám za vyběr písničky a já bych poslala pozdrav Toníkovi z Bedihošťa a se brzo uzdraví, ať je veselý. No, Jiřímu do Litova a Křeholkám v Šelči. To je dneska všechno. Děkuji vám moc krát.
0: Zdravíme a posíláme pěknou písničku Václava Neckáře.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 13 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Letošní sklizeň obilí by mohla být nejnižší za 14 let. V Plumlovské přehradě se zhoršila kvalita vody. V Přerovské galerii začíná výstava předních českých ilustrátorů. Jasno nebo polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let, vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, no necelých 17% méně než loni. Řepky se sklidí o pětinu méně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Dohromady 8 kandidátních listin přijal městský úřad v Zábřehu pro říjnové volby do zastupitelstva. Jednotlivé strany, hnutí i koalice ještě můžou kandidáty doplňovat a listiny upravovat. Pokračuje mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
5: Kandidátní listiny je možné opravit nebo doplnit nejpozději v pondělí 17. srpna do 4 hodin odpoledne. Do 22. srpna pak registrační úřad rozhodne o jejich registraci, případném vyškrtnutí některého z kandidátů nebo o odmítnutí celé kandidátní listiny.
3: Voda v Plumlovské nádrži na Prostějovsku se od posledního měření zhoršila. Hygienici ji ohodnotili 3. stupněm z 5. Po koupání v přehradě bychom se měli osprchovat. Více mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
6: Ve vodní nádrži Plumlov máme aktuálně vodu hodnocenou stupněm číslo 3, což znamená, že lokalita má zhoršenou kvalitu vody a voda aktuálně představuje mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci a u citlivějších osob se již mohou objevit zdravotní obtíže. Proto doporučujeme se po koupání osprchovat.
3: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků představuje ode dneška výstava v galerii Přerov a zahrnuje tvorbu 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky a Stanislava Holého. Pokračuje vedoucí galerie Lada Galová.
7: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále.
3: Výstava českých ilustrátorů potrvá v Přerovské galerii do konce září. Sport. Obranu fotbalistů Olomouce posílil Anton Ekeroth. Je prvním švédským hráčem v klubové historii. 24-letý hráč, který působí na levé straně hřiště, přichází z norského prvoligového klubu HamKam z Hamaru. Podmínky smlouvy Sigma na svém webu nezveřejnila. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 20 stupňů, povane slabý, během dne přechodně mírný severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě osobní auta se nabourala v Libině na Šumpersku. Příčinu střetu na místě vyšetřují policisté. Projíždějte tam opatrně. Porouchanou dodávku budete mít na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Stojí na exitu Přáslavice.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. vesele a zdravě.
8: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
9: A doktorka Kateřina Cajthamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. No? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
8: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem, jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páně.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak. Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, Barbaru známe. Ano, takže orlí za mě. Jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos.
1: Aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: No.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Káček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy? V čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. No nekazte mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pri tom nič?
2: Ale hovoril pri tom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
4: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno. Čo to
2: mohlo? Neviem, čo to mohlo byť.
4: Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
3: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
3: Nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
3: Nostalgia.
2: Nostalgia.
3: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
3: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemám.
3: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Aj prepáč. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáč.
2: Dobre. Pokojne, pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
3: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD vy to máte stejně.
0: Aha. A pozor, při úklidu, čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností.
1: Ano.
0: A ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy, se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma? cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
7: Rád bych si koupil cukrovou

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitaminu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
2: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka, nebo nějaká kašel, nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to objednání
1: no, té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
2: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
2: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné potom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: To tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možná je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatava nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano, máme vlastně

0: nástupem třeba?
1: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách veseleazdravie.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit.

0: U toho Čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému, to znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená, kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
1: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
0: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
1: Ušní, nosní, krční?
0: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No. Samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyvíjí vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdemlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná paráda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu, ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Policisté obvinili 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Ludvíkov na Bruntálsku dokončuje opravu obecních mostů. V centru Šumperku jsou farmářské a řemeslné trhy. Jasno nebo polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic, oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornil také web Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Českému rozhlasu dnes Svoboda řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. Olomouc plánuje přemístění autobusové zastávky u nepřehledné křižovatky na Svatém Kopečku. Obyvatelé městské části volají po změně několik let. Zastávku by dělníci měli podle mluvčího radnice Jana Horejše přesunout do blízkosti zahrady tamního hospice.
2: Jde vlastně o zastávku, která je v sousedství hospiců na Svatém Kopečku a musí korespondovat s projektem Otevřeme zahradu, který zde ve spolupráci s hospicem vzniká. Momentálně se připravují kroky k zahájení projektové přípravy, ale samozřejmě musíme počítat s tím, v jaké podobě bude schválen rozpočet pro další léta.
0: Rekonstrukce obecních mostů v Ludvíkově na Bruntálsku je skoro u konce. Obec opravovala celkem 3 poničilé povodeň v roce 2024. 2 z nich jsou hotové, čekají na kolaudaci, třetímu ještě chybí zábradlí. Pokračuje nezávislá starostka Dana Selingerová.
3: Z obecních vlastně 4 mostů byl jeden úplně fatálně zničený a 2 vyžadovali takovou větší opravu. Tím, jak v té vodě se valily, ať už ty obrovské kameny, klády a vše možné, co ta voda brala sebou, do těch mostů to vlastně mlátilo, tak byly pokřivené ty konstrukce.
0: Farmářské a řemeslné trhy hostí centrum Šumperku. Prodejci své stánky postavili na hlavní třídě. Navštívit je můžete až do 16 hodin. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Páteční farmářské a řemeslné trhy jsou pro návštěvníky na šumperské hlavní třídě otevřené od 8 hodin ráno. Lidé na nich seženou například sezónní ovoce a zeleninu, maso, bylinky, sýry, přísady a také rukodělné výrobky anebo květiny. Sport.
0: Fotbalisté Ústí nad Labem můžou potvrdit svůj 100% vstup do sezóny druhé ligy. V 18 hodin přivítají Českou Lípu, která zatím na vítězství čeká. V dalších zápasech třetího kola vyzve Dukla Praha Kroměříž. Opava nastoupí proti Kladnu. Prostějov se střetne s Karvinou a Vlašim čeká Žižkov. Už v 17 hodin Slavia B nastoupí proti Třinci. V 17.45 se Jihlava utká s Příbramí.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 20 stupňů a slabý během dne přechodně mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané osobní auto s přívěsným vozíkem budete mít na dálnici D48 u Bělotína za 3. kilometrem ve směru na Olomouc. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Páteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc přinese i další tipy na to, jak zajímavě prožít třeba dnešní odpoledne anebo večer. Samozřejmě zdravíme do Šumperka na farmářské trhy. Máme taky rozhlasovou pohlednici od Pradino na Hanou, kdy vyrazíme na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje a bude samozřejmě také soutěž hřebíky. S vámi je dneska Tomáš Kedzior. Přeji dobré odpoledne.

0: hřebík na holičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Jsou tady páteční hřebíky, s nimi soutěžní otázky, skvělé ceny a posluchači, kteří jsou také skvělí a skvěle připravení. Tak začnu cenami. Máme tady krásnou knížku, která se hodně týká rozhlasu. Jmenuje se Hledání veřejné služby a vydalo ji právě vydavatelství Radioservis Českého rozhlasu. Je to o fungování médií veřejné služby. Doporučuji. Tričko Českého rozhlasu dámské černé velikosti S, to je další cena. A nebo třeba audiokniha Temná dcera italské spisovatelky Eleny Ferrante. Je to psychologický román, taktéž velmi zajímavá věc. A jsou tu i další výhry v podobě zajímavých CD. Náš telefon je 221 555 444 a vítáme hned prvního, který se k nám dovolal. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Ano, kdo pak nás to zdraví?
3: Zdeněk z Bukovce, původně ze Štěpánova.
2: Takže pane Zdeňku, zdravíme do Bukovce ve Štěpánově. Mají ty hody, nepojedete náhodou zrovna?
3: Vlastně o vás Římce, ano. Mělo by to být teď olympiády.
2: No, nepřijedete se podívat do vašeho...
3: A momentálně do vesničky na středici,
2: máte lítání, dobře. Co se dá dělat? Hlavně, že jste se aspoň dovolal. Zdeňku, otázky jsou tady, na každou je limit 10 vteřin a za 3 správné odpovědi výhra. Tak Zdeňku, puste se do toho.
3: Tak od kraje, ať netrháme to.
2: Dobře, máte od kraje jedničku. Pruhy, pruhy na autech naší státní policie mají barvu žlutou a zelenou, modrou nebo hnědou?
3: Modrou.
2: Jo. Zdeňku, další otázka pro vás.
3: Dvojku.
2: Hokejista Václav Nedomanský hrál s číslem 14, 20 nebo 21?
3: Nedomanský to byla 14, jasný.
2: Bratislavský Slován a potom samozřejmě taky reprezentace. Samozřejmě, a co dál?
3: Mistr světa a velký hráč. Trojku.
2: Trojku. Vůdce party, která v seriálu Třetí patro šikanovala mladší spolužáky, se jmenoval Miki Kadlec, Martin Brázda nebo Vicky Cabadaj.
3: No, Brázda byl ten mistr... Takže to Ačko je správně.
2: Ačko je správně, hrál ho Jan Antonín Duchoslav, tady je vidět, že jste to sledoval, pamatujete si, Zdeňku, skvělý, máte výhru, máte velký potlesk a uznání a my v soutěži pokračujeme, pěkný dobrý den, kdo se k nám dovolal?
4: Dobrý den, Ladislav Císařov.
2: Takže do Císařova zdravíme, pane Láďo, otázky od čtverky do desítky, vybírejte.
4: Vybírám čtverku.
2: Čtverku. Kolik strun mají obyčejné housle? 3, 4 nebo 6?
4: 4 strun.
2: Jaká otázka následuje, Laďo?
4: Pětku.
2: Co je napsáno nad oponou Národního divadla v Praze? Za A pravda vítězí, za B národ sobě, za C sláva hercům.
4: Národ sobě.
2: No, jak to byste tam samozřejmě byl. Byl jste tam, doufám, teda někdy, Laďo?
4: Jo, byl.
2: No, vidíte, tak si to...
4: Je to dlouho.
2: Je to dlouho, ale je to tam pořád a myslím, že to tam zůstane navždycky. Tak a teď 6, 7, 8, 9 a nebo 10?
4: Tak 7.
2: Sedmička. V jaké standardní výšce nad zemským povrchem se měří takzvaná přízemní teplota vzduchu pro zjištění přízemních mrazíků? Buď to 10 mm, nebo 50 mm, a nebo 10 cm.
4: Hejda, to už je docela těžký.
2: Je to těžký, no. Nemůže to být všecko, jak s těmi houslemi.
4: Jasně, tak bude asi typovat, tak dáme, když nevíš, dej B.
2: Jo, když nevíš, dej B a víte, že to máte dobře. 50 mm neboli 5 cm, meteorologové to samozřejmě dobře vědí. Mimochodem přízemní mrazíky, tak na ty si ještě trošku počkáme, ne?
4: No, doufejme.
2: Jak bylo u vás v Císařově, mimochodem, v těch vedrech?
4: My jsme odjeli na dovolenou do Slovinska, takže tam bylo taky horko.
2: Taky horko, prostě horko, skoro všude vás to pronásleduje. Laďo, máte výhru, vyberte si u kolegyně, vyčkejte chvilku na telefonu a my budeme v soutěži pokračovat. Hezký dobrý den, koho pak teď zdravíme?
5: Dobrý den, Jana.
2: Takže, paní Jano, otázky číslo 6, 8, 9 a 10.
5: Tak 6.
2: Tak, berete šestku. Jak se říká přístroji, který umožňuje posádce ponorky pozorovat dění na hladině? Buď to je to sonar, nebo radar, a nebo periskop?
5: To bude ten teleskop, Cčko.
2: Jo, jo. Je to on. Osmička, devítka, desítka, Jano. Osmička. V jakém prostředí se odehrává seriál Dobrá voda? Za A u koní, za B mezi vodáky, nebo za C ve vodohospodářském ústavu?
5: U koní.
2: Je to už docela staré dílko z roku 1982, ale pořád je živé z dostihového prostředí. Devítka, desítka, Jano, a výhra je doma.
5: Tak devět.
2: Tak, berete devítku. Když někdo letí kosmickou lodí mezi hvězdným prostorem, tak je to astrolog, nebo astronom, a nebo astronaut?
5: Třeťko.
2: Je to to poslední. A řekněte mi, Jano, kdyby to šlo, letěla byste?
5: No já určitě ne.
2: Určitě ne. No dobře.
5: Ne.
2: Ani na měsíc třeba, vždyť to je chvilka.
5: No určitě to je chvilka, no. Neletěla bych.
2: Taky ne.
5: Dobře. To bylo zadarmo.
2: A na dovolenou třeba do bývalé Jugoslávie, to byste letěla, kdyby to šlo.
5: No jo, tam jo.
2: Tak tam zase jo, vidíte, tak už to o vás víme. Tak vy jste taková pozemská cestovatelka. Každopádně blahopřejeme ještě s jedním potleskem, Jano. Máte od nás výhru, chvilku si vydržte na telefonu, no a hřebíky Českého rozhlasu Olomouc nabídneme samozřejmě zase zítra touto dobou a velmi se těšíme na vás a naše soutěžení.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Poslední 4 neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví 1/4. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Skupina Miraj v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Dneska večer od 9 můžete vyrazit na film Pod širým nebem, a to na nádvoří státního zámku Jánský vrch. Promítat se bude pět švestek Jana Svěráka. Zámek v Prostějově patří rodinám s dětmi. Od pátku na neděle je tam akce s názvem Nádvoříčko, festival plný divadla, hudby a vzdělávání. Svatovavřinecké hody mají samozřejmě ve Štěpánově, o tom jsme mluvili už v soutěži před chvilkou, ale také v Přerově. Tam se dneska začíná už ve 14 hodin, lépe řečeno. Začalo se tedy vystoupením folklorního souboru Haná. Budou tam soutěže třeba o nejlepší buchtu, vystoupení dalších cymbálových muzik a tak podobně. No a za chvíli vás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc pozveme na další pouť, tradiční pekařovskou.

0: nejmenších vesničkách Olomouckého kraje mají rádi Český rozhlas Olomouc. Je to třeba Pekařov, vesnička na pomezí Velkých Losin a Jindřichovu. Jindřichova v podhůří Jeseníku. Už několik let tam nadšenci pořádají tradiční pekařovskou pouť, která nabídne třeba mše, pouťové výstupy, ale má i jedno specifikum. Za pořadatele jsme oslovili Kamilu Šeligovou.
1: Každý rok na Pekařově se schází hlavně flašinetáři. Víme, že na tomto místě kdysi byla flašinetářská dílna, Kolbova rodina. Chtěli jsme tuto tradici vrátit, takže každý rok máme tady tuhletu krásnou speciální pouť, kde přijíždí flašinetáři. Letos přijede 7 různých flašinetářů a během celé poutí je můžete potkávat a mají tam svá vystoupení, takže v tom je ta naše pekařovská pouť výjimečná.
2: Mě by zajímalo, jestli někdo přijíždí třeba právě s kolbovským flašinetem, protože vím, že se dochovaly ty velké hrací skříně, varhany, protože Kolbové vyráběly i varhany, ale co nějaký flašinet? Má někdo vůbec od Kolbu?
1: Myslím, že jeden tam máme, určitě máme z muzea. Muzeum zapůjčuje pro tuto akci. Paní Kudelová z muzea přijíždí právě i o tom flašinetu mluví a o rodině Kolbových, takže naše pouť je i edukační.
2: Samozřejmě je to pouť, takže součástí budou vlastně mše.
1: Tentokrát je to trošku jinak, začínáme až v Pekařově mší v 11 hodin, protože pan farář je na daleké cestě, ale mší v Pekařově určitě stihne, takže na to se těšíme a po mši už pak začne ten kulturní program. Máme dvě scény, scénu u cesty a scénu u kapličky. U cesty je scéna zaměřená na dospělé návštěvníky a dole u kapličky míříme na rodiny s dětmi a bude tam i dětské divadlo, tři kůzlátka, se můžeme těšit ve 3 hodiny. Budou tam dílničky, pan minář, řezbář, bude děti učit vyrábět a podobně.
2: Bude ještě i nějaký třeba doprovodný program, nějaká vystoupení umělecká?
1: Právě na té horní scéně pro dospělé, tak tradiční pražský hradčanský orchestr tam vystoupí, Šumperákům známý pan Čmelík, který hraje tady na ulici a zpívá pěkné písničky, ale zároveň tam představíme i kroj Podesní, zase si o něm popovídáme, protože pokaždý přijedou ještě noví návštěvníci, kteří se ještě neměli možnost tímto krojem potkat. A letos také slaví výročí časopis Podesní 20 let, takže pan Jaš, jeden z vydavatelů, bude přítomen a budeme se bavit i o tomto časopisu Podesní.
2: To by se měli říct, že to je vlastivědný časopis, který vychází vlastně tady právě v údolí Desné a mapuje různé historické i další záležitosti. Kdy celá akce začne?
1: Po mši ve 12 hodin, když přijedete v jakémkoliv čase, takže postupně se tam budou prostředávat flašinetáři, pan Čmelík, hradčanský orchestr, bude se to opakovat, takže já si myslím, že každý se v tom čase tam najde, jenom upozorňuji, že ta dětská pohádka bude ve 3 hodiny dole u kapličky.
2: Parkování zajištěno na loukách, doufejme, že teda moc nebo prší.
1: Ano, parkování zajištěno a musím říct, že hlásí 24 stupňů. Takže to bude jako příjemné, na Pekařově se trošku schladíme, má být polojasno, takže tak akorát právě pro pouť.
2: No a já si myslím, že stojí za to třeba se také vydat do okolí Pekařova, protože je to krásné místo, vysoko v horách, může se tam jít třeba na Tři kameny nebo na další místa, takže se to dá spojit i třeba s výletem.
1: No určitě, můj muž to tak vždycky dělá. Zaveze mě na Pekařově a moderuju a on si zatím skočí na Tři kameny a pak se vrátí. Ale já bych chtěla ještě připomenout, že vlastně je tam i stánkový prodej na Pekařově a my už třetí ročník to zaměřujeme, že se tam představují různé organizace, takže například dole právě v té dětské zóně je SONS, který tam má nachystané výrobky klientů a připravili i hry pro děti, kteří si můžou seznámit s problematikou nevidomých. Nahoře zase u cesty budou dva stánky Centra sociálních služeb a budou tam Dobroty z venkova a budou tam i čtící dílnu. Takže my se snažíme, aby i co jsou tam ty stánky, byly právě i takové organizace.
2: S Pekařova Mirek za Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: přímo z místa.
1: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou, jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního, i o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc pro vás má v pátek připravenou pohlednici. Tentokrát je to z pomezí Olomouckého a Zlínského kraje. Odpradávna se tu rozkládají kyselovice. V obci dnes najdeme malebný kostelík a několik zajímavých soch. A málo kdo ví, že zde stával zámek postavený mnichy ze Štemberka.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Kyselovice najdeme dnes už ve Zlínském kraji, na samém pomezí s krajem Olomouckým, v nivě řeky Moštěnky, a zástavba vyrostla kolem mlýnské strouhy a také podél staré cesty vedoucí z Chropině do Přerova. Archeologické nálezy zde prozrazují pravěké osídlení. V roce 1078 se uvádí Kyselovice v zakládací listině kláštera Hradisko u Olomouce. Název obce pochází od vlastního jména Kysel, tedy ve smyslu ves lidí kyselových. Vlastnické poměry vesnice však byly docela složité. V prapočátcích vrchnostenské správy ji sice držel klášter Hradisko. V pozdějších letech se však i zde začala držba drobit. V roce 1377 drželi část obce bratři Zbíněk a Poměn z Vlkoše, svůj díl však prodali olomoucké kapitule. V roce 1465 patřila část obce k Uhříčicím. Kapitula prodala svůj díl obce opět v roce 1590 Jindřichu Blektovi. Následně světskou část vesnice drželi Švábeničtí ze Švábenic, páni z Rožmitálu, Říkovští z Dobrčic, Hrabata z Rotálu a opět Říkovští. V roce 1723 prodává Marie Anna von Schneidenau, dová po Janu Václavovi Říkovském z Dobrčic, část obce klášteru ve Štemberku. Právě tomu patřila druhá část obce, a to už od roku 1397. V roce 1784 byl štemberský augustiniánský klášter z rozhodnutí císaře Josefa II. Zrušen. Kyselovice připadly náboženskému fondu a od něj v roce 1790 koupil vesnici i s poplužním dvorem farář ze Senice na Hané František Ignác Tkaný. Ten tento majetek později předal svému bratrovi Janovi. Jeho potomci pak obec drželi až do roku 1836, kdy celý statek odkoupil olomoucké arcibiskupství. V jeho majetku pak ves zůstala až do konce patrimoniální správy a pozemky i později. Celá vesnice byla brána jako samostatný statek. Teprve po koupi obce arcibiskupstvím byla začleněna do kroměřížského panství. Po sloučení obou částí vesnice nechali v roce 1723 augustiniáni v Kyselovicích postavit barokní zámek s hospodářskými budovami. Součástí stavby byl i mlýn a takzvaný malý zámek. Zámecká budova sloužila jako sídlo majitelů statku až do roku 1900. Toho roku zde byla založena nová parní mlékárna a zámek se stal její součástí. Stál až do roku 1947, kdy byl zbořen a na jeho místě byla postavena nová administrativní budova. Obyvatelé Kyselovice živili zejména zemědělstvím. Od roku 1788 stála uprostřed návsi škola a v roce 1888 byla na jejím místě postavena nová školní budova. Do roku 1900 byly Kyselovice přifařeny do Vlkoše, kde byl i hřbitov a původně i farní škola. Po přelomu století začaly snahy o vybudování vlastního kostela a zřízení farnosti. V letech 1904 až 1906 byl tedy postaven poměrně velký kostel v novogotickém slohu. Zasvěcen je andělům strážným. Pro potřeby farnosti byl také adaptován původní tzv. Malý zámek. Ten sloužil původně jako obydlí úředníků statku a v roce 1910 je koupila obec právě pro potřeby faráře. Kromě kostela a fary najdeme v Kyselovicích i další drobné památky. Tak třeba barokní kříž z roku 1769 u cesty do Žalkovic. Druhý kříž z roku 1894 stojí za obcí u hlavní silnice do Chropině. V obci jsou také dva krásné bílé mramorové kříže. Jeden na hřbitově, druhý u kostela. Kromě toho i pomník padlým a přímo na návsi najdeme památkově chráněnou pozdně barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Druhou chráněnou památkou je pak socha svatého Vendelína z roku 1769. Mladší je pak socha piety z roku 1912 u hlavní silnice. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Kyselovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouc chce ukončit smlouvy s firmou Šantovka District. V Přerově začínají tradiční svatovavřinecké hody. Parné počasí zvýšilo návštěvnost jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Jasno nebo polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoučtí radní doporučí zastupitelům, aby schválili ukončení smlouvy o spolupráci a plánovací smlouvy na tramvajovou trať z roku 2010 s firmou Šantovka District. Dokumenty hrály podle zástupců města roli ve sporu magistrátu ohledně plánované stavby výškové budovy Šantovka Tower v blízkosti historického centra.
2: Zároveň jsme schválili uzavření nové smlouvy, které se týkají infrastruktury toho stavebního záměru Šantovka 2.
3: Říká náměstek primátorky Tomáš Pípek z koalice pro Olomouc a Piráti. Podle Michala Folty, mluvčího společnosti Redstone, je pro budoucnost lokality Šantovka klíčové schválení nové plánovací smlouvy. Znamená poslední fázi dokončení revitalizace areálu Mila. Společnost souhlasila, že je to vhodná příležitost k ukončení původní smlouvy o spolupráci. Vztahy města a soukromého investora tak budou podle Folty ošetřené podle stávajících záměrů rozvoje území. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% méně než v loni. Informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Podle něj sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu, na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň by tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Výstavou předních českých ilustrátorů a hudebními koncerty začínají dnes v Přerově svatovavřinecké hody. Potrvají do neděle. Jejich součástí budou oslavy výročí povýšení Přerova na město. Více Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
4: Novinkou letošního ročníku budou hody u Trafačky, které proběhnou v ulici Na Marku, kde přerovský folklorní soubor Hana představí lidové tradice, kroje a folklor. A jedním z vrcholů oslav bude také historický program v sobotu večer, který bude připomínat 770 let od povýšení Přerova na město.
0: Meziročně vyšší návštěvnost zaznamenala letos správa jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Například loni v červnu do ní zamířilo zhruba 1600 lidí, letos to byl skoro dvojnásobek. Kromě dočasného uzavření nedalekých jeskyní na pomezí se na vyšším zájmu podepsali vlny veder. Pokračuje vedoucí podzemního labyrintu Andráš Vubová.
5: Nárůst pociťujeme samozřejmě i teď o prázdninách. Není tak velký jako v tom červnu, ale ta čísla jsou skutečně vyšší. U nás třeba během července bylo 6680 návštěvníků a loni jich bylo jenom kolem 4000.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková dnes obnoví svou deblovou spolupráci s Číňankou Chang. Vítězky lednového turnaje v Adelaide spolu nastoupí do prvního kola turnaje v Torontu. Nasazené jedničky čeká večer rusko-rumunská dvojice Andrejevová Kirsteová. V Montrealu pak prostějovský Jakub Menšík ve třetím kole vyzve Francouze Atmana.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 20 a slabý během dne přechodně mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dělníci uklízejí kolem dálnice a čistí vozovku D35 na trase Lipník nad Bečvou Přáslavice. Jedou mezi 295. a 283. a půltým kilometrem po krajnici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pátek odpoledne, čas pro cestování po zámcích, no ten je tady vlastně každý den prázdninový, protože zámecké léto zkrátka nemá o prázdninách přestávku. Za chviličku se vydáme na zámek Bílovec a na ní to máme z Olomouckého kraje jenom kousek. Budeme si povídat také o sklizni, něco jsme slyšeli už teď ve zprávách, tak podrobnější odhady nám redaktor Michal Poláček řekne okolo 15:30 a budu vás zvát také k pochoutkovému roku, celoročnímu soutěžnímu pořadu Českého rozhlasu, v němž můžete vyhrát ceny v hodnotě minimálně 100 000. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Přeji dobré odpoledne.

0: Zámecké léto už má před sebou další víkend. Čekají vás dva zámecké speciály v sobotu i v neděli mezi 13. a 14. hodinou. A teď ohlédnutí za tím, co bylo dneska dopoledne s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho, je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice? Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7000. Jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
6: Ano, pojďte.
5: Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvíci, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte páteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Letošní úroda obilovin bude podprůměrná, odhaduje to Český statistický úřad a potvrzují i zemědělci. Více vám k tomu řekneme za chvíli.
1: Na

0: Plány jsou letošní žně podle informací od zástupců Agrární komory Olomouckého kraje už zhruba z 95% hotové, ale ta letošní sklizeň bude podprůměrná. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. V případě základních obilovin jeho pracovníci hovoří o nejnižší úrodě za posledních 14 let. Řepky zemědělci nejspíš sklidí nejmíň za posledních 21 let. Podprůměrnou sklizeň hlásí také zemědělci na Hané a o tom si v odpolední Českého rozhlasu Olomouc budeme povídat s Michalem Poláčkem. Michale, dobré odpoledne.
1: Pěkný den. Na Hané jsou letošní žně, jak už zaznělo, podle informací od zástupců Agrární komory Olomouckého kraje, ukončené ze zhruba 95%. To ale neznamená, že by zemědělci neměli nic na práci. Mluvil jsem s jedním z agronomů, on a jeho kolegové teď například lisují sklizenou slámu do balíku a pak je svážejí do jednotlivých zemědělských podniků a na některá strniště pak už brzy opět vyjedou traktory a začnou s velmi lehkou orbou. Při tomto takzvaném podmítání připraví půdu na setí řepky pro budoucí úrodu a další pole pak zemědělci pohnojí.
0: Jak hanáčtí zemědělci hodnotí letošní sklizeň obilovin?
1: O tom jsem mluvil s Ivo Kasalem, předsedou představenstva Agrární komory Olomouckého kraje. Sám patří mezi zemědělce a o letošní sklizni obilovin mluví jako o mírně podprůměrné. Podle jeho slov se naštěstí nenaplnily všechny obavy, které zemědělci před začátkem letošní sklizně, například kvůli suchu a horku, měli.
2: Naše obavy byly velké, ale nakonec se to dá říci, že je to tak mírně podprůměrný ročník. Kvalitativně je tam díky tomu suchu a těm horkům v tom červnu, je tam určitý pokles těch kvalitativních parametrů.
1: Ještě doplním, že výraznější pokles výnosu pak hanáčtí zemědělci zaznamenali u řepky. I tam mělo negativní vliv horké počasí. A v nejbližších týdnech a měsících pak zemědělce v Olomouckém kraji čeká sklizeň dalších plodin, například kukuřice, slunečnice anebo cukrové řepy.
0: Na začátku našeho povídání jsme zmínili celostátní odhady Českého statistického úřadu. Tak jaké jsou?
1: Tu letošní úrodu základních obilovin statistici v celé České republice očekávají podle aktuálního odhadu na úrovni 6,39 milionů tun. Tento údaj tak potvrzuje, že letos musíme počítat s podprůměrnou sklizní, říká Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Českého statistického úřadu.
3: Odhad potvrdil podprůměrnou sklizeň, která by proti loňskému roku měla být o 1,3 milionu tun nižší a zároveň nejnižší za posledních 14 let. Přesto v Česku nehrozí nedostatek obilovin díky vyšším zásobám z loňské sklizně.
0: Český rozhlas Olomouc pro vás práci zemědělců sleduje prakticky denně, takže se sklizni na Hané budeme věnovat i v dalších dnech.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

písničku už

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Na víkend se chystá pochoutkový rok, je to už 10. ročník a tentokrát jsme trošku změnili ten princip. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. My si jejich recepty připomínáme každý týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota s našimi profesionálními kolegy. Tuto neděli bude připravovat taštičky z tvarového těsta plněné masem a klobásou šéfkuchař Roman Paulus. Je to původní recept od pana Rudolfa Cibulky z Šešůvky a byl to nejlepší recept roku 2023. No a jak si s tím Roman Paulus poradí?
1: Překvapivě.
2: Většinou se ty taštičky dělají z bramborového těsta, ale tady je navíc tvaroh. To je ta změna, kvůli které recept asi taky vyhrál.
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To
3: jo.
1: Je, jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo tvarohový těsto. Já si dovedu představit třeba škvarky ještě jako přelejt přes to.
2: Změny Roman Paulus udělal i u obyčejného špenátu. Přidal tam kromě jiného i jeden velký stroužek česneku. Opravdu jeden velký.
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
3: To je nějaký geneticky upravený.
1: Znáš druhá, ano. To neznáš, Patriku.
2: No a pak samozřejmě hodně, ale hodně smetany.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost.
2: Taky už se těšíte, jak to uděláte a až to ochutnáte.
1: Jo, ty jdeš do té největší, jo?
4: Jako.
3: Druhou stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
2: Nezapomeňte, v neděli se to všichni hezky naučíme a kuchařem a vedoucím kurzu bude Roman Paulus.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
0: A moderátorem pořadu bude samozřejmě Patrik Rozehnal. Už teď se můžete podívat na web pochoutkovýrok.cz, případně i na Facebook tohoto pořadu. No a těšíme se na slyšenou o soutěžní nejlepší recept pochoutkového roku za posledních 10 let. V neděli dopoledne v 10.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Olympiáda Českého rozhlasu už je na spadnutí na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu, včetně té olomoucké, každý všední den po 16. hodině. Tentokrát bude naším hostem Marie Formáčková. Velmi se těšíme. No a další hodinka, to znamená mezi 17. a 18. přinese Den v kraji, tedy zpravodajský souhrn toho nejdůležitějšího, co se během dneška přihodilo v Olomouckém kraji. Nadále pěkný poslech přeje Tomáš Kedzior.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 16 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Letošní sklizeň obilí by mohla být nejnižší za 14 let, odhaduje Český statistický úřad. 8 kandidátních listin pro komunální volby přijali pracovníci městského úřadu v Zábřehu. V Plumlovské přehradě se zhoršila kvalita vody. Jasno nebo polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, o necelých 17% méně než loni. Řepky se sklidí o pětinu méně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Dohromady 8 kandidátních listin přijal městský úřad v Zábřehu pro říjnové volby do zastupitelstva. Jednotlivé strany, hnutí i koalice ještě můžou kandidáty doplňovat a listiny upravovat. Pokračuje mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
4: Kandidátní listiny je možné opravit nebo doplnit nejpozději v pondělí 17. srpna do 4 hodin odpoledne. Do 22. srpna pak registrační úřad rozhodne o jejich registraci, případném vyškrtnutí některého z kandidátů nebo o odmítnutí celé kandidátní listiny.
2: Voda v Plumlovské nádrži na Prostějovsku se od posledního měření zhoršila. Hygienici je ohodnotili 3. stupněm z 5. Po koupání v přehradě bychom se měli osprchovat, pokračuje mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
5: Ve vodní nádrži Plumlov máme aktuálně vodu hodnocenou stupněm číslo 3, což znamená, že lokalita má zhoršenou kvalitu vody a voda aktuálně představuje mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci a u citlivějších osob se již mohou objevit zdravotní obtíže. Proto doporučujeme se po koupání osprchovat.
2: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků představuje od dneška výstava v galerii Přerov a zahrnuje tvorbu 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky a Stanislava Holého. Pokračuje vedoucí galerie Lada Galová.
6: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále.
2: Výstava českých ilustrátorů potrvá v Přerovské galerii do konce září.
1: Sport.
2: Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3, 6-4 nad Belgičanem Alexandrem Bloxem.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 20 a slabý během dne přechodně mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala na silnici první třídy číslo 35 v Hranicích na Přerovsku v Hranické ulici. Mezi kruhovým objezdem a křižovatkou s Mlýnskou z havarovaných vozů unikl olej, je tam kluská vozovka. Dělníci uklízejí kolem dálnice a čistí vozovku D35 na trase Lipník nad Bečvou Přáslavice. Jedou za 295,5 kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Já mám
8: nalíkají.
7: Co je z toho
8: ostruda? My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Krásné odpoledne všem.
7: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
3: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby, co mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak teď slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě, ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No, prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako,
0: před.
1: Jakože je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky
1: a tak. A já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla ráda za vámi, na ten náš jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Tadyhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaké malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takového. Naopak, moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já, když jsem spustil ten refrén, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá. Dávám ti pětku z lásky, yes.
4: Já tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak jestli titul, tak například já jsem inženýr, to možná
2: no,
4: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Ale to se ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No, dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým zpěvákem. Karel Šíplucie Bílá, můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi ji osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Standa Zeníkost. Zdraví paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům, mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem, zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste sávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou.
6: Naschledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně zvaná. Uh-huh. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo slziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky debata. Dobrý, taky dobrý.
4: Jo? Tak jo, vlastníku, jste tak, vtipen, jo. Jak se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Taky jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu strednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie teď bude ukazovat.
6: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
4: růžový,
6: webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější. Já si
4: ale
6: vždycky...
4: má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek, ano, vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylobím, protože tam máme pořádek.
4: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace
6: motry.
4: Proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý
6: Růžičková.
4: Den. Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
11: Dobrý den. Pavle, tady je Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
11: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
3: No, Pavličku, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady Milan, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkou, Marušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sackou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak a pro koho hlasujeme?
3: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
3: Ano. Děkuju, díky moc, díky,
4: mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Pepík Růžička.
4: Ale...
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Vás, Pavle, paní Formáčkovou.
4: Děkujeme jo? krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší. Tak nejektej těma zubama. A pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou, jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečný, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, no. Že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takový Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten... Takovej ten černej, ten Otelo a ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let je to od její smrti a přesto na ty její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínala tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
4: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
14: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo to Bogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně, že to nesmysl. Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, hezký den.
1: Mějte se.
4: Taky.
1: A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji,
1: Marie Formáčková,
4: tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale
6: a je mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A tím jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte jsem oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou, tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaké požadavky.
4: Já.
7: No, teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Bordová, prosím vás.
7: No, řekni toho Boušku.
9: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme.
9: No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No, ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No, no.
8: Dvě máme cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, no, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
11: Vy byste nechtěli, my jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás to stálo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se, žijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tak tolik peněz jsme dali z vlastní
11: kapsy. No, jsme to taky platili.
7: No, počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti. No, my právě máme taky takový dítě, nekrásné u babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
10: Jo, počkejte,
11: počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje, tak jste na svatební cestě nebo máte děti?
7: No,
11: odpovězte mi.
7: Jo, ale tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
11: Obě
8: jsou.
11: No, děti, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
12: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte, Teď tam já bych je. Naj.
9: No, tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
12: No, já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
11: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
11: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte takhle, mluvit k věci.
11: Takhle okolo rybníku. To je taková krása vám,
9: když jsem
11: viděl ten opar na tím ráno.
12: Opar,
11: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
12: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
11: Co ty si myslel?
12: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám. No, tam jezdíme.
12: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
11: No to, kde mám tam ten Bezdrev, že?
12: No, Bezdrev. Podívejte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakuklacenou zemi. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jak jakoj trouba. Ale helejte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartíry, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
11: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
13: To je pravda.
11: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
10: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
11: Jak to o 4? Tak co?
10: Ne, o 3.
11: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
13: Nevím, děti teď už nevím,
10: teda. Já si to přece
11: ale mami, přece vím o kolik snad tyhle věci si
13: pamatuju.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm Hru má hlava je včelín a jeho hlava je fakt

0: včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
1: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
2: Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Hej. Mě. Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý mlinkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu ono ženskými marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pojďme do lesa vyplňovat. Hele, ženským vyprávě o pokroku je marný. Ženský, to je pokrok za 300. Představ si, já, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Přiči mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Kamarád, stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, počkej. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořák.
0: Ale to je pravda.
1: Že jo?
0: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobnej hlasově.
1: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali, my děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala a hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned. Jabka dolů, bodli dolů. Jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct dveřma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec od samice. Od samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardu. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí áry, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeto! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Jsem vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Policisté obvinili 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Ludvíkov na Bruntálsku dokončuje opravu obecních mostů. Pozorování, zatmění slunce i presejt nabídne Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jasno nebo polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic, oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili také weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Českému rozhlasu dnes Svoboda řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. Olomouc plánuje přemístění autobusové zastávky u nepřehledné křižovatky na Svatém Kopečku. Obyvatelé městské části volají po změně několik let. Zastávku by dělníci měli podle mluvčího radnice Jana Horejše přesunout do blízkosti zahrady tamního hospice.
3: Jde vlastně o zastávku, která je v sousedství hospiců na Svatém Kopečku a musí korespondovat s projektem Otevřeme zahradu, který zde ve spolupráci s hospicem vzniká. Momentálně se připravují kroky k zahájení projektové přípravy, ale samozřejmě musíme počítat s tím, v jaké podobě bude schválen rozpočet pro další léta.
1: Rekonstrukce obecních mostů v Ludvíkově na Bruntálsku je téměř u konce. Obec opravovala celkem 3 poničelé povodeň v roce 2024. 2 z nich jsou hotové, čekají na kolaudaci. Třetímu chybí zábradlí, pokračuje nezávislá starostka Dana Selingerová.
4: Z obecních vlastně 4 mostů byl jeden úplně fatálně zničený a 2 vyžadovali takovou větší opravu. Tím, jak v té vodě se valily, ať už ty obrovské kameny, klády a vše možné, co ta voda brala sebou, do těch mostů to vlastně mlátilo, tak byly pokřivené ty konstrukce.
1: Pozorování 2 mimořádných astronomických úkazů během jediného večera nabídne zájemcům příští týden ve středu Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Návštěvníci budou moci z terasy na střeše fakulty sledovat částečné zatmění slunce a posetmění také meteorický roj Perseidy. Součástí akce budou přednášky, komentované pozorování prostřednictvím speciálních teleskopů i živý videopřenos úplného zatmění slunce ze Španělska. Program začne v 18 hodin, vstup bude zdarma, uvedli zástupci Univerzity Palackého.
2: Sport.
1: Obranu fotbalistů Olomouce posílil Anton Ekeroth, je prvním švédským hráčem v klubové historii. 24letý hráč, který působí na levé straně hřiště, přichází z norského prvoligového klubu HamKam z Hamaru. Podmínky smlouvy Sigma na svém webu nezveřejnila.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 20, slabý během dne přechodně mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Tramvaj se srazila s osobním autem v Olomouci v Trenkově ulici u křižovatky s Rooseveltovou. 2 osobní auta se nabourala na dálničním obchvatu Olomouce na D35 ve směru na Mohelnici. Nehoda se stala za exitem Holice na 274. a půltém kilometru. A pozor, Kurtna leží na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce u dolního újezdu na 293. kilometru v pravém pruhu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: V pátek.
5: pátek odpoledne s Tomášem Kedziorem. Jak jsme slyšeli teď ve zprávách, vedení Olomouce plánuje přemístění frekventované autobusové zastávky do ukřižovatky na Svatém Kopečku. Podíváme se přímo na místo. Vydáme se také do jeskyní na Špičáku, pozveme na zítřejší pouťové slavnosti v Pekařově a bude i letní seriál o zoologické zahradě Olomouc, kdy tentokrát představíme místní žraloky. Přeji dobrý poslech.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Olomoučtí radní doporučí zastupitelům, aby schválili ukončení smlouvy o spolupráci a plánovací smlouvy na tramvajovou trať z roku 2010 s firmou Šantovka District. Dokumenty hrály podle zástupců města roli ve sporu magistrátu ohledně plánované stavby výškové budovy Šantovka Tower v blízkosti historického centra. 8 kandidátních listin přijal městský úřad v Zábřehu pro říjnové volby do zastupitelstva. Jednotlivé strany, hnutí i koalice ještě můžou kandidáty doplňovat a listiny upravovat. Voda v Plumlovské nádrži se od posledního měření zhoršila. Hygienici ohodnotili třetím stupněm z 5. Po koupání v přehradě bychom se měli osprchovat. Více mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
3: Ve vodní nádrži Plumlov máme aktuálně vodu hodnocenou stupněm číslo 3, což znamená, že lokalita má zhoršenou kvalitu vody a voda aktuálně představuje mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci.
2: Opravy hasičské zbrojnice dokončují v Mikulovicích na Jesenicku. Budovu poškodili povodně a taky nevyhovovala moderním standardům. Práce budou stát zhruba 20 milionů. Budovu bývalé pošty v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku opravují dělníci. Po dokončení prací se do ní příští rok nastěhují zaměstnanci městského úřadu. V přízemí budou pracoviště jednotlivých odborů. Meziročně vyšší návštěvnost zaznamenala letos správa jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Například loni v červnu do ní zamířilo zhruba 1600 lidí, letos to byl skoro dvojnásobek. Kromě dočasného uzavření nedalekých jeskyní na Pomezí se na vyšším zájmu podepsali vlny veder. Více o jeskyni na Špičáku slyšíte v následujících minutách Dne v kraji. Výstavou a hudebními koncerty začínají dnes v Přerově svatovavřinecké hody. Potrvají do neděle, jejich součástí budou oslavy výročí povýšení Přerova na město. Divadelní představení a tvůrčí dílny nabídne návštěvníkům první ročník festivalu s názvem Nádvoříčko 26, který ode dneška hostí areál Prostějovského zámku. Program potrvá do neděle, je určen hlavně rodinám s dětmi.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Připravený meteorolog Roman Volný, přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jako vždycky začneme souhrnem toho, co se v počasí událo během uplynulého dne, nebo zatím, tak jak bylo v Olomouckém kraji dneska?
2: Začínali jsme ten den velkou oblačností, ještě doznívající srážky z noci, ale v průběhu dne oblačnosti ubývalo a myslím si, že to byl pohodový, snad i trošičku příjemnější, co se týče teplo den letní. Ty maxima dnes se pohybovaly většinou od 25 do 30 stupňů Celsia, takže malinké ochlazení tam je a na obloze převládalo většinou polojasno.
1: Jak je teď v podvečer a jak bude v noci?
2: Tak v průběhu noci už málo oblačností, možná ještě přechodně nějaké oblačno, jinak většinou polojasno v druhé polovině noci, pravděpodobně i jasno. Noční teploty by se měly pohybovat většinou od 16 do 12 stupňů, v údolích to může být až kolem 10 stupňů. Vítr to bude provázet jen slabý severní až severovýchodní, většinou do 4 metrů za sekundu.
1: No a teď máme před sebou celý víkend, takže přibližně jak bude?
2: Tak bude to slunečný a postupně zase i horký víkend, v sobotu většinou jasno nebo polojasno, beze srážek, ty maxima mezi 24 až 28 stupni. No a v neděli to vypadá už na teploty zase ke 30, nejčastěji někde mezi 26 až 30 stupni. Možná to pozitivnější na tom je, že ty rána budou přeci jen někde chladnější, měly by se pohybovat většinou někde mezi 14 až 10 stupni.
1: Předpověď počasí a meteorolog Roman Volný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Vlny veder nebo dočasně uzavřená jeskyně na Pomezí, ale také speciální baterkové prohlídky. To jsou důvody, proč letos do jeskyně na Špičáku nedaleko Písečné míří více návštěvníků než loni. Reportérka Sabina Millerová přidává první reportáž dnešního dne v kraji Českého rozhlasu Olomouc. A je to právě z těchto jeskyní.
1: Tak pojďte za mnou, prosím. Tak já vás vítám u vstupu.
2: Jeskyně na Špičáku nedaleko obce Písečná je v letošní sezóně jedinou zpřístupněnou na Jesenicku. Nedaleké jeskyně na Pomezí totiž procházejí rekonstrukcí. To se projevuje i na návštěvnosti.
3: Takže se míří spousta lidí, turistů, kteří by jinak třeba zamířili právě k našim sousedům. Ten velký nárůst jsme pocítili už v jarních měsících,
2: říká vedoucí jeskyně na Špičáku Andráš Fubová. Vyšší zájem potvrzuje i návštěvník Lukáš.
4: No, původně jsme chtěli do jiné jeskyně, ale ta byla zavřená. A okolí jsem neviděl žádnou další.
2: Dalším důvodem vyšší návštěvnosti jsou podle Švubové i letošní vedra.
3: Jakmile se výrazně oteplilo, tak spousta lidí opravdu jezdí do jeskyně se schladit, aspoň na tu dobu té prohlídky, a máme tady poměrně velký nápor lidí. Ty prohlídky pořádáme co 20 minut, skoro celý den.
2: Před teplem se do jeskyně přišel schovat také Michal s rodinou.
5: V tom horku jsme nechtěli dělat žádný jako turistický trasy dlouhý, tak jsme si vybrali jeskyně, se ochladíme.
2: V loňském červnu jeskyně navštívilo zhruba 1600 lidí. Letos to bylo skoro dvojnásobek. Vyšší návštěvnost potvrzují i další letní měsíce, dodává Švubová.
3: Nárůst pociťujeme samozřejmě i teď o prázdninách. Není tak velký jako v tom červnu, ale ta čísla jsou skutečně vyšší. U nás třeba během července bylo 6680 návštěvníků a loni jich bylo jenom kolem 4000.
2: Návštěvníky do jeskyně lákají také speciální baterkové prohlídky, které se konají každou prázdninovou středu, pokračuje Švubová.
3: Jsou opravdu každým rokem, každé prázdniny je velmi populární. Všechna světla zůstávají počas té prohlídky zhasnutá, takže jdete vlastně do té jeskyně po tmě. Samozřejmě všichni návštěvníci mají své baterky, čelovky.
6: Tak a ještě jsem se vás teda chtěla zeptat, jestli byste si chtěli vyzkoušet pravou jeskyní tmu.
7: Tak
6: zase můžete pozasnout.
2: Součástí prohlídky bylo například seznámení se zvuky jednotlivých druhů netopírů, nebo také krátká hudební ukázka.
6: A sami teď můžete posoudit, jaká je akustika.
2: Prohlídka se líbila i návštěvnici Evě.
8: Líbilo se mi, že to bylo jiné než obvyklé prohlídky jeskyní a také magické.
2: Jeskyně je v sezóně otevřená každý den, kromě pondělí. Z jeskyně na Špičáku Sabina Millerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Na svatý kopeček se ještě v dnešním vysílání vydáme dvakrát. Samozřejmě v závěru pořadu ohledně zoologické zahrady, ale za chvíli také na jednu autobusovou zastávku, která se bude předělávat.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Obyvatelé a návštěvníci Svatého kopečku by se mohli dočkat přemístění frekventované autobusové zastávky u tamní nepřehledné křižovatky. Přesun o několik metrů dál plánuje vedení města. Lidé z městské části po změně volají roky.
1: Já jsem právě byla svědkem velmi nepříjemné a nebezpečné situace. Ta se tady asi opakuje každý den.
2: Ano, určitě. Automobilisté objíždí ten autobus, aby zrychlili svou cestu, ale vyjíždí do protisměru. A protože se nacházíme blízko zatáčky.
1: Ta je hned tady za našimi zády.
2: Ano, tak vlastně ta situace je tady komplikovaná. Je tady velký pohyb turistů, automobilů a návštěvníků restaurace Svatého kopečka. A prostě vzniká velice riziková situace.
1: Popisuje mi situaci předseda komise městské části Svatý kopeček František Prášil.
2: Současná stávka je umístěna v velice rizikovém místě. Byly tady už nějaké nehody, ale nikoli nějaký vážný nebo nedej bože fatální.
1: František Prášil krokuje místo, kde by zastávka měla nově stát, a to mezi budovou arcibiskupství a zahradou sousedního hospice.
3: Dva, by měl stát autobus takhle. Aha. 3 metry potřebujeme. Tato část ještě je využita na chodník a tak dále.
1: Studie počítá i s novým přechodem pro chodce. Její autor Miroslav Pospíšil si ale není jistý, jestli přesunem nevznikne jiné nebezpečné místo.
4: Samozřejmě zastávka za tou zatáčkou bude na úkor parkovacích stání, neboť řidič autobusu musí vlastně stát v přímé linii, mít pod kontrolou vstupní dveře. Pod zastávkou bude přechod pro chodce, který taky bude vlastně místem nebezpečným, protože často ti neukáznění řidiči, kterým toto řešení vychází vstříc, tak pojedou z horního směru jako velmi rychle, byť je tam limit rychlostní 30 km v hodině, a budou ohrožovat chodce na tom přechodu.
1: Nové stanoviště zastávky musí být v souladu s projektem Otevřeme zahradu u charitního hospice, upozornil mluvčí radnice Jan Horejš.
5: Jde vlastně o zastávku, která je v sousedství hospiců na Svatém kopečku a musí korespondovat vlastně s úpravou nebo s projektem Otevřeme zahradu, který zde ve spolupráci s hospicem vzniká.
1: Momentálně se chystá projektová dokumentace. Poté bude záležet na možnostech rozpočtu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Páteční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a pozvánka do Pekařova. Je to opravdu malá vesnička na kopci mezi Velkými Losinama a Jindřichovem v podhůří Jeseníků. Už několik let tam nadšenci pořádají tradiční pekařovskou pouť. Nabídne mše, pouťové výstupy, ale má i jedno specifikum vyplývající z historie. O tom jsme si povídali s jednou z pořadatelek Kamilou Šeligovou.
1: Každý rok na Pekařově se schází hlavně flašinetáři. Víme, že na tomto místě kdysi byla flašinetářská dílna, Kolbova rodina. Chtěli jsme tuto tradici vrátit, takže každý rok máme tady tuhletu krásnou speciální pouť, kde přijíždí flašinetáři. Letos přijede 7 různých flašinetářů a během celé pouti je můžete potkávat a mají tam svá vystoupení, takže v tom je ta naše pekařovská pouť výjimečná.
2: Mě by zajímalo, jestli někdo přijíždí třeba právě s kolbovským flašinetem, protože vím, že se dochovaly ty velké hrací skříně, varhany, protože Kolbové vyráběli i varhany, ale co nějaký flašinet má někdo vůbec od Kolbu?
1: Myslím, že jeden tam máme, určitě máme z muzea. Muzeum zapůjčuje pro tuto akci, paní Kudelová z muzea přijíždí, právě i o tom flašinetu mluví a o rodině Kolbových, takže naše pouť je i edukační.
2: Samozřejmě to pouť, takže součástí budou vlastně mše.
1: Tentokrát je to trošku jinak, začínáme až v Pekařově mší v 11 hodin, protože pan farář je na daleké cestě, ale mší v Pekařově určitě stihne, takže na to se těšíme a po mši už pak začne ten kulturní program. Máme dvě scény, scénu u cesty a scénu u kapličky. U cesty je scéna zaměřená na dospělé návštěvníky a dole u kapličky míříme na rodiny s dětmi a bude tam i dětské divadlo Tří kůzlátka, se můžeme těšit ve 3 hodiny. Budou tam dílničky, pan minář, řezbář bude děti učit vyrábět a podobně.
2: Bude ještě i nějaký třeba doprovodný program, nějaká vystoupení umělecká?
1: Právě na té horní scéně pro dospělé, tak tradiční pražský hradčanský orchestr, tam vystoupí šumperákům známý pan Čmelík, který hraje tady na ulici a zpívá pěkné písničky, ale zároveň tam představíme i kroj podesní, zase si o něm popovídáme, protože pokaždý přijedou ještě noví návštěvníci, kteří se ještě neměli možnost tímto krojem potkat. A letos také slaví výročí časopis Podesní 20 let, takže pan Jaš, jeden z vydavatelů, bude přítomen a budeme se bavit i o tomto časopisu Podesní.
2: To bychom měli říct, že to je vlastivědný časopis, který vychází vlastně tady právě v údolí Desné a mapuje různé historické i další záležitosti. Kdy celá akce začne?
1: Po mši ve 12 hodin, když přijedete v jakémkoliv čase, takže postupně se tam budou prostředávat flašinetáři, pan Čmelík, hradčanský orchestr, bude se to opakovat, takže já si myslím, že každý se v tom čase tam najde, jenom upozorňuji, že ta dětská pohádka bude ve 3 hodiny dole u kapličky.
2: Parkování zajištěno na loukách, doufejme, že teda moc nepoprší.
1: Ano, parkování zajištěno a musím říct, že hlásí 24 stupňů. Takže to bude jako příjemné, na Pekařově se trošku schladíme, má být polojasno, takže tak akorát právě pro pouť.
2: No a já si myslím, že stojí za to třeba také vydat do okolí Pekařova, protože je to krásné místo, vysoko v horách, může se tam jít třeba na Tři kameny nebo na další místa, takže se to dá spojit i třeba s výletem.
1: No určitě, můj muž to tak vždycky dělá, zaveze mě na Pekařově a moderuju a on si zatím skočí na Tři kameny a pak se vrátí. Ale já bych chtěla ještě připomenout, že vlastně je tam i stánkový prodej na Pekařově a my už třetí ročník to zaměřujeme, že se tam představují různé organizace, takže například dole právě v té dětské zóně je SONS, který tam má nachystané výrobky klientů a připravili i hry pro děti, kteří si můžou seznámit s problematikou nevidomých. Nahoře zase u cesty budou dva stánky Centra sociálních služeb a budou tam Dobroty z venkova a budou tam i čtyři dílnu. Takže my se snažíme, aby i co jsou tam ty stánky, byly právě i takové organizace.
2: S Pekařova Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Toulat se teď budeme po zoologické zahradě v Olomouci na Svatém Kopečku. Slaví 70 let. V této době staví nový pavilon, kde budou i velká akvária. Ta dosavadní jsou uvnitř pavilonu šelem a k největším lákadlům mezi rybami patří žraloci. Prohlédli jsme si je s chovatelem Josefem Drtilem.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Přicházíme k tomu největšímu akváriu a vidíme hlavně tedy velkého žraloka.
3: Jsou tady dva velcí žraloci, útesový černoploutví, jsou to obě samice. V zázemí máme ještě další dva kusy, ale ty zatím jsme se ještě nevypustili. Jinak to akvárium je poměrně dost zarostlý, několika druhý korálnatců. Převažují tady asi čtyři druhy korálnatců, který se tady poměrně dost namnožili a všechny ostatní jakoby zahlušili a je tady víc než 100 korálových rybek, které tady vlastně společně s těmi žralokama žijou.
2: Žraloci neustále proplouvají kolem dokola.
3: Tenhle druh žraloku nedokáže aktivně dýchat, proto musí stále plavat a nemůžou se zastavit, jak by se udusili.
2: Takže spí a přitom plavou.
3: Dá se to tak říct, oni částečně jakoby jenom spí, ale musí stále být v pohybu.
2: Také tu vidíme řadu různobarevných a různě tvarovaných rybiček. Nestávají se potravou těch žraloků?
3: No, žralok všeobecně je takový ten predátor, který loví nebo dokáže ulovit pouze ryby, které jsou nemocné, staré nebo nějak poškozené, nebo chovají se divně, nebo tak. Tady vidíte kolem těch žraloků, ty ryby plavou úplně v klidu, nebojí se, nejsou ve stresu, protože vědí, že ten žralok jim neublíží. Samozřejmě v okamžiku, kdy se háže potrava, ať už těch žraloků nebo těm rybkám, tak oni samozřejmě začnou lítat zrychlí prostě a může se stát, že třeba na nějakou rybu omylem třeba narazí, můžou ji kousnout nebo tak, občas nějaká bývá pokousaná a samozřejmě nějaká, když není dostatečně ostražitá, tak může skončit v jejich žaludku, ale jinak to akvárium funguje 23 let a jsou tady některé ryby už od začátku, takže není to úplně, že by sežrali hned všechno.
2: Jak dlouho žijí ti žraloci?
3: My jsme tady měli nejstaršího žraloka asi 24 nebo 25 roků. První jsme dovezli někdy asi v 98 nebo 99 roce. Z těch už vlastně tady nic nezůstalo a tady tíhle teďka, ti jsou tady asi 5 roků, ale už se dovezli taky několika letí. Pochází samozřejmě z přírody, ale my jsme získali od jiných chovatelů. Ta větší samice pochází ze Zoo Hodonín, kde vlastně po tom tornádu se musel zrušit pavilon akvarijní celý zbourat, takže nám ji předali sem a ta menší samice pochází od chovatele soukromého, který měl v Brně.
2: Jak velké je to akvárium?
3: Tohle akvárium má 42 000 litrů, ve své době bylo právě největší v republice, ale to akvárium, které stavíme, bude asi 8x větší.
2: Jak velký je ten žralok?
3: Ten větší má určitě jako 130 a ten menší má nějak 1,10 m asi. Trošku je v tom rozdíl, protože ten menší tolik neroste. On u těch soukromých chovatelů dlouho byl v malém akváriu relativně, takže je takový trošku pomalu rostoucí prostě, že se to na něm trochu podepsalo, ty horší podmínky počáteční.
2: Uvažujete se zřízením toho většího akvária o třeba i dalších velkých rybách?
3: Zvažujeme, že tam budou asi pravděpodobně dva druhy těch syp a jeden druh žraloků a nějaká větší ryba určitě a potom nějaký hejnový ryby na doplnění, aby tam bylo v prostoru něco trvale vidět. Ale ještě přesné složení nevíme, záleží na aktuálních nějakých nabídkách, co se nám podaří sehnat za jakou cenu.
2: Rodí se tu i nové ryby?
3: Jo, tak podařilo se nám tady odchovat několik druhů i těch mořských ryb. Dva druhy vlastně klaunů, tři druhy mořských koníků, parmovce mořské, to jsou takový tlamovci, že mají větší jikry. A třeba nějaký žralučky, když jsme tady chovali, žralučky perské, myslím. Pár druhů, jakoby, jo, ale u těch mořských ryb je většinou problém, že mají strašně malé jikry a mají mezi stádia nějaká larvální. To je poměrně náročný ten odchov. A i k odchovu třeba těch klaunů nebo koníčků, kteří mají poměrně velký potěr, tak si musíme zase pěstovat fytoplankton a chovat zooplankton, mořský, speciální, takže není to úplně jednoduché, tak jak u sladkovodních ryb.
0: Ze zoologické zahrady na Svatém Kopečku Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
0: A tím také končí Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc pro dnešek. Ten další nachystáme v pondělí a zajímat se budeme mimo jiné o vlky v Jeseníkách a nebo o nové sídlo budoucí městské policie v Přerově. Český rozhlas Olomouc ale samozřejmě i dnes vysílá dál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouc chce ukončit smlouvy s firmou Šantovka District. V Přerově začínají tradiční svatovavřinecké hody. Parné počasí zvýšilo návštěvnost jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Jasno nebo polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoučtí radní doporučí zastupitelům, aby schválili ukončení smlouvy o spolupráci a plánovací smlouvy na tramvajovou trať z roku 2010 s firmou Šantovka District. Dokumenty hrály podle zástupců města roli ve sporu magistrátu ohledně plánované stavby výškové budovy Šantovka Tower v blízkosti historického centra.
4: Zároveň jsme schválili uzavření nové smlouvy, které se týkají infrastruktury toho stavebního záměru Šantovka 2.
5: Říká náměstek primátorky Tomáš Pípek z koalice pro Olomouc a Piráti. Podle Michala Folty, mluvčího společnosti Redstone, je pro budoucnost lokality Šantovka klíčové schválení nové plánovací smlouvy. Znamená poslední fázi dokončení revitalizace areálu Mila. Společnost souhlasila, že je to vhodná příležitost k ukončení původní smlouvy o spolupráci. Vztahy města a soukromého investora tak budou podle Folty ošetřené podle stávajících záměrů rozvoje území. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Pracovníci olomouckého dopravního podniku můžou využívat 4 nová služební elektroauta za bezmála 4 miliony korun. Nahradili dosavadní dieselové vozy. Část nákladů podle informací dopravce pokryla dotace z Národního plánu obnovy. Výstavou předních českých ilustrátorů a hudebními koncerty začínají dnes v Přerově svatovavřinecké hody. Potrvají do neděle, jejich součástí budou oslavy výročí povýšení Přerova na město. Více Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
6: Novinkou letošního ročníku budou hody u Trafačky, které proběhnou v ulici Na Marku, kde přerovský folklorní soubor Hana představí lidové tradice, kroje a folklor. A jedním z vrcholů oslav bude také historický program v sobotu večer, který bude připomínat 770 let od povýšení Přerova na město.
2: Meziročně vyšší návštěvnost zaznamenala letos zpráva jeskyně na Špičáku na Jesenicku. Například loni v červnu do ní zamířilo zhruba 1600 lidí, letos to byl skoro dvojnásobek. Kromě dočasného uzavření nedalekých jeskyní na pomezí se na vyšším zájmu podepsali vlny veder. Pokračuje vedoucí podzemního labyrintu Andráš Vůbová.
7: Nárůst pociťujeme samozřejmě i teď o prázdninách. Není tak velký jako v tom červnu, ale ta čísla jsou skutečně vyšší. U nás třeba během července bylo 6680 návštěvníků a loni jich bylo jenom kolem 4000.
3: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková dnes obnoví svou deblovou spolupráci s Číňankou Chang. Vítězky lednového turnaje z Adelaide spolu nastoupí do prvního kola turnaje v Torontu. Nasazené jedničky čeká večer rusko-rumunská dvojice Andrejevová-Kristeová. V Montrealu pak prostějovský Jakub Menšík ve třetím kole vyzve Francouze Atmana.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 20 stupňů a slabý během dne přechodně mírný severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Motorkář boural v Zábřehu v Žižkově ulici. Na místě zasahují záchranáři, příčinu nehody vyšetřují policisté. Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D35 do Olomouce, stojí za Lipníkem nad Bečvou na 295. kilometru. A pozor, na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce za 286. kilometrem za velkým újezdem tlačí chodci vozík v odstavném pruhu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Odbyla 18. hodina a pokud jste celý den kmitali kolem prázdninově naladěných dětí nebo vnoučat, nebo jste se pinožili v tom horku někde na zahrádce, tak věřím, že teď už je ten správný čas stlumit, přibrzdit, poslechnout si pěknou písničku a případně někomu pěknou písničku darovat. Právě teď se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozjíždí pořád Hrajeme pro radost. Připraveny pro vás máme lidové písničky, dechovky a bude hodně záležet na vás, co si budete přát. Pěkný den a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková.

0: Tak to byla Lidečanka na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a už jsou připraveni babouci, protože babouky si moc přála paní Irena z Javorníku a já jí teď dávám slovo. Dobrý den, Irenko.
1: Dobrý den, dobré odpoledne posluchačům rádia Olomouc. Zítra 8. srpna v Jeseníku oslaví pan František Daněk krásné narozeniny. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a se svou manželkou Janičkou ještě dlouhá léta žití. A hlavně to zdraví přeje za celou rodinu babička z Javorníku. Za písničku vám děkuji a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme
1: naslyšenou.
0: Na Javornicko a já k tomu přidám ještě jedno dlouhé narozeninové přání. Dobrý den, prosím, zahrajte těmto lidem paní Janě Drábkové, Daně Sperotové, Zdeně Janečkové, Marii Kráčmarové, Zdeně Polcrové a Zdeně Zapletalové k narozeninám, které slaví v srpnu. Hlavně hodně zdravíčka a spokojenosti jim přeje paní Hiršová.

0: Babouci splnili první písničkové přání v pořadu Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc a já tu už mám dalšího velmi pravidelného a věrného posluchače, pana Jirku z Olomouce. Jirko, pěkný den, komu budeme hrát?
1: Dobrý den, paní Haničko Písková, paní moderátorko, děkuji, že jste mě nachystala písničku, přeju vám hezkou směnu, zároveň písnička je pro vás, hodně zdravíčka vám při i vaší rodině, já dále bych to poslala pro radost i potěšení ostatním posluchačům i posluchačkám, bylo by to i písnička, patří i tady k nám na Stupkovo pro mé sousedy a sousedky, všem přeju taky zároveň hodně zdravíčka. Písničku posílám celému kolektivu Českému rozhlasu Olomouc za skvělou práci k nám posluchačům a přeju jim taky hodně zdravíčka. Potom posílám písničku na Horní náměstí u Kašny Cezara do cukrárny a co jim taky moc daří. A ještě bych to poslal do restaurace, co je v parku.
0: Děkujeme, přání už letí do éteru a ta písnička s ním. Mějte
1: děkuji,
0: se moc
1: paní
0: hezky.
1: Haničko,
0: naslyšenou.
1: Mějte se hezky a moc krát děkuju.
0: No, tak a jsou tu další a další přáníčka a gratulace. Dobrý den, prosím o zahrání k 75. nám pro Jana Švédu z Horních Studének. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody do dalších roků. Tomu přeje manželka, dcera a synové s rodinami a sourozenci. Přání se též připojují hasiči, obecní zastupitelstvo a kamarádi. A ještě je tu písnička také pro paní Růženku Brabencovou z Křenovic k dnešním narozeninám. Milá maminko, přejeme vše nejlepší, moc, moc potřebného zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu. Přeje syn Bohumil s celou rodinou.

0: Eva Vašek a Český rozhlas Olomouc a v tuto chvíli už je na naší horké lince pan Jiří z Kunštátu. My moc zdravíme na Kunštátsko a ptáme se, koho chcete potěšit, komu budeme hrát?
1: Dobrý den, paní Haničko, já vás srdečně zdravím. Pěkně vás prosím o písničku. Pro Lidišku Síglovou z Obravice, pro paní Janičku a pana Jiřího Droštění, pro paní Haničku se Synáčem v Předmostí, pro paní Helenku z Uhelné, pro paní Marušku z Hrabušína, pro paní Haničku z Hranic, pro paní Haničku z Olšanů Prostějova, pro paní Lidušku z Olomouce a pro pana Jiřího z Litovle. A pro všechny posluchače posílám písničku. Paní Haničko, já vám moc a moc děkuji. Přeji vám příjemný den. Mějte se dobře a naschledanou.
0: Naslyšenou, mějte se také moc hezky a krásný podvečer popřejeme vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Olomouc a je tu prosba o zahrání ke krásným narozeninám hodné paní Zdeničce Pavelčíkové s velkým přáním pevného zdraví, štěstí, radosti z vnoučat a dlouhý život. To a ještě víc ze srdce přeje Věrka Halousková s Hodným Adámkem. A ještě je tu prosba o písničku pro pana Jana Švédu z Horních Studének k 75. narozeninám. Přejeme zdraví, štěstí a rodinnou pohodu a plno přátel. Přeji Švéda a Rýznarovi.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: A rádio vašeho kraje v tuto chvíli vysílá pořád Hrajeme pro radost a pro radost budeme hrát také paní Jiřince ze Sutkova a jejím milým Jiřinko, kteří pak to jsou, komu chcete poslat písničku.
6: Dobrý večer, podvečer a hezký podvečer do Českého rozhlasu Olomouc. Vás zdravím, paní Haničko, jste hrozně příjemná moderátorka a chtěla bych poslat poděkováním mým známým písničkou pro radost a pro potěšení. Jsou to Válkovi do Rapotina, Krista do Šumperka, Maruška do Kolšova, Anička do Bludova, Pankrácovi do Postřemova a Doubravovi do Postřemova a do Hrabové Skálovým. Pozdrav posílám. Děkuji vám, paní Haničko, a příjemnou službu. Děkuji.
5: Děkujeme.
6: A za vybrání písničky naslyšenou někdy příště. Nashledanou.
5: Ano, a tak vybraná chodovarka bude ráda zpívat samozřejmě i do Sutkova. A my tu máme ještě další přání. Prosím o zahrání písničky pro babču, Blaničku a Martínka dle vašeho výběru pro radost a pohodu u stolu od Čmeliny. A hrát mám máme také drahým manželům Pospíšilíkovým z Roštění a paní Aničce Čížové z Bludova. Pohodičce a pevnému zdraví přejeme z Malé Morávky vše jen dobré, Jaruška a Pepa. A ještě je tu prosba, abychom zahráli pro mého Vašíčka z Koběrna, moc ho miluje jeho kačka.

0: Chodovarka splnila to, co jste, doufám, vy posluchači očekávali a to, co jste si přáli, vy, kteří nám voláte. A teď už tu máme další z vás, je to tentokrát paní Lída z Olomouce. Dobrý den.
1: Krásný podvečer, paní Haničko, přeji vám všem do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych tuto písničku chtěla poslat svým milým přátelům. Elišce Puškarové do Štemberka, přeji rodince mojí hodně zdravíčka. Dále Květoškovi Pitlíčkovi do Senice na Hané s rodinou, Jendovi ze Štětovic, panu Jiřímu z Kunštátu též děkuji, Marušce z Kroměříže, Jančce Jiřímu z Roštění, Vladičkovi z Tovačova a Jindřišce z Chropině a všem milým, s kterými si hrajeme, posílám a přeji krásný podvečer a ať všichni zvládneme ta horka. I vám děkuji moc krát za přijetí.
0: Děkujeme. Naslyšenou. A hrát budeme také pro paní Růženku Brabencovou z Křenovic. Má narozeniny, tak jí přejeme hodně štěstí, lásky a zdravíčka. To jí přeje manžel Bohumil a dcera s přítelem. A zahrajeme také Zdeničce z Prostějova, Lidušce z Doubravice, Haničce z Předmostí, Jiřímu z Litovle, Jiřímu z Konštátu, Břeťovi ze Štítů a Františkovi od Brna písničku posílají Jana a Jiří z Roštění.

0: Jižani v pátečním podvečeru Českého rozhlasu Olomouc pořadu Hrajeme pro radost. No a radost teď chce dělat také paní Anička z Bludova. Aničko, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, paní Haničko, zdravím Český rozhlas Olomouc. Příjemné moderátory, zvláště dnešní. A v životě jsou chvíle, kdy vám neznámí přátelé nechají zahrát pěknou písničku. Ať se vám písnička líbí. Písničku posílá Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, milému Františkovi od Brna, Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, Marušce do Kolšova, manželům Blížňákovým do Rapotína, kteří moc rádi poslouchají naše písničky. Manželům do Malé Morávky díky za krásnou písničku, panu Ivanovi a jeho paní Odopavi. Zdravím vás všechny a přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku. A všem bludovákům přeje Anička. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my k tomu jen doplníme jediné přání. Ta písnička bude patřit také všem dívkám a ženám, které nosí jméno Lada, protože ty dnes slaví svůj svátek.

0: Veselka a Český rozhlas Olomouc s pořadem Hrajeme pro radost a my už teď taky moc zdravíme do Tovačova. Z Tovačova se k nám totiž dovolal pan Láďa. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, děkuji vám, že jste mě vzala, děkuji vám za vybrání písničky. Zdravím vás ještě jednou celý rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A toto písničku bych chtěl poslat. V nedělu má pan Roman ze Staré Nové Psi svátek. Tak já nebudu doma, tak to dopředu bych chtěl zahrát mu písničku, jako jsme se domluvili. A to, pane Romane, zdravím vás, všecko nejlepší do svátku mě přeje Laďa Stovačova a my, paní Inzišce taky. Dál bych to chtěl poslat Marušce do Přerova, Marušce do do Kroměříža, paní Lidušce, do Olomouca a všetkém, co mě hrávají. Dnesky jsou nějaké na prd, tak mě to promiňte. A všetkém, a i vám do rádia a všetkém posluchačům tuto písničku posílám. Děkuji moc krát,
0: naschledanou. Naslyšenou, přání rádi plníme, písničku posíláme a já už mohu prozradit, že jsme se s Láďou domluvili,

Magálová muzika a s ní Daniela Magálová nám zpívala právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a já doufám, že se rychle dovolá pan Ivan od Opavy, který před chvilkou opravdu volal, ale to telefonní spojení nám nějak vypadlo. A protože tu písničku jsem usilovně hledala, tak bych byla moc ráda, kdyby se ještě rychle stihl dovolat, tak uvidíme, jak to bude. Každopádně tu písničku hraje a zpívá Lipkovanka. Písnička se jmenuje Zelená se zelená. No a pokud se Ivan nedovolá, tak já tu písničku věnuji vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Olomouc, kteří dnes rádi využíváte toho, že hrajeme v těchto podvečerních hodinách lidové dechovkové písničky a máte zkrátka tuto muziku rádi.

0: přímo z místa.
1: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou, jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního, i o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninu repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A s vámi je pořád Hrajeme pro radost a s ním také paní Staňka z Lomnice. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku bych prosila pro Ludmilku z Jeseníku, Pohádkovou a Babišku, Ludmilu z Olomouce, Zdeničku z Rochova, Jana a Jiří z Roštění, Zdeničku básničku a Radičkovi do Tovačova a jeho sestře. A sestře do Bludova Libuši Kvapilové a její rodině. A vám moc děkuji za vybrání a písnička je i pro vás.
3: Děkujeme moc, vy se mějte moc hezky, zdravíme do Lomnice a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: A to byla opravdu tečka za dnešním pořadem Hrajeme pro radost. Připravena je Budvarka, která splní tady to poslední přání na ty, které se nedostalo, tak nezoufejte, protože tento pořad tu bude i zítra. Zítra tu bude od 17. do 18. hodiny a my se budeme moc těšit, ale zůstaňte s námi i v tom dalším podvečeru Českého rozhlasu Olomouc, protože za malou chvíli tady budou aktuální zprávy a potom už se budeme houpat na vlnách bluesové muziky.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouckém kraji se ve druhém čtvrtletí ubytovalo bezmála 220,5 tisíce hostů. V Němčicích nad Hanou přestavují bývalou poštu na městský úřad. Opravy hasičské zbrojnice dokončují v Mikulovicích na Jesenicku. Jasno nebo polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V hotelech, penzionech, kempech a dalších hromadných zařízeních v Olomouckém kraji se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo 220 430 hostů. Jejich počet meziročně klesl o 1,2%. Podle statistik přibylo ubytovaných cizinců. Domácích hostů v regionu ubylo. Celkový počet přenocování v kraji klesl o 4,3%, informoval Český statistický úřad. Budovu bývalé pošty v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku opravují dělníci. Po dokončení prací se do ní v příštím roce nastěhují zaměstnanci městského úřadu. Například v přízemí budou pracoviště jednotlivých odborů, pokračuje nezávislý starosta Martin Ernst.
2: Na vrchu v patře budou potom kanceláře, starosty, místostarosty, tajemnice, paní asistentky plus další kanceláře dalších odborů. Pak tam bude obřadní místnost a v podkroví potom zasedací místnost například.
0: Nové sídlo městského úřadu v Němčicích nad Hanou bude podle starosty bezbariérové. Opravy hasičské zbrojnice dokončují v Mikulovicích na Jesenicku. Budovu poškodili předloňské povodně. Zároveň nevyhovovala moderním standardům. Práce budou stát zhruba 20 milionů korun bez daně, uvedl starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí.
3: To je stavba jako kdyby opovodní, protože ta zbrojnice byla do metra půl zaplavená, stará německá stavba. To teď finišuje, tam se ještě během příštího týdne by to mělo být komplet, jako co se říká zbrojnice. Teď se kolem toho ještě během 14 dnů budou dělat terénní úpravy kolem dokola. Tam je to necelých 20 milionů bez DPH.
0: Divadelní představení a tvůrčí dílny nabídne návštěvníkům první ročník festivalu s názvem Nádvoříčko 26. Ode dneška hostí areál Prostějovského zámku. Program potrvá do neděle, je určený hlavně rodinám s dětmi. Pokračuje za organizátory Gabriela Dosoudilová.
4: Pátek se můžete těšit například na divadlo Mikroteatr a večer proběhne koncert od 18.30. V sobotu jsou tam divadla až od 10 do 6 do večera a v neděli tak se můžeme těšit zase na spoustu divadel a bude to oživený i o fyzikální pokusy.
1: Sport.
0: 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová se stala v e-pinalu juniorskou mistryní Evropy na kajaku. Lucie Vaculová byla čtvrtá. Střelkyně Viktorie Schindlerová je mistryní Evropy do 23 let v olympijské disciplíně sportovní pistole. 21-letá reprezentantka triumfovala ve Vratislavě na premiérovém šampionátu této věkové kategorie. V Polsku byla nejlepší už v kvalifikaci a suverénně ovládla i finále.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 20 stupňů a slabý, během dne přechodně mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí dvěma pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V následujících minutách pátečního podvečera Českého rozhlasu Olomouc se společně vrátíme na festival v Blues Alive 2014 do Šumperka. Vrátíme se tam v bluesovém podvečeru. Už se teď na vás těší Antonín Schindler a Hanka Písková přeje příjemný poslech.

Hezký podvečer z Olomouce. Začíná další bluesový podvečer, u jehož poslechu vás zdraví a vítá Antonín Schindler. Letos se festival Blues Alive bude konat již po 30. a proto si připomínáme největší osobnosti, které v Šumperku během jeho historie vystoupily. Jednou z nich je americký hudebník Otis Taylor, jehož koncert na Blues Alive v roce 2014 patřil k nejvýraznějším dramaturgickým momentům tehdejšího ročníku.

0: Thank you.
1: Právě posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu Otise Taylora z festivalu Blues Alive 2014 v Šumperku. Taylor se začal věnovat hudbě už v mládí, hrál na kytaru, banjo i harmoniku. V 70. letech působil v několika kapelách, ale na delší dobu se potom stáhl z hudební scény. K aktivní tvorbě se vrátil až v 90. letech, kdy vydal své první solové album Blue-Eyed Monster. Skutečný průlom však přišel s deskami When Negroes Walked the Earth a White African, které mu přinesly mezinárodní uznání. Vystoupení Otise Taylora na Blues Alive 2014 bylo pro festival mimořádné. Jeho hudba přinesla do programu jinou, hlubší a výrazně osobní polohu blues, která se opírá o tradici, ale zároveň ji posouvá do současnosti. Koncert byl přijat s velkým zájmem a stal se jedním z nejdiskutovanějších momentů ročníku.

0: V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jsme slyšeli záznam koncertu Otise Taylora, hudebníka, který dokázal propojit tradiční blues s moderním osobitým výrazem a nechal výraznou stopu i na festivalu Blues Alive. Příjemný podvečer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Schindler.
1: Live your life

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Erst vor einer Woche wurde in Aussig an der Elbe an das 81. Jubiläum des Massakers von Aussig erinnert. Am 31. Juli 1945 kam es in einem Munitionslager im nahegelegenen Schönbriesen zu einer Explosion. In der Stadt verbreitete sich daraufhin sofort das Gerücht, dass Deutsche hinter der Explosion steckten. Es kam zu Gewalttaten, bei denen die einheimischen Deutschen angegriffen und geschlagen wurden. Zeitzeugen zufolge waren die Angreifer allerdings keine Aussiger Tschechen, sondern Menschen aus dem tschechischen Landesinneren, insbesondere Angehörige der sogenannten Revolutionsgarden sowie Soldaten der Svoboda-Armee. Wie viele Deutsche damals ums Leben kamen, ist bis heute nicht genau geklärt. Historiker gehen davon aus, dass es etwa 100 Menschen gewesen sein könnten. An der Gedenkveranstaltung nahm auch der Prager Erzbischof Stanislav Přibyl teil. Im Bistum Leitmeritz steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Versöhnung.
2: Právě před týdnem si v Ústí nad Labem připomínali 81 let od Ústeckého masakru. 31. července 1945 došlo k výbuchu v muničním skladu v nedalekém Krásném Březně. Ve městě se okamžitě rozšířila fáma, že za výbuchem stojí Němci a rozpoutalo se násilím, při kterém byli napadáni a biti místní němečtí obyvatelé. Podle vzpomínek pamětníků útočníky nebyli ústečtí Češi, ale lidé z vnitrozemí, zejména příslušníci tzv. Revolučních gard a také vojáci Svobodovy armády. O život tehdy přišel dodnes přesně nezjištěný počet Němců. Podle historiků mohlo jít asi o 100 lidí. Pietní akce k připomínce této události se účastnil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. V litoměřické diecézi je letošní rok rokem smíření. Arcibiskup

0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslast.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Kraje letos nezískají od státu na údržbu silnic druhých a třetích tříd žádné finance. Zemědělci na Svitavsku mají letos u obilovin nižší výnosy než loni. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
4: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
5: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
4: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
6: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
4: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Zemědělci ze Svitavska nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než loni. Výjimkou je pouze řepka. Podepsalo se na tom hlavně suché letošní léto, říká ředitel společnosti Agro Kunčina Marek Šejnoha.
7: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
3: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků právě od dneška až do konce září vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu celkem 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Upřesní vedoucí galerie Lada Galová.
8: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále. Sport.
3: Německý tenista Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem prestižního turnaje mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů aktuální sezony se bude konat v listopadu v italském Turíně. Asociace ATP o tom informuje na svém webu.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. A zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 pozor za plzeňskou dálnicí. Na kilometru 21 se v levém pruhu srazila dvě osobní vozidla a je tam krátká kolona. A silnice 17 z Šáslavy do Chrudimi je za Vrdy stále neprůjezdná. Použijte objížďku, tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
9: Vesele a zdravě.
10: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá a hlavně nečichám člověčinu. Jo? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl a to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
10: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
9: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někde, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit. Jistě.
1: Já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak. Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano,
0: víme,
1: Barbru známe. Ano, takže orlí za mě. Jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos.
1: Aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: Ano.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Káček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy? V čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu. Teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Majte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvať, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to mohlo?
2: Neviem, čo to
3: mohlo byť. Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
3: Prečo?
2: Ja už falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sú. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte 100.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú 100, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
3: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
3: Nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
3: Nostalgia.
2: Nostalgia.
3: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
3: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
3: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Aj prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre, dobre. Pokojne, pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
3: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a jejich, vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou. A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma? cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A jak dál se o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Rád bych si koupil cukrovou

0: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
0: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
1: já bych
0: třeba tomu
1: nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka, nebo nějaká kašel, nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to objednání
0: no, té doby.
1: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
0: Další dotaz, který máte?
1: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně. A cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní. A aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
0: A to je co?
1: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
0: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
1: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
0: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zajdamovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: To tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselazdravie.cz.
2: Tak, paní Svatava nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství, zoufalí lidé dělají zoufalé věci, ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano. Máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: to může být čichová halucinace. Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
1: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
0: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
1: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
0: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
1: Ušní, nosní, krční?
0: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyšlo, vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer.

Večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdemlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda. Patriku, všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano. Feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezisková organizace v Česku varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví bytový dům celkem se 17 nájemními byty. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Některé neziskové organizace v České republice varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že je klienti utratí dříve, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
3: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
3: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví nový bytový dům, vyroste vedle obchodní zóny v Budějovické ulici. Další dvě bytovky ve stejné lokalitě do několika let postaví soukromí investoři. Město aktuálně vlastní asi 350 nájemních bytů a fond rozšíří minimálně o 17 nových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Vít Rada.
5: Byli jsme úspěšní v získání dotace na dostupné bydlení. V tuhle chvíli bychom měli zahájit někdy výběrové řízení na zhotovitele toho bytového domu. A řádově za 2-3 roky by mělo být vše postaveno a mělo by tady vzniknout minimálně teda 17 nových bytů.
0: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Praze Strašnicích dnes rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil jako symbol svobody a intelektuálního rebelství.
6: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
7: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
8: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
6: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech může být až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. Zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 Praha Strakonice je kolona za Prahou u Jíloviště. Na 9. kilometru je omezení, kolona má 4 km zdržení, na odsjezdu na Lipence je zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
9: Láska, o které vám budeme vyprávět, je posledním z letošních příběhů.
10: Zrodila se první den nového roku, v jedné chvíli, v jedné minutě a rozhodl jeden krátký pohled, kvůli kterému se 22-letému mladíkovi zastavil dech.
9: Jak řekl jeden holandský mistr, voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena, ale vítězí jediným pohledem.
10: Mladík se zamiloval do 20-leté krásky. Vzdal se kvůli ní sportovní kariéry i maturity. Láska zmůže všechno.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Díky zlaté lásce poznáváme všechny formy milování. Inspirujeme se u těch, kteří v manželství prožili už více než 50 let.
1: Z mnoha zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který patří manželům Ursule a Jiřímu Dvořákovým. Svou zlatou svatbu oslavili už před rokem. Jemu je 75 let, ona letos oslavila 73. narozeniny.
0: V životě sází na souznění, toleranci, klid a něhu. Jejich manželství je jak román z Červené knihovny.
1: Přesvědčil se o tom i Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Lanškrouna, kde bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vítáme vás.
4: Dobrý den, vy budete Dvořákovi.
3: Ano, Ursula Dvořáková.
4: Já jsem Patrik Rozehnal, dobrý den. Tak, pejska, Ursula, to je pro vás, kytička.
3: Děkuji.
4: Vám to sluší. Krásně ladíte brýle, šaty, nádhera. Ty vlasy všechno.
3: Já to mám ráda, tak.
4: To je dobře. A tohle bude váš manžel Jiří. Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítám vás.
4: Takže my si jdeme poslechnout ten váš příběh. Kolik let jste spolu?
5: 51.
4: A koho tady máte ještě jako člena rodiny?
5: To je pejsek Sisi, taková jako Španělka, už je 16 a půl roku, ale pořád se drží, je dobrá, zdravá.
3: Pojďte dál.
6: Ještě dál.
4: Dobře, jdeme za vámi. Je to teplo od kamen, ne? Že jo? Je, no tak to je nádhera. Je. Tady už se slaví.
3: Kávu, čaj.
4: A chlebíčky.
3: No, chlebíčky.
4: Kávu si dám rád. Štrůdl. Ne, vy to máte nádherný.
3: Nevěsta sama pekla.
4: Máte toto krásné. Takže to je, ale i starý dům, musíme říct. Vy jste ho v takovém... 1913. A v tom starém duchu jste ho asi opravili i dokonce sporáková kamna. Opravdu na nich i vaříte, nebo jenom se v nich topí?
3: Vaříme.
4: To je krása.
5: To je teďka nový představený, měli jsme tady starší sporák. No, ale to jsme představili nový kamna úplně komplet, jako jsme to zgenerálkovali, protože manželka se to vždycky líbilo, tenhle ten styl. No. Takže jsme dostali u kamen, klasicky.
4: To bychom si s manželkou rozuměli. Krásný teplo je to a opravdu vkusně hezky zařízeno.
1: Ještě 31. prosince roku 1971 se Ursula s Jiřím neznali. Možná by to tak i zůstalo, kdyby se Jiří nevypravil se svými kamarády na silvestrovské oslavy.
0: Netušil, že odbije půlnoc, do sálu vstoupí překrásná dívka a jemu začne bít srdce rychleji.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: V tu ránu jsem měl pocit, že to je prostě ona, že to je to, co jsem chtěl. A dokonce v tom vydávání měla taková nějaká reinkarnace, že jsem si myslel, měl jsem pocit, že jsme se viděli, že jsme něco spolu zažili, prostě bylo to něco úžasného. A ona se rozhlížela po sále a její oči spočinuly na našem stole a dokonce vyrazila k našemu stolu. Tak jsem z toho byl úplně vyděšený, toto, a ona se znala s těma našima kamarádkama, co tam u toho seděli, tak si popovídali, začala hrát hudba a nějaký z těch kamarádů šel pro ní tancovat. No já jsem tam chvilku seděl a přišla si pro mě jiná dívka na tanec a během tance mě sdělila, jestli bych ji chtěl mít rád jako. A já jsem říkal, no vás ne, ale tamhle ta se mě strašně líbí. A ona mě vzala za ruku, dotáhla mě k páru manželky, no a říkala, tomuhle se líbíš, tak si ho vem, já si vem u toho tvýho.
4: Jak Ursula vypadala, že vás zaujala? Popište to. Jak si ji pamatujete? Ten vstup do toho sálu, kdo se tam objevil?
5: No, byla hrozně hezká, štíhlá a mě se už tenkrát sobě něco vyzařovala. Bylo to úžasný. To byl nádherný pocit, že jsem viděl. Do dneška si na to prostě vzpomínám a bylo to úžasný.
3: Ten začátek roku, takhle jak to Jirka Líčí, si moc nepamatuju. Ani jsem mu tak nějak moc nevnímala. Šla jsem za tou partou svých kamarádů a kamarádek, kde jsem s nimi chtěla strávit ten nový rok. Až potom, když jsme stáli před sebou, hudba přestala hrát, v životě jsem ho neviděla, jak když spadne z nebe, tak jsem mu řekla, asi si půjdeme sednout, hrát už nebudou.
4: Jak ten no, nechci říct už večer, spíš jak to ráno, vlastně končilo. Rozešli jste se s tím, že se ještě uvidíte, někdo někoho pozval, mrknul na něj, dal mu pusu. Co následovalo? Čím to skončilo, to první seznámení?
5: Vůbec to nekončilo ničím, normálně jsme se rozešli, já jsem ji prostě jenom měl v hlavě, ale protože jsem byl nesmělý kluk, tak jsem se nějak neodvážil, takže my jsme se rozešli a vůbec nic nebylo. Ale pořád jsem ji měl v hlavě a asi za měsíc a půl byla v Lančkově nějaká taneční zábava, na kterou jsem já šel se svýma kamarádkama a ty vzali i Urzulu sebou. Jako. A teďka já jsem tam měl stolu 4 děvčata, sám kluk a musel jsem je furt točit, jo, takže když jsme už se pak trošku do sebe zakoukali, tak jsem vždycky sehnal nějakého tanečníka, který mě zaskočil za tu, se kterou jsem měl tancovat, jako, a chodil jsem pořád z toho svojí a o půlnoci jsme si dali pusu a domluvili jsme se, že teda jo, že by to mohlo být.
3: Tak to tam pak cinklo.
5: Já si myslím, že to právě bouchlo ten večer, toho 12. na 13. února v roce 72. A pak už se to rozvinulo do klasického stavu, že už druhý den jsme si domluvili rande a pak už to pokračovalo úplně normálně, jak to v těch vztazích chodí.
4: Kde bylo to rande?
3: Sešli jsme se na náměstí.
5: Já jsem přijel z Brna z návštěvy, maminka byla nemocná v nemocnici a domluvili jsme si starost na autobusovém nádraží.
3: Ano, tak to bylo.
4: A kam jste šli?
5: To je tak, jsme se procházeli po městě, po večerním městě jako a povídali jsme si, seznamovali jsme se. Myslím, že na to neměli moc času ještě.
4: No a to mě zajímá, ten rozdíl oproti dnešku, jak tehdy to seznamování vypadalo, o čem si tak mladí povídali, jak to seznamování tehdy mezi mladými vypadalo, Ursula?
3: No dřív to nebylo tak rychlý, jako je to teď, já nevím, jak vám to mám říct. Chodili jsme za ruce, chodili jsme do kina, políbili jsme se tam, kde byla největší tma. Já nevím, jak mám to mám.
4: No takhle.
5: Povídali jsme se o sobě, co kdo dělal a to, aby jsme se tak trošku seznámili.
4: Čím vám Jirka imponoval?
3: Jirka je zvláštní člověk. Je. Vůbec nevím, jak bych to popsala, ale u něho mě zaujalo ten vnitřek, jeho cítění, pak ten sportovní duch, jaký ho má do dneška.
4: On vypadá, že je to takový kus chlapa, ale mám pocit z toho zatím krátkého setkání, že to bude takový jako uvnitř i něžný a romantický chlap.
3: Přesně tak, je velmi citlivý. Má rád všechny, celou svoji rodinu, svý přátelé. Je to skvělý chlap.
4: Líbil se vám i fyzicky?
3: Určitě, byl sportovec, byl cyklista, štíhlej krásný kluk, modrookej.
4: Bral vás na kolo?
3: No, s tím kolem to je horší. Já spíš na ten tanec, než na to kolo. To moc ne.
4: Našli jste nějaké společné záliby tehdy? Něco, co vás třeba spojovalo a u čeho jste rádi trávili ten čas v dobách, kdy jste spolu chodili?
3: Tak my jsme to měli, každý byl orientovaný za tím svým sportem. Já jsem v mládí dělala gymnastiku, balet, lidový tance, a Jirka dělal tu cyklistiku, takže my jsme měli ty sporty trošku každý jiný. Ale vždycky jsme se na sebe těšili a užívali jsme si to tak po svým.
4: Nenahrál vám tak nějak osud? Nepokládáte to za nějaké znamení?
5: Určitě ho, protože pak ten následný život celých 50 let to byla bomba. Jako. Takže určitě tak bylo.
6: Ty spíš. Ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Ursule a Jiřímu Dvořákovým z východních Čech.
2: Ursulina maminka se narodila v Čechách, ale protože byla Němka, odsunuli ji po válce do západního Německa. Tam se provdala a narodili se jí tři dcery, mezi nimi i Ursula.
1: Když bylo malé Ursule 5 let, vrátili se do Československa.
2: Bylo to těžké období, kdy jí děti nadávali, ale s maminkou a babičkou jí bylo dobře. Když potkala Jiřího, její život se rozzářil štěstím. Jak to prožívala?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak jak to prožívají všichni. Když se zamilujete, tak se těšíte na každý okamžik, kdy se spolu setkáte, a pak už je to na tom, jak si sednete a domluvíte se, kam půjdete, jestli půjdete do kina, jestli půjdete tančit, jestli půjdete na čaje, nebo jestli se pojede na kolo.
4: To byl tak mohutný vztah, jako já jsem se těšil snad vždycky od rána, až se spolu potkáme, a já jsem ještě v té době hodně trénoval na kole, takže mi to bralo trochu víc času. Takže záhy, co jsme se potom setkali, tak jsem to ještě vydržel asi nějaký 3-4 měsíce a pak už jsem to kolo odložil a už jenom, abych měl čas pro ní.
5: To je hezký.
4: A to kolo, to, přitom to byla velká síla, protože v té době jsem už 12. rok závodil, takže veškerý volný čas jsem strávil na kole a se svými kamarády po závodech, jo. Užíval jsem si nádherný let a přesto, když přišel ten vztah, tak to všechno přehlušilo a jenom jsme si užívali.
5: Jirko, to málo kdo dokáže tohle udělat kvůli ženě.
4: No.
5: Kdy jste začali uvažovat tedy o svatbě?
4: Tak my jsme se rozhodli po zámostí po roce, jakože, že se odebereme ke svatbnímu obřadu. A vymysleli jsme si takovou jednoduchou svatbu, že se vezmeme jenom my dva, budeme mít u toho svědky.
5: Ale na základě čeho jste se rozhodli?
4: No tak asi to přišlo ode mě, protože říkám, hrozně se mi líbila, trávil jsem s ní veškerý volný čas, jako, takže jsme dospěli k tomu, že bychom se mohli vzít. A jak jsem říkal, svatba měla být jednoduchá, měli jsme být spolu na radnici se svědkama v Šumperku, pak že si zajedeme na oběd na Červenohorské sedlo, to byl takový plán, jenomže jsme přišli na úřad do Šumperka. Tam se psali se mnou žádost, pak si vzali manželku, místo narození, Wolmezheim, kde to je, v Německu, ve východním, ne, v západním. Paní vytrhla papír ze stroje, máte tohle, nemáme nic, tak říkáš, to budete mít, tak někdy příště nashledanou.
3: Já jsem měla občanství německý, že jo, tak oni k tomu potřebovali, já nevím.
4: Nějaký souhlas. Víš, takové vysvědčení, že se může vdát v Česku, z Německa.
3: Tak.
4: Velvyslanectví v Německé spolkové republiky tehdy ještě nebylo, takže veškeré žádosti jsme museli nechat slovním tlumočníkem přetlumočit do němčiny a přes obchodní zastupitelství v Mnichově nebo přes vojenské ataše v Berlíně se ta žádost vyřizovala.
5: Jak se vám to tedy protáhlo? Svatební dění.
4: Bylo to přesně 3/4 roku, takže z původního termínu 12. února jsme měli termín 21. října.
5: A Šumperk to nebyl?
4: Byl to Lanškron, pak jsme to trošku pozměnili, protože rodiče s náma tak nějak v tom souznění nebyli, takže jsme si udělali svatbu úplně tady doma, v tomhle tom domě. Měli jsme tady svoje babičky, měli jsme tady rodiče, sourozence se svými protějškama a svědky. To bylo všechno.
1: V té době za Jiřím přišli soudruzi z podniku, aby si svatbu s Ursulou raději rozmyslel a nekazil si celý život. Měl být kandidátem na vstup do strany.
2: Zároveň byl také vyloučen z večerního studia. Vedení školy vadilo, že udržuje vztah s občankou Spolkové republiky Německo.
4: No, bylo mi to úplně jedno, jestli půjdu do školy, nebo nepůjdu v tom moment. Bylo mi jedno, jestli budu kandidát nebo nekandidát. Já jsem byl strašně zamilovaný a prostě jsem měl hlavu a oči jenom pro ní a tyhle ty věci jsem vůbec neřešil. Prostě v tom tu chvíli mi to bylo úplně jedno, na rozdíl od těch soudruhů, kteří z toho byli vyděšený, že tak jak k tomu přistupuju.
5: Kdo nejvíc brečel na svatbě?
3: No, asi rodiče.
5: Doufám, že štěstím.
3: Doufám. Ne, my jsme měli úplně skvělý rodiče, jak z Jirkovy strany, tak z mojí strany. Jeho maminka byla úžasná, strašně hodná žena. Moje maminka byla zase energická, ale taky malý člověk s velkým srdcem. Takže my opravdu ty rodiče ctíme a vážili jsme si jich. Vždycky nám pomohli a snažili jsme se tak vychovávat potom i naše děti. No.
5: Teď dnes. Vzpomenete si třeba na ty rodiče v souvislosti s tím, co by asi tomu řekli, když stáli u zrodu toho vašeho vztahu a té lásky a toho vstupu do manželství?
3: Já to mám každý den, když procházím tímhle domem, tak si říkám, kdyby tady byla ta babička Věra, to by koukala, jak jsem ti to tady všechno předělala, ale ona měla ráda moderní věci, strašně jsme si spolu rozuměli, tak si myslím, že by byla šťastná.
4: No, já jsem taky o tom přesvědčený, protože já jsem hrozně rád navštěvoval se maminku, manželky, byla to taková energická žena, ale s dobrým srdcem a ta byla žena, která se dokázala bavit s kdekým, jako kdyby se bavila s ministrem, tak se s ním pobaví, kdyby se bavila s někým nějaký nouzi, prostě byla to úžasná žena.
3: A víte, co bylo krásný, že nikdy Jirka neřekl moje tchyně, vždycky to byla babička a já jsem jeho mamince taky říkala babičko, nikdy to nebyly tchyně, byly to skvělý ženy obě dvě.
5: Máte v hlavě ten první polibek, ten svatební?
4: No určitě, ale to byl takový, už takový normální, takový jakoby pro formu. Ty polibky, ty úžasné polibky, ty byly mnohem dřív předtím fantastický, kdy jsem dokázal ženu líbat několik hodin, že nakonec skončila u kožního lékaře, protože jsem asi byl trošku špatně oholený a trošku se mi vylepšil bradičku. Takže tak to byly ty pěkné chvilky, no, ale přímo ten svatební polibek před těma svatýma hostama, to byla formalita.
3: Ten byl letmý.
5: My bychom vlastně měli prozradit, že byla i v docela netradičním čase denní doby. Kdy vy jste měli, v kolik hodin svatbu?
4: My jsme se vzali až večer o 6:30 jsme měli obřád, protože předtím jsme byli několika na rande na tom našem náměstí Alojza Jiráska před zámkem, kde se svatba měla odehrát. No a v té době tam instalovali nové osvětlení zámku venkovní a nám se líbila ta atmosféra toho zámku v těch večerních hodinách, tak nás napadlo, že by tam byla hezká svatba. Takže jsme se rozhodli pro ten čas na radnici námši vstříc, takže svatba proběhla až v pozdních večerních hodinách.
5: Neukrátili jste si trochu ten svatební den, pak když nastává ta hostina, vy jste tedy měli co, svatební večeři, nebo jak to bylo?
3: No, svatební večeři, tady jsme měli řízky, bramborový salát, tady jak sedíte, a svatba klasická,
4: jako, a veselá,
3: až do rána.
5: No a patří to k tomu, zeptám se, svatební noc byla?
3: Já nevím.
4: No, tak zase musí se říct, že z těch svatebních nocí bylo předtím několik, že jo, takže ta vlastně už byla zase taková normální, no.
5: Jaké to bylo probudit se, tedy jako paní Dvořáková?
3: Krásné. Když víte, co vedle sebe máte, co jste si vybral, s čím budete tím životem kráčet, tak pro mě to bylo krásné.
5: Změnil se Jirka jako manžel, byl jiný než ten jinoch, ten mladík, který si teprve plánuje, že si Ursulu veme?
3: Vůbec ne, ta jeho povaha zůstala stejná. Je to, jak jsem říkala, že ctí svoje rodiče, svoji rodinu, svoje děti, všecko tohle je na prvním místě, má rád ten svůj koníček, tu cyklistiku, takže já si myslím, tak jak jsem si ho vysnila, takovej je.
4: Vždycky jsme se na sebe moc samotěšili, když jsme trávili den někde mimo sebe. No a vždycky to bylo jako to souznění, že fakt jsme si vyhovovali maximálně. A takže to naše setkání zpětný, já tomu pak vždycky říkal, že jsem takový ten taky ten návratový typ, že se hrozně rád vítám, ale tak musí být loučení, no a tak to vítání potom vždycky bylo nádherný.
3: Přizpůsobíte se tomu druhému, protože ho máte rád, chcete s ním žít, tak je to taková vzájemná láska.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Recept na šťastné manželství dnes ve Zlaté lásce hledáme u Ursuly a Jiřího Dvořákových.
2: Kdo si hloubavý kdysi napsal, milovat a dát život dovedou jen dva. Dát lásku nejbližším dokáže jen rodina.
1: Ursula s Jiřím mají celkem tři děti, které milují. Jmenují se Ursula, Radek a nejmladší je Jiří. Určitě se o ně někdy i strachovali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Tak samozřejmě vždycky, jako, když onemocněli, tak to je taková, to takový špatný chvilky v rodině. Byly třeba momenty, kdy jsme museli dítě odvést do nemocnice, tak to jsme prožívali hodně těžce. Dokonce, když jsme jeli na zpáteční cestě, tak jsme zastavili. No, a jsme si pobrčeli u toho.
4: Bylo to nějaké vážné onemocnění, že jste měli takový strach?
5: To byl Radek, ten druhý, a on měl takovou snůžku nemocí. Začal chodit do jeslí a jak si ty nemoce, ty rýmy si předávají, tak nám jakoby kolabovala, tak jsme ho odvezli do nemocnice a bylo to takový, báli jsme se o něj strašně moc, ale všechno to dobře dopadlo.
4: Je dobré v tu chvíli mít vedle sebe toho partnera? Je to lehčí, snažší unést potom takovéhle věci?
5: Je to určitě strašně velká opora, nedovedu si představit, že bych měla vedle sebe někoho jiného, který by mi nebyl nakloněný a nepomáhal mi. Ve dvou se to vždycky líp táhne.
4: Měli vy jste někdy strach o toho druhého? Že šlo o něco vážného, ať už to bylo zdraví, nějaká událost, nebo třeba ohrožení vztahu, nevím, netuším, ptám se.
5: Tak o Jirku jsem měla strach, když byl před dvouma rokama na operaci a bylo to v té době covidové, takže tam to bylo hrozně náročný a tam teprve jako zjistíte, co k tomu člověku cítíte a jak je to těžký, když vedle vás není.
4: Přemýšlí člověk, co by se mohlo stát, kdyby pak třeba nebyl právě?
5: No právě, že pak vám jdou hlavou i takové černé myšlenky a člověk to prostě musí ze sebe nějak vypudit a já jsem spíš taková optimistická, tak si vždycky říkám, že to musí dobře dopadnout. Ale je to velký strach.
4: A je to snaha i tomu druhému třeba nedat najevu, že ten strach máte, abyste mu sílu dodala, nebo naopak, aby věděl, že i ten strach o něj v té vaší hlavě je?
5: On to vycítil, že se bojím. To pozná. To za ty roky, co spolu jsme, tak vidíte, jak fungujete. Takže určitě to vycítil ze mě, že se bojím.
4: Vy sám jste měl strach?
3: No, tak to určitě, ale manželka prakticky je takový držák, takže nějaký velký problém neměla. Akorát v mladším věku musela taky na operaci. Ale já jsem to chápal, takže se nemůže nic stát, že to je mladá holka, která určitě to všechno dá. A takže jsem se věnoval dětem, který jsem měl v té době na starosti úplně, že jo. No a samozřejmě jsme byli neustále v kontaktu a měli jsme zprávy od lékařů, že všechno dobře dopadne. Takže jsem byl takový trošku klidnější jako pořád.
4: A když vy jste na tom se zdravím tedy nebyl špatně v té době, jak říkala Ursula, covidové, a viděl jste, že žena u vás má strach. Co jste prožíval vy?
3: No tak pro mě vůbec to bylo v té době těžké, protože vypadněl ledinový kámen do močových cest a v té nemocnici nedokázali ten kámen odstranit. Takže už jsem byl na morfiu a nakonec jsem měl štěstí, že přijel lékař z Hradce Králového, který přišel na službu mimořádně, našel mě tam v tom stavu a dá se říct, že mi doslova zachránil život. V té době v nemocnici umírali kamarádi na covid, takže jsem měl šanci, že skončím v tom pytli s něma. Jako.
4: I tohle běhá člověku hlavou?
3: No, to bylo hodně těžké. No. Já jsem tam doslova žádal, aby se mnou něco udělali, že jsem ještě pořád činný, že nejsem nějaký důchodce, tady 75 letý, jo, že ještě pořád mám firmu a že lidi prostě mě mají rádi, chodí za mnou a mám furt moc práce, takže ať něco dělají, aby prostě ty ruce a to srdce pro ty zákazníky ještě dál fungovaly. Až takhle, v takovém stavu jsme byli. Jako.
4: Já mám takový pocit, že v okamžiku, kdy přišla nějaká zlomová zpráva o tom, že vám bude dobře a že už se uzdravíte, tak to už se možná ptám i Ursuly, mám pocit, že si řekl to, kdy pojedeme na kolo nebo přivez mi kolo do nemocnice, ne?
5: No, to je přesně ono. To je to, co jeho drží pořád při životě a pořád má v sobě toho kluka. Ale nedovedu si představit, že by to nedělal, protože toho naplňuje a všichni mu fandíme a prostě už jsme s tím tak souzněný, že naopak nás to těší a drží to jeho i nás. My jsme taková akční rodina.
4: A to je ale hezké a jenom důkaz podle mě té lásky mezi vámi dvěma, že tohle svému muži nevyčítáte, že jste to vzala, že to k němu patří a že ho v tom vlastně svým způsobem v některých okamžicích podporujete.
5: Pořád mu pomáhám, co se začaly dělat cyklistické závody, tak my jsme měli štěstí na dobrou partu lidí, takže chlapi se starali o technické věci a my jsme se starali o tu kuchyň a tu společenskou část a bylo to takové souznění a do dneška se stýkáme na ukončení cyklistické sezóny a pořád to funguje.
4: Vy máte svého koníčka, velkého koně. Co vaše žena? Taky podporujete v něčem, co má ráda třeba jenom ona?
3: Manželka v této době, už jí taky je, přes 70, jo, tak dvakrát týdně posilovna, pak nějaké ty tance, solo latinské tance, kdy chodí jako solo, protože já na to tancování jsem nikdy nebyl, tak prostě má taky svoje koníčky a jsem rád, že se tomu věnuje, že se pořád drží šlank, že je furt pěkná, čiperná ženská. No, ale na druhé straně, když pak jako já odcházím od ní času z domu za těma svýma koníčkama a pak tak nějak se tím, když ona si jde za svým, tak s tím je tady nějak smutno a těším se, až se brzo vrátí. Jo.
6: Je to tak.
4: To je ale hezké si i v tomhle věku udržet to lásky plné těšení se.
5: No určitě. To naplňuje život. Co tady jenom sedět a koukat do zdi? To by nebylo ono.
3: A já jsem taky romantik a citlivý, takže prostě nám to hrálo.
5: V něm je pořád ten kluk. Pořád má v sobě nějaký náboj a tím prostě ten vztah obohacujeme.
3: No, už od začátku říkám, že to byla vlastně bomba, že jsem takovou ženu potkal, protože ty roky s ním byly nádherné a jsou do dneška jako a opravdu každý den si užíváme v té lásce spolu a je nám v tom moc dobře.

0: O své lásce tak hezky vypráví a přitom se drží za ruce Ursula a Jiří Dvořákovi.
1: Je hezké slyšet, jak se dva mají rádi. Bylo to cítit už z jejich dopisu. A tak jsme jim za něj poslali po Patriku Rozehnalovi dárek.
0: Tajně, když to neviděli, jim doma zapojil nový automatický kávovar a přidal i kilogram pražené kávy. Teď je zve do jejich vlastní kuchyně.
2: Já jsem takový jako poslíček, řekněme, dobrých zpráv, možná skutků a dárků. Něco jsem pro vás nachystal.
3: Máte hezký povolání.
2: Já si nestěžuju. Tak jestli se můžeme přesunout, nachystal jsem to v kuchyni.
4: Ježišmarja. A ten se nám rozbil.
2: Takže máte nový.
4: To je nádhera. Moc děkujeme.
3: Tak to je úplně opravdu super, protože já jsem se natrápil s tím starým a opraváři už z toho byli nešťastný, tak nám doporučili, jestli pořídíme se novýho, takže tak to nemá chybu teda.
4: Nádhera, moc děkujeme.
2: Kávovár, můžeme ho rovnou vyzkoušet, udělat si kávu, tu jsme přivezli samozřejmě taky, ať víme, jestli to funguje.
4: Je to na vás.
2: To je pravda, já jsem takový instruktor trošku, abych každého seznámil s tím, jak to funguje v případě, že tady předáváme tenhle kávovar.
3: To je takový pravidelný rituál, káva musí být.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh plný lásky nám dnes vyprávějí Ursula a Jiří Dvořákovi, kteří jsou manželé už více než 51 let.
2: Jak se tolik let odrazí na jejich vnímání světa? Jak se znají a co si pamatují ze společně prožitých chvil? To zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: Položil jim stejné otázky, každému samostatně, aby se neslyšeli.
2: Jak to dopadlo? Uslyšíme teď, když jejich odpovědi v manželském testu dáme za sebe.
3: Které rande bylo to nejhezčí?
4: To první.
3: Asi úplně to první, když jsem přijížděl autobusem z Brna večer a viděl jsem, jak utíká, jak spěchá na to autobusu nádraží, protože měl malinko zpoždění a viděl jsem, jak je taky šťastná, že se uvidíme, tak asi tenhle ten moment, když jsem viděl z toho autobusu, jak běží na to rande.
5: Kde jste spolu strávili první noc?
3: První noc bylo v jejím pokoji.
4: Asi u mě v podkroví.
3: No, bylo to hrozně příjemný, samozřejmě.
5: Kolik má náušnic?
3: Strašně moc, Ježíši, to se vůbec nedá spočítat. To je prostě, každý příležitosti má něco jiného. A tak samozřejmě to jsou takové vděční dárky.
5: Kolik máte náušnic?
4: Ježíš Maria, desítky. Moc, já to nevím na číslo.
5: Kolik kery od muže?
4: Skoro všechny.
5: S čím pomáhá v domácnosti?
4: Když to je nějaká těžší práce, kterou nezvládnu, tak pomůže.
3: Tak spíš takovýma technickýma záležitostma. Jako, když jsem byl nemocný, tak jsem i vařil 3 neděle. Takže jsem se naučil něco uvařit.
5: Jak říkáte své ženě jinak než jménem?
3: Já ji pořád říkám Urzulko. A Lasičko.
5: Jak vám říká váš muž jinak než křestním jménem?
4: Říká mě Urzulko. Když se stykám, tak Urzuli. Lásečko mi říká.
5: No vida.
4: Se si vzpomněla.
5: Kdo u vás opravuje kapající kohoutky?
3: Tak to je vyloženě na mě.
4: Manžel.
5: Jak často se holí? A kdy?
4: Jak ho to napadne. Když je nějaká událost, tak

0: Určitě. Moc často ne.
1: Jak často se holíte?
2: No, tak já musím tak nejpozději do třech dnů, jako, a to už jsem sám jsou trošku nervózní, takže radši ty dva dny. Samozřejmě vždycky večer.
1: Kolik vám dá žena na cestu do hospody?
2: Ne, tak to u nás nefunguje. Já mám svoje peníze, takže ne, to ne, tohleto.
0: Já mu nic nedávám, on má svý peníze.
1: Kdo doma luxuje?
0: Já.
2: Manželka. A jí seče trávu.
1: Fakt?
2: Mhm. Pořídil jsem jinou sekačku bateriovou, aby nemusela tahat kabel.
1: Koho byste vzal na cestu kolem světa?
2: No jedině jí, to s nikým jiným bych nejel.
1: Koho byste si vzala na cestu kolem světa?
0: Jiřího.
1: V jakém oblečení vypadá vaše žena pro vás sexy?
2: Sexy? No, tak právě když jdeme spát a veme si takovýto sexy oblečení, o kterém mě dává najevo, že by něco mohlo být.
0: Určitě to musí být krásná noční košilka.
1: Jakým způsobem dával nebo dává pusu?
0: Klasicky, normálně.
2: Já myslím, že úplně klasicky, že to nemáme nějaký to prostě, je to hezký vždycky.
1: A teď co? Myslíte si, že váš muž je dolňák nebo horňák?
0: Já myslím, že obojí.
2: No, asi horňák. Já mám ten obchod na náměstí a mám velkou výlohu, takže mám přehled, co tam chodí kolem. A můžu říct, že čím je teplejc, tím ty holky jsou hezčí.
1: Jakým stylem objímáte svoji ženu?
2: No, já myslím, že asi klasicky, a když k tomu má dojít, tak vždycky to je jako vroucný a upřímný.
1: Jakým stylem vás objímá, když na to přijde, jak to udělá?
0: Určitě něžně.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Zatímco Jiří stále ještě pracuje ve svém vlastním cyklistickém obchodě, pořádá závody na kolech a chodí v 75 na hokej, Ursula miluje tanec, pohyb a kulturu.
5: Zajímá nás, jak vypadají jejich obyčejné dny, čím si je zpříjemňují a v čem je podle nich ukryté tajemství lidské lásky.
2: Tak určitě to je v takovém tom souznění, že jsme se opravdu našli, že si maximálně vyhovujeme celý ten život. Samozřejmě o těch povahách to je, když pak taky o tom, když se trošku zazlobí, což tak často nebejvalo, takže že vám ten partner odpustí nějaké ty prohřešky, to je samozřejmě žádný vážný, ale prostě ten každodenní život, to, co děláte, jaký máte, i takový to postavení ve společnosti, že když někam přijdete, že vás ty lidi rádi vidějí jako pár náš, jako když jsme teda spolu. Všechno tohle to do sebe zapadá. Jako.
1: Co myslíte vy, Ursulo? V čem je ukryté tajemství lásky?
0: Je to velká dávka tolerance k tomu druhému. Jinak by to bez toho nešlo. Jsme prostě na stejné vlně. Jsme si souzený a přijali jsme ten život takový, jaký je. Jeden druhý mu dopřáváme ty svoje koníčky, třeba o kterých tady hovoříme. A v tom si myslím, že je to tajemství.
1: I v tomhle věku patří k tomu obětí, dát si pusu?
0: Samozřejmě, bez toho by to nešlo.
2: Když odcházím ráno, nebo takhle já chodím z práce už ráno 4 hodiny, protože na té práci máme hrozně moc, jako, a potom, když odevřeme obchod, tak prostě zákazníci chtějí se mnou konzultovat spoustu věcí, problémů s jejich kolem a podobně, takže já už pak neudělám vůbec nic, já to vždycky říkám, že mě nedají ani 2 minuty na šrubovák, ty zákazníci, takže když musím mít práci o toho, tak musím takhle brzo ráno, takže ráno brzo vypadnu ve 4 hodiny, pak o 8:30 přijdu na snídaní. Manželka má všechno připravený, půl hodinky si popovídáme, no v 9 hodin jdu na firmu a potom v poledne přijedu domů na oběd, no a zase spolu strávíme hodinku prostě po obědě, že si sedeme ven pod pergolou, už je počasí, nebo tak popovídáme si o tom dnešním, o tom dnu a tak, jako, a co máme v plánu na večer a podobně.
1: To je ale hezké. O čem si ještě takhle pár po těch víc jak 50 letech povídá? Jsou tam stále témata k řešení, k hovoru, nebo si tak jako probíráte vzpomínkami. Mně se to líbí, to, že si ti lidé takhle můžou ještě popovídat a mají tu chuť.
0: Je to spíš takové řešení i tím, že manžel ještě pracuje, tak je to hodně řešení takové pracovní. Potom máte děti, máte vnoučata. To, když se podíváte do kalendáře, tak tam půjdu, dneska mám cvičení, zítra hlídám Kristiána, potom mám tohle, takže se probírají už takovýhle rodinný jakoby věci.
1: Jak ten den končí, jak to vypadá v tomhle věku? Když jdou lidé spát, jdete spolu, chytnete se za ruce, řeknete si tak a jdeme spát, nebo každý do té postele zamíří sám.
2: Tak ta únava rozhoduje potom, kdo usne dřív u té televize, tak indy-vindy do té postele odejdeme jako, no ale samozřejmě, když je nějaký takový to souznění v očích, tak tam jdeme společně.
1: Takže i ty romantické chvíle jsou ano, v tomhle věku.
2: Ano, samozřejmě ty romantické chvíle ještě nevyprchaly v žádný případě. Jako.
1: Máte ještě nějaké sny společné, co byste chtěli prožít? Nebo víte jeden o druhém, co by tak jako ještě chtěl, aby po boku toho druhého prožil, zažil?
0: Ježišmarja, to snad jenom, aby jsme byli zdraví, aby jsme mohli sportovat, aby celá rodina byla zdravá a aby jsme tady ten zbytek prožili ve zdraví, štěstí a lásce.
2: Určitě je o tom, protože léta běží a opravdu už jsme tak nějak na sklonku našeho života, nevím, kolik nám toho zbývá, takže si užíváme každou chvilku spolu.
1: Jaká je ta láska teď, po těch letech? Srovnatelná s tou na začátku? Proměňuje se to? Je to jiné?
2: Já myslím, že ještě silnější, protože v té době, když už jsme sami, když už děti jsou mimo domov a podobně, jo, tak jsme si zbyli jakoby sami dva a je to úžasné, jako normálně, my jsme furt jak zamilovaný pár, jak když jsme se viděli poprvé, tak to je prostě každý den.
1: Je něco, za co byste svojí ženě za ten život poděkoval?
2: Tak já myslím, že poděkování doslova za každý den, který byl s ní nádherný, neměli jsme vůbec žádný manželský krize, prostě ten vztah byl úplně úžasný a přesně tak, jak já jsem to viděl v ten moment, když jsem ji viděl poprvé, kdy jsem prostě viděl, že to je ona a už jsem si nechtěl připouštět vůbec nic jiného, tak prostě ten moment se projevoval, ten se promítal celý ten život a prostě byl to den jako den nádherný a takový souvněný.
1: Jaká je ta vaše láska?
0: Ta láska má tolik podnětů, tam je štěstí. V té lásce se objevuje spousta věcí a je na tom, jak se k tomu postavíme a jak to všechno překonáme. A já si myslím, že jsme to spolu souzněli a překonali to dobrý i to těžký. A proto se máme rádi. Já třeba, když jsme chystali těch 50 let spolu a seděla jsem té obřadní síni a četli to jeho vyznání, tak jsem to pečlivě poslouchala a tam jsem si teprve uvědomila, v jakých očích on mě vidí a jak mě má pořád rád a za to mu strašně děkuju.
1: Milujete svoji ženu?
2: No, bezmezně. Mně to je to. To si vůbec nemůžu představit, jako, že by bylo něco jiného, prostě to je láska každý den a když si vzpomenu na ty soudruhy, co mě tenkrát jako zdrazovali a jak si zkazím život, tak to přijde úplně k smíchu a kde jsou ty soudruzi a kde náš vztah, že jo.
1: Jste šťastný?
2: No jsem, moc a moc.
1: Milujete ho?
0: Ano. No.
1: Kdyby byla ta příležitost, osud to umožnil nebo svět, šla byste do toho znovu?
0: Určitě, nikoho jiného bych si vedle sebe nedovedla představit.

0: Ursula a Jiří Dvořákovi už vědí, že láska je jako lék na všechny bolesti. Je to štěstí, které si hýčkáte společně, ale také mír a klid schovaný ve vašem srdci.
1: Bruce Lee kdysi řekl, láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořícím a neuhasitelným.
0: Proto nedusme lásku v sobě, rozdmíchávejme ji. Bude se kolem nás šířit a zůstane tu, i když tu jednou nebudeme. V našich dětech a rodině.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic, je mezi nimi také bývalý ředitel Svoboda. Řidiči o víkendu neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Dnes o tom informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými také bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Stavební firmy nesouhlasí s výpovědí smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila letos v červenci Fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá.
4: Nám objednatel doposud neposkytl podrobné technické podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodňuje.
5: Říká mluvčí stavební firmy Hochtief.cz Michal Talián. Společnost podle něj chystá další právní kroky proti postupu nemocnice. Její mluvčí Lucie Jungwirtová tvrzení firmy rozporuje.
6: U zakázky této hodnoty není překvapivé, že se zhotovitel bude snažit ukončení smlouvy zvrátit a hledat cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Charakter zjištěných vad nám ale jiný postup neumožňoval.
5: Nemocnice chyby v projektu řeší reklamací. Novou soutěž na stavitele porodnice chce vypsat příští rok. Firmy, které projekt připravovaly, se nám k vadám nevyjádřily. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Silničáři o tomto víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího poledne až do nedělní 12. hodiny. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Sport.
2: Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve třetím kole první ligy Severočeši vyhráli dnes večer na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. V neúplné tabulce jsou na čtvrté pozici.
0: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až 8, naopak na jihu Moravy až kolem 17. Zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Sadskou na kilometru 26 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má zhruba 1 km a zdržení je kolem 10 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: mami.
1: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
2: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich jsem mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, Klobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Burs, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejmíň o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka, byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusy nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti. Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? Radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klobrc, já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V
tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heuréka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně vohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl vzrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ, lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěk odzněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků.
pak se ujistili, že nestratili křídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsy kus křídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovenské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic, vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáku naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho, jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace váleční pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka. Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hale. Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil. Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít.
Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat, oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale, ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama. Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čiříkání, nad nímž zajásali radostí. To je Souška! Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal. Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle. Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal. Zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhl košily. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptví čeřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerním soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla, prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu,
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sněz si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své skázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenocké armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hejl držel levou rukou za kštici pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně! Jau! Mizero! Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
4: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten pajda blbne?
5: Určitě vyvede Hejlovi nějaký svinstvo.
2: Všichni až na starého Simona byli přesvědčeni, že Hejl je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho

0: začal.
1: No jasně, Hale má pravdu.
0: Jo, já to taky viděl.
2: Jo, já taky.
1: Bylo to tak.
3: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
1: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
3: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hejla, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
0: Ten se má, nemusí do školy.
1: Nech ho bejt, cinkale.
0: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
3: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
1: Neviděl nás nikdo?
0: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
3: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
0: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
2: Někdo jim to musel říct.
1: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
3: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na Pajdu.
2: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
1: A co ve čtvrtek?
0: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
2: Ne, ne!
1: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
2: Ne, tak to nebylo, tak ne.
1: Tak jak to tedy bylo, mluv?
2: Ty darebáku.
1: Ten dostane, bude náhle.
0: Ten to schytá.
3: A potom Pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
1: Heleť, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
0: Jo, dobře jsi věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
2: Co se mnou uděláte?
1: Budeme tě soudit.
3: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
1: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
2: Vyrvat mu jazyk!
0: To je on!
2: Pověsit ho za nohy!
0: Jasně!
3: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.

0: Žijeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
1: Jasně!
2: Požežeme mu knoflíky!
3: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
4: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
0: A taky ho zbičujeme! Začněte!
5: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma, doklopítal do vsi.
6: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
5: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
7: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
3: Jakoby to ani děti nebyly.
8: Však já mu to spočítám.
6: Toho našeho táta taky vyplatí.
9: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
5: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
3: Už jsou tady.
9: Koukejme za domů.
6: Ty taky, Janku. A ty, Hejle, jak bys met. Táta tě už třikrát volal.
5: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů, zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
9: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku!
3: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
9: Však ty rozvážeš, počkej!
10: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
9: Ty se do toho nepleť!
3: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
5: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
0: Cinkale!
11: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
0: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
11: Jo, ségra jim to vyřídí.
5: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
10: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
0: Fakt?
10: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
0: Tak budeme mít smůlu.
10: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
0: Cože?
10: No, přeber si to sám.
5: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
6: Vy jste jim?
4: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
6: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
4: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
6: To jste udělali skvěle, kluci.
5: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
4: A co vy? Dostali jste nářez?
6: Člověče, ti nám dali.
10: Hrůza. Radši ani nemluvit.
1: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
6: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
5: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
6: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A když se to dá všechno dohromady, pak je z toho noční linka. Tentokrát z historické karlínské budovy v Praze a ze studia zdraví osamocený Honza Macoun. A doufám, že tady nebudu nadlouho sám, protože se určitě někdo z vás bude chtít připojit, třeba si na to už brousí zuby, na naše dnešní noční povídání, dosti uvolněné oproti poslednímu tématu, které jsme probrali v rámci tohoto týdne naposled. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Tak vítejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Když čáp přestane stačit. No řekněme si na rovinu, i takové písničky na tohle téma jsou.

0: Zatracenej čáp.
1: O ne.
0: Zatracenej čáp.
1: To bude chlap.
0: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Kdy vám došlo, odkud se berou děti, kdy přestal fungovat čáp? Co vám o početí dítěte řekli rodiče, nebo kdo vám řekl přibližnou a později i skutečnou pravdu o narození dítěti? Řekli vám to rodiče, řekl vám to sourozenec, řekli vám to spolužáci, vysvětlila vám to škola, došlo vám to z knížky? Dokážete se vůbec zavrtat do těch myšlenek, kdy to bylo a vůbec čemu jste věřili tenkrát, co bylo takovou normou? Čekali jste toho čápa, chodili jste se dívat, kdeže pak je a jak vypadá a jak se takové dítě třeba předává? Dneska se vás ptám na takovou menší dospěláckou lež. Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlili, když jste čekali do rodiny přírůstek a vy už jste byli na pomezí chytrosti, puberty a bylo jasné, že to ještě není úplně tak možná na 100% v rámci toho, kdy rodiče asi usoudili, že to asi ještě nepochopí, tak čáp. No jo, ale s čápem se nevystačíte dlouho.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Jak se rodí děti podle vás? Jestli jste dostávali nějaké odpovědi, které vás aspoň na čas uspokojily a zůstaly vám v paměti, budu moc rád, když vám tuhletu takovou rodičovskou milosrdnou lež nějak představíte do vysílání. Telefon znáte 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když ta pohádka na téma čáp přestane stačit, to musí být velký guláš v hlavě. Budu rád, když se zapojíte do dnešního vysílání.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, ta právě začíná, otevíráme ji a kdo ji otevírá, já už to vím, je to Jana z Frenštátu, zdravím vás, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Když čáp přestane stačit, tak prozraďte, co pak vám říkali a vůbec, jestli vám někdo říkal, kdo tak jako do té rodiny přináší děti.
1: Ono to o těch čápech je, ale prostě my jsme byli 4 děti a tak nějak, já nevím, no my jsme byli u tetě na Vinkově a tam třeba teta mi řekla, já jsem byla malá, ale teta mi třeba řekla, no musíš tam, jim se hrála Fenka a ona říká, no musíš jí hlídat, protože tam byl jako taková uvolněná panika v plotě a tam ještě obcházel pes. A ona nechtěla štěňata. Ona říká, musíš jí hlídat, aby tam ten pes nešel. A já jsem hlídala špatně a teď přijdu a pejsci, že?
0: Ano.
1: Jako to. Tak já hned letěla za tou tetou. Říkám, teto, pojď se podívat, co oni to dělají. Podívej se, teta, já, teta, já, ježišmarja. Teď vzala jakýsi smeták a teď tam psa rupala, jenomže jak se oni spojí, tak to už nešlo, že? Pes chodil tam, se na tam. No, nakonec, tak jsem na to koukala tak divně. Potom jako se rozešli, že? A za nějakou dobu byly štěňata. No, já chytrá holka, hned jsem věděla, proč to bylo. Hned jsem byla chytřejší. Říkám, jo, tak to je kvůli štěňatu. Potom zase krava měla mitele, tak já už vždycky hlídkovala, jak se to bude, co se bude dít. Ne, vždycky v tom hlídě jsem to dělala. ale co vám byla za sranda, když jsem potom byla těhotná a už jsem, my jsme potom už měli 3 děti.
0: Ano.
1: A jednou takhle nad, my jsme bydleli na Sokolovně a teďka prostě najednou letí čáp, jo, on si to mířil přímo k nám a já říkám, Pepčo, letí čáp zrovna k nám, co budeme dělat? A já normálně mávám rukou, říkám, ty pitonče, leď pryč, my tě tady nechcem. Ne?
0: No
1: jo. Já se bavila tou rukou, tak to byste nevěřil, ten čáp se normálně otočil v tom vzduchu a odletěl.
0: Já jako by vás slyšel.
1: To jsme se museli tak smát. Já říkám, leď pryč, my tě nechcem, my máme dost dětí.
0: No.
1: A on se otočil a odletěl pryč.
0: No tak to teda,
1: ale to vám bylo fakt pěkný.
0: Takže vy to máte vlastně od malička spojené teda, že už jste teda jako tušila, věděla, to vám to seplo, že pejskem to začíná.
1: No, oni prostě ty děcka předtím na tom venkově, vidí jsem tam nějaký ty kohouty s těma slepicema, nějaký si, co si tam jakože tak je na té vesnici, tak si myslím, že tam ty děti nejsou až tak jako naivní, třeba jak můj vnuk, ten byl ještě donedávna. Ale jak má internet, tak najednou na internet hledat se přijde s něčím. Já říkám, co, já koukala otevřenou pusu. Říkám, no to není možné, kde jsi k tomu přišel. To bylo takové nevinátko, najednou vám s něčím přijde. Já koukám, říkám, to snad není pravda, kde jsi to pochytil zase.
0: No, kde se to naučil? Je teda pravda, že čím víc sprostá slova, čím víc prosté příběhy, tak to se člověk naučil s příchodem prý v mateřské školce, do mateřské školky.
1: No, ano, z mateřské školky, to máme s tím zkušenosti, protože Maty se byl takový anděl, jak on se jenom vždycky usmíval, takové sluníčko, my jsme ho žádným sprostým slovům nevedli a najednou dítě přijde a něco vám řekne, tak to je prostě...
0: Jo.
1: Koukáte, jak lotová žena, co to je?
0: No to je fakt, a obzvláště já si pamatuju na situaci, když jsem se jednou jako velmi malý chlapec koupal v panelákovém bytě s takovým tím umakartovým jádrem a u nás doma jsme se nehráli na to, že bychom se styděli před sebou, takže všichni nás a nepřišlo nám to jako vůbec divné samozřejmě. No a já byl ve vodě, ve vaně, tam jsem se cachtal, maminka byla vedle mě, dělala si něco, foukala vlasy nebo něco podobného a nahá byla. A pamatuju si do dneška, kdy jsem říkal, mami, můžu se tě na něco zeptat? A mi říkala, povídej. Já bych se chtěl zeptat, co je to ta p... A ona se otočila, přesně to, na co jsem se ptal, tak tím se na mě otočila a říká, no, to já ti ale úplně přesně nevím, ale můžeš se zeptat táty, ten by to mohl vědět poměrně přesně. A tak, ten byl v obýváku a do dneška si pamatuju, co se tý mámě muselo odehrávat v hlavě a jak se tomu musela jako smát, duševně smát. Jestli vyprskla potom, to nevím, netuším, ale to je můj záblesk z poznání těla jako takového a řeknu vám, že do dneška mě to přijde tak usměvné, že doufám, že v tom nejsem sám a že mi posluchači dneska taky sdělí, jestli tu dětskou hlavu měli zavařenou slovy ze školky, ze školy, anebo jestli si udělali vlastní úsudek jako vy.
1: No, na mě to přišlo tak jako úplně prostý, jo, že vidím, jak prostě mě to hned bylo divný, proč to ty tak chtěla tu Feňku hlídat, jako jo. Pes se má hlídat sám, je to pes. A ona říká, hlíde, já kdyby tu šel nějaký pes, hned mě to přijít říct. A já jsem mohla přijít hned, ale já jsem byla zvědavá, co bude.
0: Tak jo? Já si tady píšu, Jana Frenštát, první poznání, pejsek a pejsková. Já vám děkuju. Dobrou noc.
1: Teď jsem chtěla říct ano. Jednu věc, že to byl takový vtip. No, teď už to můžu říct. Že tetička ležela v posteli a rodila miminko. A přišel tam za ní ten Pepíček a říká, tetinko, jako tebe bolí něco? A ona říká, no, budu víc, bo miminko, hrozně mě to bolí. No a teď furt se držela za to břicho a on, potom, jak se to rodilo, tak on tam koukal a říká, teti, co se ti stalo? No víš, Pepičku, mě štipnul čáp. A on říká, no teti, to je divný, že ti to pícho zrovna tam a řekl mi to slovo, no.
0: Ach, ovej, dobrou noc, děkuji, zdravím vás.
1: Dobrou noc, až vždycky se vyspíte.
0: A tomu všemu se taky přidávají manželé, tady jsou čápovi. Takhle to zní, když se smějí. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. A neb, podíváme se do Moskovny vás nebo vašich blízkých, jak se jim vysvětlovalo, že se děti dostanou do rodiny takhle, jaká je skutečnost, případně jestli ten čáp vydržel na věky, to se samozřejmě budu rád zajímat až do jedné hodiny.

0: Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlovali, když jste byli ještě dítkem? A jak jste na to přišli, co je vlastně pravdou? Už se ptám dalšího z vás, kdo volá do studia. Halo, halo, Honza.
1: Zdravím, tady Lenka.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem, vám to řekl takhle, když klukovi bylo 3/4 roku, přišel za mnou a pověděl mě, mami, je to 10 čáp. Já říkám, ne, maminka tě porodila. A byla jsem celý den na kapačkách a já už se viděl, že to dělá císařem, protože on se narodil, on měl 5 kilo, jo. A doktoři mě říkají, budete mít dvojčata, já říkám, pane starý, dvám to dvojče. To prvě je jenom jedno děcko. A byl uzlobený, s každým by šel. Lehl si za zem, protože se bude kopila plné koší koky nebo takový. A dneska je mu 38, jezdil právník a má tu školu, tu stavební, že navrhuje ty výkresy, takže studoval 11 let, jsem zaplatila školu.
0: No, ale náhodou děcka se vás, myslím, pokud jsou vnuci, vnučky, neptali se vás případně, jak se dostali na svět?
1: Zatím vnučky nemám, uhum, ani vnučata, protože vlastně, že nic nechce, že radši bude dělat tu svou školu a potom teprve holku má a potom teprve, že se ožení.
0: Dává si na čas. Dává si na čas. No dobře, stane se. No děkuju pěkně, takže načápá to teda, to bylo jenom na chviličku teda v tom případě.
1: No, na chviličku.
0: Děkuju moc. Lidi.
1: Ale kdyby přinačal ráda, bylo by to lepší.
0: Věřím.
1: A já jsem teď sama, protože mi zemřel před půl roku, bylo před 3/4 rokem manžel, takže jsem sama. Spadl z hobě si páteř jako atlas. A přestalo fungovat srdce a mozek ve 63 letech.
0: Leni, držte se, hodně síly posílám a díky za vzpomínku na mládí vašeho dítka. Dobrou noc.
1: No, tak to bylo.
0: Jak se rodí děti? Jak se to vysvětluje těm nejmenším? Zkusíme i dalšího z vás. On či ona? Halo, halo, Honza.
2: Tady paní Věrka.
0: Ano, paní Věrko. Zdravím vás.
2: Dneska se mi... Já jsem teda měla, mám, klukovi bude 30 let, 14. prosince.
0: Ano.
2: A manžel byl zlej, no, mlátil mě, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem se radši odstěhovala k mamce.
0: Ano.
2: Nakonec jsem porodila teda, jak mám zúženou dělohu, tak jsem měla svou inkubátoru a řekl mi doktor, že budu mít sportovce a nakonec to vyšlo. Hraje bowling závodně, letáky roznáší, takže takový jako sportovec, jo. A, no a dneska se mi stal, jsem tady seděla ve Vodňanech, tady rychle u baráku,
0: kde
2: jsem si našla přítele, který ho znám 10 dní, ale jezdí se mnou, jak mám dovolenou, tak jezdí se mnou po vejletech. A tady když jsem pozorovala čápy, byly tam první dva, to vypadalo jako samička se samcem a nakonec bylo tady 10 najednou.
0: Jo, a kolik tam měli dětí?
2: No to nevím, tam bylo 10 čápů najednou, takže nevím, kolik jich bylo tak, ale to bylo tak hezky a ten jeden přidýchnul a 2 metry nad hlavou mi letěl.
0: A to vám byla taková party no, tenkrát.
2: A říkali mi, no to se mi stalo dneska. A ještě prý čápy mají prý na náměstí, takže nevím.
0: No a vy jste věřila na čápy, nebo nevěřila?
2: No já jsem věřila, že mi přines čáp, no.
0: Fakt? A kdy vás to pustilo, teda jestli vás to pustilo?
2: No, když jsem byla už trochu starší, no.
0: Takže ta puberta.
2: Ale tohle, no ta puberta, ale tohle to, tolika čápů najednou jsem nikdy neviděla.
0: No,
2: to
0: tak...
2: jsem říkal, to bys to stačilo natočit. Jako do zpráv.
0: Myslím, že Pavlína Filipovská taky k tomu tématu má co říct, tak podívat i za tím jejím čápem. Děkuju vám moc a zdravím vás. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Pavlína Filipovská, kam letí ten čáp? Tak jeden čáp třeba přes Kolín, píše Marie. U nás doma se samozřejmě říkalo, že děti nosí čáp, jenže mě to jako malé vůbec nepřipadalo hezké. Naopak jsem se čápů bála. Představovala jsem si obrovského ptáka, který letí nad domem s miminkem v zobáku, a říkala jsem si, co když mu spadne. Maminka mi tvrdila, že čáp ví přesně, kam má letět, ale já jsem se stejně pořád dívala na komín, jestli tam náhodou nesedí. Nejhorší bylo, když jsem měla narodit sestřenice. Já jsem byla přesvědčená, že čáp přiletí v noci a já ho musím hlídat. Pravdu jsem se dozvěděla později ve škole a upřímně se mi ulevilo. Čáp mi připadal mnohem riskantnější. Maruško, děkuju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jak vám vysvětlovali, že se rodí děti, že se najednou objeví bratříček nebo sestřička? Máte takové nějaké milé příběhy z vašeho mládí nebo z vašeho těhotenství? Budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Máme na to času tak nějakou ještě hodinu a půl. Budu rád, když se připojíte, osmělíte, i kdyby to mělo být třeba úplně poprvé. Nebojte, já vás provedu, Praha nekouše. 731 800 900, volejte právě teď. Teď je to úplně to nejvhodnější. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Dobrý večer.
0: Ano, zdravím vás, moc prosím vypnout rádio a pak budeme svoji.
2: Jo.
0: Tak jsme svoji tak na 5 minut, to dáme dohromady. Povězte, jak vám vysvětlovali, že se narodí bratříček nebo sestřička, nebo že jste se narodila?
2: No, mě jako tak nějak babička vždycky říkala, že se musím mít dva rádi a to. Ale to nejde, já mám starší sourozence všechny.
0: Ano.
2: A už měli všechny děti a já jsem jako poslední, protože já jsem byla nejmladší, že jo, takže já jsem čekala miminko, když se mi narodil syn, tak jsem přišla k nejstarší sestře. Tam byly všechny děcka venku. A my jsme se tam všechny sestry opalovali, ne? Děcka si tam hráli a malý byl v kočárku a teď ta je jedna, od té nejstarší dcery, ta sestry, ta dcera přišla za mnou. Napřed se tam děcka něco hádali, já jsem slyšela něco o čápově, že se tam dohadujou, ne? A teď ta barunka přišla za mnou a úplně jako tak na mě, teto. Ona ještě neměla pořádně mluvit, teto. Na, prostě to roj ještě nešlo, ona měla tak 6 let, jo? A doběhla za mnou, teto. Kde jsi to miminko ukradla? Říkám, barunko, ale já jsem ho neukradla.
0: Zlodějka.
2: A ona mě říká, ale teto, kluci říkám čáp, čáp miminko nenosí. Mamka říkala, že pan doktor musí rozříznout břicho a ty nemáš žádnou jizvu. Ty jsi ho ukladla. Musíš ho blátit a furt na mě, ne? Tak já jsem vletěla do kuchyně, mezi tím se střišli do kuchyně, já jsem vletěla do kuchyně a říkám, Božko, vysvětli své dceři, jak se rodí děti, nebo na mě zavolá policii, ne?
0: Jo, to je hezké, to je milé. Tak mi to připomíná neteře, ano, povídejte.
2: No. A potom, když to bylo asi, já nevím, za 3 týdny jsem přišla k mojí mamce, oni tam byli na návštěvě a já jsem byla v zadním pokoji a kojila jsem, ne? A teď z kuchyně takový smích, já tam přijdu a jim tekly slzy, prostě všichni vysmátí, ne? Říkám, co je? A ona říká, prosím tě, barunka, jsem doběhla, oči na vrch hlavy a mami, víš, teď tě pomoct, on už se směl a začal prsem.
0: No. Když pán Bůh dá, jako, tak je to zábavné, jo. Na to tata a vzpomíná si na to i dlouhá léta. Já jsem si jenom teď uvědomil, když jsem hlídával neteře vyrůstající, opravdu ještě, když byly velmi malé, tak ta mladší, tak ty už to tak jako napůl spínalo, jestli je Ježíšek, není Ježíšek. Tam jsme došli k názoru, že Ježíšek neexistuje, ale teda Mikuláš neexistuje, ale Ježíšek ano. Takže to bylo všechno takové napůl. A jednoho dne se mi zdála taková celá jako zasmutněla a až po několika hodinách se osmělila a bylo to zrovna v prostředku hromadné dopravy v tramvaji na takové 4 sedačce, takže jsem seděl já, naproti seděli oni a vedle mě nějaká cizí paní a já říkám, Kajdo, co se děje? Co ti lítá v hlavě? Ty se tváříš dneska celý den tak, jako kdyby ti uletěly včely. A ona mi říká, Strejdo, já mám velké dilema. Já jako vím, jak jsem se narodila, což se mi teda jako hned jsem se jako oddych, protože to bych nezvládl. Já jako vím, jak jsem se narodila, ale nevím, nechápu, jak jsem se dostala do toho břicha. což bylo pro mě poněkud jako problematičtější, takže opět srabácky jsem jako se zamyslel na tu odpověď a říkám, podívej se, já jsem tvůj co? A ona, no stejda. Říkám, no tak vidíš, nejsem tvoje maminka, tak se musí zeptat maminky, protože ta nejlíp ví, jak se dostala do toho bříška. A ta paní do mě dloubla loktem a říká, dobře jste to řekl, dobře. Takže to mě zase potěšilo.
2: No a můj syn, on má Aspergerův syndrom, on prostě všechno bere doslova, jako je takový to, a jednou přišel ze školy a vykládal, že kluci vykládali vtip, ale že prostě jako nechápe, co na tom vtipnil, a říkám, prosím tě, tak mě řekni, ne, to vysvětlím. A on říká, no, že paní učitelka ve druhé třídě dala dětem za domácí úkol napsat zvláštnosti naší rodiny. No a Pepíček přišel za babičkou a ptal se babičky, jak se znarodila babička, říká, přinesl mě čáp. A maminka, přinesl jí čáp. No a já, přinesl tě čáp. A Pepíček do domácího úkolu napíše, už po tři generace u nás nebyl zaznamenán normální porod. A já říkám, a teď se nevím, já to mám říct, on říká, no, mamko, já na to nechápu, ve druhé třídě on nemůže vědět, že jsou normální porody.
0: Chápu. Moc děkuji i vám za zapojení se. Dobrou noc a hezké sny.
2: Dobrou noc. Naschledanou.
1: Noční linka.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý
1: s vámi vysílání Českého rozhlasu, regionální stanice, stanice Pohoda. Dnes na téma, jak se rodí děti, ale prosím vás, myslím tím ty odpovědi dospěláků směřované k dětem. Koráb volá jako další a je někde na nějaké veselici nebo dovolené, nebo kde to je? Tak, slyšíme se. Já slyším sebe i vás. Tak, kdo s námi chce hovořit, někdo další, někdo jiný, prosím pěkně, můžete volat právě teď ještě jednou, dáváme prostor, kdo s námi hovořit chce. 731 800 900, volejte. Třeba vy. Halo, halo, tady Honza.
2: Já vás srdečně zdravím, Honziku, tady z Bohumína.
1: Ano, zdravím, asi podle hlasu, bude to Staňka.
2: Ano, určitě.
1: Tak povězte. Tak v Bohumíně taky čáp?
2: No tak u nás čápy opravdu nelítaly, poněvadž jsem měla rodiče, kteří mě měli trošku v pozdějším věku. A ta úcta k těm rodičům a ten odstup asi byl tak velký, že jsem někdy neměla ani na mysli se na něco takového ptát. Aha. Ale měla jsem takovou kamarádku ve svém dětství.
1: Ano, znalejší byla kamarádku.
2: Byla hodně znalejší, byla svobodná, starší dáma a byla to, říkali jí takhle z okolí paní Hraběnka, ona měla modrou krev, ale doopravdy byla to bývalá šlechtična. A já jsem k ní velice ráda chodila, jo, i když třeba sama a ona mi vyprávila různé příhody s formou pohádek, jo, takže něco jsem se dověděla o lásce jako a pak, že se narodí děti, ale zbytek opravdu až ve škole. Ale bylo to velice, velice pěkné a ráda na to dětství vzpomínám, poněvadž byla moc hodná.
1: Kde nepomohou rodiče, nebo kde si možná, protože to taková byla norma, člověk prostě musel poradit sám, a nebo na to přišla řeč vlastně třeba i náhodou, já si pamatuju, že u nás se o tom vůbec nemluvilo, když jsme byli malí.
2: Ani mě to nenapadlo, ta úcta přece byla velká k těm rodičům.
1: To já nevím, jestli to bylo úctou, ale rozhodně jsem se na to asi ani neptal, protože nějak jsem nepotřeboval znát odpověď a pak mi asi spolužáci ze školy řekli vše podstatné a bylo hotovo, no. Čemu jsem ale samozřejmě nevěřil, že jo, protože to jsme, nebo věřil, ale.
2: Ano, když jste zmiňoval toho Ježíška, víte, tak se mně líbí moje vnučka, poněvadž já mám vnučku 11letou a vnuka 2letýho. Babičko, nic neříkej, víš, jak to je výhoda, když rodiče lžou? A já říkám, a to se ti líbí koukat se jako u svátečního stolu jeden druhýmu do očí a když lžou. Ale je to výhoda. Já si můžu napsat, co chci, víš, a oni mě to splní.
1: Jo, to je bezelstné, tohle, to je prostě, děcka jsou v tomhle no. tom originální, jedinečný a zaplať pámbu za to, že člověk má potom na co vzpomínat, samozřejmě. Ale blbé nebo hloupé je potom to, když se mu to, tomu děcku, i když v pozdějším věku připomíná, tak to je to poslední, co by určitě chtěl slyšet, přesně vzpomínky na své mládí.
2: Ještě jednu příhodu, přijela jsem do Polska a malý Kryša, Krištof, jo, nebo Křišek a to. Čeká, muž pro mě českou čekoláde, je pravým mum, ale bydě Jezus, chodit mi, tak budeš mít chvojinky jako stromeček a budeš mě za duše překulat. A on mi na to právě čočá. Iď k nám do předškola, tam nás učím zákony Pany a oni ti to všecko opovím. A iď do kostela, Jezus je ukřižovaný, jak může chodit. U nás chodí dva razy do roka Mikolaj a pačke nám přinese. Ale Jezus nechodí, ten je ukřižovaný. Hmm. Tak takové je vysvětlení.
1: Staňko, děkuju. Jo. Děkuju moc. Přeju
2: za
1: dobrou
2: málo.
1: Noc.
2: Děkuji a dobrou noc.
1: Tady nevím, co dělají čápy. A vlastně něco mě napadá, ale nechci to říkat. Jak se rodí děti? Dospělí na tuhle otázku často nejdřív stichnou, potom se třeba zakuckají a nakonec začnou mluvit o čápech, vranách nebo zelí, jenže děti se samozřejmě nerodí ani z kapusty, ani z obálky, ani z tajné objednávky přes internet. Jak jste jim to vysvětlovali a jak dlouho vám to věřili?

0: Tady je noční linka, vysílá Praha, Honza Macoun na téma, když čáp přestane stačit a volá nám jako další, a to jsem si poznamenal, Jarka, krásný večer vám.
1: Dobrý večer, všetky zdravím.
0: Taky, taky.
1: Já mám takové, bylo mi tak kolem 9 roku.
0: Ano.
1: A měl se narodit brácha můj, ale to bylo před 70 rokama.
0: No.
1: A tatínek to vyřešil postem. My jsme byli, nebo jsme teda věřící rodina, a on prostě to znal v náboženství a to všecko. A on mě vysvětloval, že mámku osvítil Duch Svatý jak panu Marii. Takže u nás žádný čápí. Ale já jsem se na to ani neptala, jo? A on prostě tak to vysvětlil.
0: Dostala jste zdravou minutku sexuální výchovy.
1: Ano.
0: Jo.
1: A to bylo všecko až později, protože to byla taková doba, že o ten se doma vůbec nemluvilo. Mě až, myslím, tak sedmice nebo tak nás měla učitelka, která tady toto všecko, a ona nám to všecko povykládala prostě kolem toho, a to my jsme byli takové vzdělaní až v té škole, že byla tak se na to, a to nebyla žádná výchova sexuální.
0: No a Jarko, řekněte mi, když jste byla těhotná a šla jste to oznámit rodičům, tak vás taky osvítil Duch Svatý?
1: No to už asi věděli.
0: No já, jenom jestli jste to...

0: Děkuju, pobavila jste mě náramně, náramně, děkuju.
1: Že jo, no. Já jsem opravdu se chtěla dovolat, že jenom čápí nenosí teda, no.
0: Žádné zelí, nic takového, nikde na trhu se nekupují, ne. Ale Duch Svatý za to může.
1: Tak.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Není za dobrou nočem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nový člověk vzniká v těle maminky, nejdřív je úplně maličký, potom roste, vyvíjí se a několik měsíců je schovaný v břiše. Maminka ho nosí, cítí jeho pohyby a tělo se na porod postupně připravuje. Když přijde správný čas, miminko se narodí, někdy přirozeně, někde lékaři pomohou císařským řezem. No, pro malé děti je to možná jako velká záhada, pro rodiče velká změna a pro doktory každodenní zázrak. Ať už se o tom doma mluví vážně, opatrně nebo s úsměvem, určitě jedno je jisté. Otázka, jak se rodí děti, jednou přijde skoro v každé rodině. A já se ptám, když to přišlo, jaké to bylo a co se tak jako říkalo. Fakt mě to zajímá, protože jak sami slyšíte v rámci dnešního vysílání, můžeme být všichni překvapeni i tím, že osvítí Duch Svatý. Tak pojďme ještě dál. Honza u telefonu, kdo volá teď?
3: A dobrý večer, pane Honzo, tady Jana z Jirkova.
0: Zdravím.
3: Já taky.
0: Taky vás to pobavilo?
3: Ano.
0: No
3: jo,
0: mě
3: jo,
0: velmi, mě velmi. U vás čáp nebo taky něco nadpozemského ještě?
3: Že to byly samé perličky, ty příběhy, no, tak u mě dá se říct, že možná, že jo, protože já jsem 90. ročník a za mě frčely už barbíny.
0: Ano.
3: A já jsem měla zrovna takovou barbínu, jestli víte možná, jak měla takové to otvírací bříško, a u mě bylo takové to malé miminko. A já, no, a já jsem podle toho právě si myslela, že takhle se rodí děti, že prostě po určitých měsících to miminko zaklepe nožičkama nebo ručičkou na to bříško se otevře, pak nějak zmizí a aha, to miminko vyleze ven.
0: A tak myslela jste si, že tam je klička třeba zevnitř teda, nebo tak nějak klika?
3: No, to ani tak nevím, já myslím prostě nějak, že no jak, najednou...
0: Tu barbínu jste otevírala jak? Tak tam musela být...
3: Ta barbína tam měla takový jakoby naříznutý otvor a jo. V tom bříško byla drážka, takhle jsem tam sunula.
0: Ale tak to už bylo po chirurgickém zákroku nebo připraveno s chirurgickým zákrokem. Já už jsem to tady vyprávěl mockrát, jako když byla doba barbín, tak sestra dostala barbínu a já jsem se v té době cítil být vlastně dítětem, které chtělo dělat až později jsem zjistil chirurga, ortopeda a to byla móda kloubové barbíny, takže když dostala kloubovou barbínu, tak já jsem samozřejmě hned šup klouby tam až kam to šlo, jo? A na druhou stranu samozřejmě. Tak si umíte představit, jak to dopadlo? No, bohužel, chirurg ze mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal, že se na to vybodnu. Sestra mě zavrhla na mnoho, mnoho měsíců, protože jsem jí zničil dárek pravou od matela. No, bylo to tak. Každopádně i je docela pozoruhodné z toho, co jsem tak nějak sosal za informace ze svého okolí, že se fakt většina lidí stejně uchyluje k tomu čápu. Nebo k čápům, jako kde to vzniklo?
3: Je zajímavý, no. Já ještě teda bych vzpomenula, že jsem kdysi dávno viděla část takového zvláštního dokumentu a tam byl asi takovej 8letý kluk s tatínkem, bylo to nějaký americký show, myslím, nebo tak někde, to už nevím, a on tam vyprávěl ten chlapec přesnou cestu, jak se narodil, že prý si to pamatuje, což teda přišlo takový ujetý, jako no, nevím teda, jestli to může být pravda, ale opravdu to popisoval, jak ta hlavička procházela těma rodidlama, tak no.
0: Třeba se dozvíme, ještě další varianty, nebo taky i to, já to jdu schválně vyhledat, proč právě čáp je ten, který může za to, že se rodí tolik dětí, nebo ne tolik, ale že se rodí děti do rodin. Jsem taky zvědav, ještě máme na to hodinu 10.
3: Já bych ještě na závěr řekla rychle vtip takový, doufám, že to nespletu. Tak rozmluvá synek s tatínkem, a ptá se o tatí to, jak jsem se dostal na svět. A tatínek říká, no jak by přinesl tě čáp? A kluk říká, no a Seglu taky přinesl čáp? A tatínek říká, no jasně, taky Seglu přinesl čáp. No a klučina se tak jako zamyslí a řekne, hele, tatí, neměl bys ty navštívit psychologa? A tatínek mu říká, prosím tě, proč? No já jenom proto, že naše mamka je taková pěkná ženská a ty spíš s čápem.
0: Dobrou noc, děkuju.
3: Tak děkuji. Dobrou noc.

A ptáme se na to, jak se rodí děti, jak se to vysvětluje těm nejmenším dětem, kterou pohádku jste slyšeli vy, kterou jste říkali vy vlastním dětem, anebo jak se na to reaguje třeba ve školách, ve školkách. Samozřejmě, že největší rozum bradové chodí, až když začnou navštěvovat mateřinu, tak zkuste vzpomínat na tu dobu, jestli to byla otázka pro vás třeba taky zásadní do života, že jo? Protože třeba najednou se objevila sestřička, že? Nebo bratříček, a kde se to vzalo? Neříkejte, že všude jenom čáp, už víme, že taky Duch Svatý. To mě fakt pobavilo. Velmi 731 800 900 můžete volat, psát na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Taky prosím pěkně, omlouvám se, jestli máte někdo vysílání noční linky na sluchátkách nebo hodně na hlas a možná uslyšíte nějaký křik, tak to prosím vás, tady se nerodí děti, ale tady se omladina zase v Kajzlových sadech, v Praze, v Karlíně dělá páteční večerní párty. No a já u toho mám otevřené okno, abych taky trochu nasosal toho chladnějšího vzduchu konečně po dlouhé době. Tak koukám se dál, taky i do vašich příspěvků, které jste odeslali, ano. Hned tady třeba Blanka napsala, dobrý večer, všichni jsem ročník 53. A tehdy bylo všechno, myslím tím o intimnostech, pochopitelně tabu. Od rodičů ani od dvou starších sestrách jsem se nedozvěděla nic, všechno jsem se dozvěděla až ve svých 12, 13 letech od kamarádek. Kamarádka Věra mi řekla, že milování se říká soulož, tak se mějte, zdraví Blanka z Přeloučska. Bedřich napsal, dobrý večer, škola vám nic pořádného nevysvětlí, to je chyba. Pavel, snad nebude vadit malý vtípek. Paní učitelka se ptá dětí, jestli ještě někdo věří tomu, že děti přináší čap. Karolínka se hlásí a paní učitelka se ptá, Karolíno, ty ještě stále věříš tomu, že děti přináší čap? A ona odpoví, že ano. Asi o tom přesvědčená. A Karolínka odpoví, ano. Taky paní učitelka řekne, ať jí zavolá zítra do školy maminku, a druhý den do učebny vstoupí paní a říká, dobrý den, já jsem Čápova a prý se mnou chcete mluvit, děje se něco, přeji všem dobrou noc, Pavel.

0: Tak se mi to podařilo najít. Proč děti nosí většinou čáp? No, protože čáp měl vždycky prý dobrou pověst. Je velký, nápadný, důstojný, vrací se na jaře, staví hnízdo vysoko na komíně nebo na střeše a lidé ho měli spojeného s domovem, štěstím a novým životem. Když se čáp usadil na střeše, bralo se to jako dobré znamení pro celou rodinu. Navíc se čápy vracejí na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí, rodí se mláďata a všechno začíná znovu. Pro dospělé to byla kdysi pohodlná odpověď na dětskou otázku, odkud se berou miminka. Místo složitého vysvětlování stačilo říct, přines tě čáp.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den. Je tu sobota 8.8.2026. Podle kalendáře koukám ostřím, slaví svátek Soběslav. Podle příjmenáře červený. Tak všem jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, posílám úsměv a miminko.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proč děti nosí většinou čáp? Měli jste v tom guláš, když jste byli malí, když vám řekli tuhle tu odpověď na to, když jste se ptali, jak to, že se tady zjevila sestřička nebo bratříček, nebo jak se oni dostali vlastně na svět. Myslím, že Jiří Schellinger má tu nejtrefnější písničku k tomu dnešnímu nočnímu povídání ve vysílání Českého rozhlasu.

0: skupina Františka, Ringo Čecha, Jiří Schellinger a Miminko. Je tady noční linka dnes z Prahy s Honzou Macounem a ptám se, když čáp přestane stačit. Ptali jste se jako malí doma napřímo, jaké zvláštní odpovědi bylo možné slyšet ve škole, nebo jak moc vás zaskočila samotná pravda? No, obecná pravda je jednoduchá, když dospělí mlží příliš dlouho, děti si odpověď stejně najdou jinde a ne vždycky přesně, citlivě nebo ve správnou chvíli. Proto zůstávají v rodinách historky, kterým se po letech smějeme, i když tehdy bylo všem u stolu trochu horko, že?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Božena.
0: Dobrý večer, Božena. Tak povídejte, u vás to bylo jak? Čáp? A nebo?
2: No, u nás čáp nosil jenom chlapce.
0: Ano.
2: A v ránu přinesl děvče.
0: Jo, tak.
2: No, u nás v rány nosili děvčata.
0: No to teda.
2: No ano, tak se to u nás říkalo.
0: Kolikrát se u vás vrána otočila?
2: Vrána byla u nás dvakrát. Čáp u nás nebyl.
0: Nebyl. Nějak nenašel správnou cestu, evidentně.
2: No ale ta starší dcera, ta právě byla šťastná, protože říkala, maminko, až pojedeš do Kolína, tak tam počkej, až budou mít jenom holčičky. Já nechci bratřička. A já jsem říkala, no jo, ale to prostě se nedá takhle to. Jo, holky říkali ve školce, že tam děti mají v sudu a musíš počkat, kdy až tam budou holčičky, tak si vemeš holčičku a já bratřička nechci. No náhodou měla štěstí, že teda byla sestřička.
0: To mi řekněte, to jí vlastně nedošlo, třeba i z toho, že jste měla bříško.
2: No tak já jsem se vždycky spravila tak po 6 kilo.
0: Jo, že to jako splynulo s tělem.
2: Takže u mě to bylo jako když jsem se trošku spravila.
0: Teda, že se tomu usmívám, to samozřejmě ne na téma váhy, protože každá žena přibere při porodu, teda myslím.
2: No, někdo přibere hodně, no.
0: A já pak dávat to štěstí, dolů, že... no. Vycvičila jste to?
2: No, tak nějak, měla jsem asi dost práce, no.
0: No, to potom přišla ta druhá vrána, ne?
2: No.
0: Vlastně, to je jasné. No a teď ještě předpokládám, že i vaše děti to museli taky vysvětlovat třeba svým dětem. Už na to došlo?
2: No určitě. To už těmhletěm dcera, jedný už je přes 67, jedný 63.
0: Aha, tak to už jsou
2: babičky.
0: Tak to chápu, takže v tom případě tady už je to úplně jiný. Jak to může probíhat třeba v dnešních rodinách v roce 2026? Jako, a babi, dej pokoj, já se kouknu na internet, já to vím. Nebo...
2: To oni všechno vědí, oni vědí jsou to. Teď chytrý.
0: Jo, no tak no. Předtím byli taky chytrý, že jo?
2: No jo, byli, no.
0: Ale stačilo jim málo.
2: Asi měli jiný, nebyli tak zvídaví, nebo jo. Já nevím, no. Tak se to tak nějak bralo.
0: Tak fajn, já si tady píšu k vám vrána dvakrát. Moc děkuju, Boženko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Když se děti ptají, odkud se berou miminka, rodiče po celém světě často sáhnou po pohádce. U nás a v části Evropy vede čáp. Přiletí, přinese uzlíček a dospělí mají na chvíli vyřešeno. Podobnou roli má čáp i v Německu, ve Francii nebo v anglicky mluvících zemích. Jinde se dětem říká, že se miminko našlo v zelí, v růži, v zahradě, v košíku a nebo ho přinesl anděl. No, to zelí, to prý souvisí hlavně s venkovem a zahradou. Dítě se našlo v zelí, protože zelí roste v hlávkách, je schované mezi listy a působí něco jako odkud se dá něco vytáhnout nebo objevit. Byla to lidová venkovská odpověď, jednoduchá, neškodná a trochu komická. Růže, ta je jemnější a romantičtější verze. Růže znamená krásu, lásku, něhu a nový život. Říct, že se miminko našlo v růži, zní něžněji, než vysvětlovat biologii. Košík, ten funguje prý proto, že košík je obraz bezpečného přinesení. Miminko v košíku připomíná dárek, něco opatrně uloženého a doneseného domů. No a anděl, ale tam ten se používá, kde je dítě vnímáno jako dar z hůry. Nábožensky nebo poeticky, miminko nepřišlo jen tak, ale bylo rodině posláno. Anděl tomu dodá čistotu, ochranu a zázrak a pak jaký parchan z toho vyroste. Všechny tyhle verze mají společné jedno. Dospělí se snažili odpovědět bez trapnosti a děti dostali příběh, který byl hezký, srozumitelný, no a na chvíli stačil. ...731-800-900 můžete psát na linka@rozhlas.cz anebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, kdo nám volá teď? Halo, halo.
1: Dobrý večer, pardon, tady je Melanie.
0: Melanie, zdravím vás, prosím stlumit rádio nebo vypnout, ať nás neruší.
1: Ano, pardon.
0: Nic se neděje. Melanie, u vás je to jak?
1: No, já vám to hned povím.
0: No, protože já jsem jedno velké ucho.
1: Ano, zvětšte je. Tak já jsem byla jedináček. Strašně jsem toužila po sourozencích.
0: Ano.
1: No a dostala jsem radu vrány, nosí holčičky, spad za okno cukr. Čápy nosí chlapečky, sypat za okno mák. Pytala jsem střídavě obojí a jednou ono to padalo i na zem a tak si vzpomínám, že jsem jednou dostala jednoduše od maminky na zadek a nějak mě to teda si přešlo a tak jsem se s tím musela smířit, prostě sourozen nepřišel. Ale pak jsem se vdala a narodil se mě chlapeček. Chlapeček začal chodit do školy a začal se dozvídat tajna a začal filozofovat.
0: Ano.
1: A jednou přišel za mnou do koupelny a ptal se, jak se narodil. No tak já jsem mu řekla, že všechno, co je maličký, se narodí z vajíčka. Ptáček, děti, zvířátka, všechno. Ale že je to velmi složitý a že se to bude postupně učit a já mu to budu vysvětlovat a on poroste a bude vědět. A on mě řekl, a když jsem se já narodil, byla po mně velká skořápka a já jsem mu řekla, určitě, po tobě ano. A to s ní udělala. No i pan doktor, to se vyhodilo. A proč mě ho neschovala? No tak jsem to nechala tak, jak si jsem to zahrála. No, ale dneska je z něho úspěšný gynekolog a porodník.
0: Tak si myslím, že teda on poměrně přesně i bez pohádky ví, jak se to jako děje.
1: Teď už to bezpečně to ví. Ale jednou jsem to dala k dobrýmu mezi jeho kolegy a oni se jako se ťukli do čela a řekli, no jo, proto on je tak bohatý, že prodává ty skořápky.
0: Já mám takový pocit, že kdybych tohle to slyšel já, tak samozřejmě, než vyrostu do toho gynekologa, že, tak bych se obával jakékoliv smaženice, kterou byste mi udělala, nebo vařeného vajíčka.
1: To mě nenapadlo. No,
0: chápete to spojení, že jo? Kolik dětí jste zavraždila, kolik jsme jí snědli, že jo?
1: Jo.
0: Milánie, děkuju.
1: Teda, ano. No, tak z kořápky jsme teda ne. Potom jako ne. Při jídle se do toho dostalo novou dimenzí, to jídlo. Tak to se jako to neschovával. Ale to si uchoval v paměti a jak říkám teď kolegové při jedné příležitosti, já jsem u ní taky byla to nějaká večeře ve sklípku. Mu říkali, no jo, proto on je tak bohatý, protože on prodává ty skořápky.
0: No jo, tak ne? Třeba se budou hodit do dalších rodin, jsme zvědaví, do jedné hodiny ještě času dost, co nám ještě kdo povypráví, tak vám, Melanie, poděkuju. Pěknou skořápkovou dobrou noc.
1: Řeknu s kořápkovou dobrou noc. Mějte se hezky.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku a dnes na téma, jak se rodí děti. Jo? Já myslím, že těch příběhů, příspěvků ještě pár zažijeme. Kdo se budete chtít připojit do našeho povídání, tak směle do toho, těším se na vás. Samozřejmě, čím neuvěřitelnější, tím lepší, ale zatím jako osvícený... Byla jsem osvícena Duchem Svatým, to myslím, že zatím vede. Eva napsala třeba, zdravím vás, Honzo, i noční linku. Když mě bylo 6 let, tak, že budu mít sourozence a že kluky nosí čáp, holky vrána, že vráně se dává cukr za okno, tam byla ta miska s cukrem a v květnu přiletl čáp a přines bráchu a já ho nechtěla a že ho hodím na hnoj. A když jsem ho vozila venku v kočárku, tak jsem s tím kočárkem drncala, že ho skop se pustím na silnici, no viděla to sousedka od silnice a zažalovala to mámě. Já dostala világoš, zdravím, z Krkonošova Eva. Mám tady další příspěvek, zdravím, noční linkaře u nás, co si pamatuji, nikdy se nemluvilo o tom, že děti nosí čáp. Tak jsme tak nějak vždy věděli, že se rodí maminkám, téma předtuchy. Měla jsem předtuchu, která se vyplnila. Ano, poznamenám si. Daniela, dobrý večer, ještě dnes rdím, když si na ten trapný příběh vzpomenu. A po generaci mých vnoučat je naprosto nepochopitelný. U nás byla taková prudérní výchova, že když jsem se asi v 10 letech osmělila matky zeptat, řekla, milující se lidé si musí dát takový speciálně hluboký polibek a z toho se narodí děti. Asi takový? Byl to on? Ne. Nebyl. Ten nebyl tak hluboký, už jenom z toho důvodu, že vy tady pokračujete, že o sexu a těchto věcech se doma nemluvilo. Chodila jsem do prvního ročníku gymnázia, když za mnou přijel kamarád až z Bratislavy, s kterým jsme si psali. Od tehdy vlastně 22letého kluka jsem dostala první francouzský polibek. Tak to už má hloubku, to je jasné. Zatmělo se mi před očima, zatočil se svět a večer jsem utíkala za kamarádkou a říká mi, že jsem asi těhotná. Pověděla jsem, co se stalo, moc se rozesmála a nevěřila, že v tomto směru jsem naprosto nevzdělaná. Byla jsem šťastná, že v 15 polibek přežiju a nebudu mít doma průšvih. Začala jsem pak trochu studovat odbornou literaturu. Dnes jsou mladí, mnohem informovanější, to je asi lepší. Daniela. Danielo, jestli to nebude úplně blbé, tak já vám taky posílám polibek, ale nic z toho nebude. Ta byla štípaná, teda aspoň myslím. A další volající už za chvíli pro vás, téma, když čáp přestane stačit. Těším se na vás, na vaše zavolání, tak teď je ta vhodná chvíle.

0: Chvilku před půl jednou z vysílání taky Petr Spálený. Dojde i na hudební bránu, na tu si ale počkejte. Aničko, pěknou noc přeji i vám.
1: Dobrý večer, ještě jednou zdravím vás i všechny posluchače. A zažila jsem taky to, že se mě moje malá v první třídě, zrovna se vyskytující Pavlínka, přišla zeptat, jestli je to pravda, že jí vyndali mě z bříška a takhle byla velká a ukázala ručička má asi 10-15 cm. Tak já jsem říkala, no, byla si velká a ukázala jsem těch půl metru asi takhle a je pravda, že tě vyndali mě z bříška. A ona mi říká, a jak mě vyndali? A já jsem říkala, no v nemocnici pan doktor a já to zaspala. A ona zase říká, a ty si teda nepamatuješ, jak mě vyndali? A já říkám, nepamatuju, Pavlínko. A ona se zamyslela a říkala, no a taťka si nepamatuje, jak mu vyndali Vítka.
0: Ježišmarja.
1: Domnívala, že klukci asi se vyndavají tatínkům z bříška. Tak jsem jí zase řekla, že i Vítek byl takhle velký a že i Vítka vyndali mě z bříška.
0: Ježiš, tak aspoň něco jste uvedla na pravou míru.
1: No,
0: jako.
1: A já říkám, Pavlínko, já to zase zaspala. Pan doktor v nemocnici ho vyndal a já jsem to zase zaspala.
0: Z vás neberte ty prášky na spaní. Podívejte, to dítě z toho nemá rozum do dneška.
1: Takže zažili jsme příhod s dětma moc, velice krásných a já spíš bych vám řekla vtip, který jsem všechno to, co říkají ostatní posluchačky, že se o tom nemluvilo, že ta doba byla taková, že opravdu jsme byli dlouho i v nevědomosti. A já jsem nastoupila po škole do zaměstnání a tam jsme měli vedoucího, byl to zahraniční obchod, a ten i v němčině vyprávěl vždycky, když už pak byla zábava, vtip. A já ho řeknu, a je to právě něco podobného. Děti ve škole mají zjistit, jak se narodili. Tak Pepíček přišel za tatínkem a zeptal se a tatínek mu řekl, že ho přines čáp. Tak to napsal do úlohy a ve škole paní učitelka si ho zavolala a říkala, Pepíčku, kdo ti to řekl? A no tatínek, víš Pepíčku, jdi a zeptej se maminky, tati to vysvětlí líp. Tak Pepíček šel za maminkou a ptal se, jak se teda narodil, a, nebo kde se teda vzal. A maminka mu říkala, víš Pepíčku, já byla mladá, tatínek byl mladý, mezi náma byla velká láska. A z té lásky si se narodil ty, nebo si vzniknul si. A pak jsem tě 9 měsíců nosila pod srdíčkem, no a pak mám dole 2 dírky a tou přední dírkou si po těch 9 měsících vypad. A Pepíček se zamyslel a říká, no to je báječný, maminko, představ si, kdybych vypadl tou zadní, tak jste měli hovno a ne Pepíčka.
0: Ježišmarja. Děkuju.
1: To byl vtip, který byl říkaný i v jiných jazycích.
0: Moc děkuju, ať se daří.
1: Na mě byl teda tenkrát, mě bylo, já nevím, 20, když jsem tohle slyšela. Nic. Všem přeju hezký večer.
0: Ano, i vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Prodloužila jste nám život, to se zase musí ocenit.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Kdo mi píše? Ema z Olomouce. Dobrý večer všem. Když jsem na mamku vyrukovala s otázkou, jak jsem se narodila, tak mi odpověděla, že táta praštil dveřmi a já jsem se vyskytla v květináči. No byl to šok. Tak jak já jsem se bála praštit dveřmi. Hezkou dobrou noc přeje Ema. Tady už dlouho nepromazali dveře, ale jak když se na ně podívám dobře a za ně, to máme taky nějakou květinu, ale nikdo v ní není. Nikdo. Ani Petr Kubala tam není. Ne. Tak tady je to v pořádku. Poprosíme případně namazat. No a ještě jeden příběh jsem tady zaznamenal. A kdo mi to napsal? Nemám podpis. A jo, mám v mailové adrese, takže Majka. Zdravím vás i posluchače. No asi v 6 letech, kdy se mě měl narodit sourozenec, tak se má mamince objevila brožurku, jak se přichází na svět od začátku až do konce. No a tak jsme to s kámoškou proštudovali a došli jsme k závěru, že to my nikdy dělat nebudeme. Žádná děcka nechceme. Ale pak se mi narodili ségry, dvojčata, to víte, že přiletěla vrána hned dvakrát a to už jsem nechápala vůbec. 7 let, nic a naráz 2. V knížce nebylo ani zmínky, jak vzniknou dvojčata. Tak dobrou.

Ani vám nevím, jestli zpívající Radek Pastrňák má sestřičky, ale jestli jo, tak ta písnička k tomu sedne, jak sedinka na hrnec.

0: 731 800 900, taky dost píšete jako Veronika, dobrý večer, ve školce, kde jsem pracovala jako provozní, jsme s dětmi zažili mnohé veselé situace. Jednou přišla návštěva, žena, která byla půvabná, chlapeček se na ní zadíval a paní učitelky se potom ptá, proč ta paní nosí pod tričkem melouny. No, když se potom v prosinci chystaly mikulášské masky, chlapec jménem Jirka si vystřihl poměrně hodně dlouhý jazyk, který vložil do mikulášské masky. Obratem ho ale vyňal a zasunul si ho za tepláčky. Všichni jsme se smáli, chvilku to byla legrace pro učitelky i děti. Doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu. Protože může říct, jak to chodí, bude autoritou, děti k němu budou chodit pro radu. Pokud nevysvětlíte, stane se terčem vtipu a posměchu. Krásný večer, Veronika. Veroniko, je pravdou jest, co jste určitě napsala, obzvlášť když je pravdou také to, že vaše obecně rady musí mít zákonitě váhu, protože každá z těch učitelek mi zcela jistě a včetně vás potvrdí, že nejvíc informovaný o rodině jste právě vy. Takže proč si budeme lhát, že? A další volající, kdo je na druhé straně, tady Honza.
1: Dobrý den, tady Eva z Krkonoš.
0: Zdravím, Evi. Povídejte, jak jste se dostala na svět, víte?
1: No tak já jsem se to dověděla docela brzy, už ve školce, a tak trochu podle, no vlastně úplně podle pravdy, protože moje mamka měla dva mladší bratry a oni oba si pořídili rodinu. Takže já jsem vzala tetičky s příškem, tak jsem se samozřejmě ptala, co v tom břišku je.
0: No 3+1.
1: že tam je miminko. Takže já jsem už ve školce byla za hvězdu, ostatní věřili, že je přines čáp nebo vrána a já jsem vehementně hlásila všem, že miminka jsou z bříška. No, když jsem pak měla já syna a byly mu 3 roky, tak se to trošku opakovalo. Moje sestra čekala miminko, zase bříško, takže syn se ptal, co tam bude, že jo, miminko. Jenomže pak na to nějak trošku pozapomněl, a na Vánoce k nám přijali s tím malým miminkem sestra na návštěvu a můj 3letý syn si myslel, že mu miminko přines Ježíšek pod stromeček. Tak jako dobrý, on to nejdřív neříkal, že to, ale když odjížděli, tak se tak divně tvářil, proč mu to miminko berou. Protože si myslel, že mu tam zůstane.
0: Jo, takhle, takovýhle dárek.
1: Jo, takovýhle dárek. A on se mě teda potom taky ptal, jako kde se to miminko vzalo, že jo? Tak říkám, no teta ho měla v tom bříšku a tím jsem myslela, že to skončí, ovšem ono to tím neskončilo. Tím se mě ptal, jak jsem dostala ta malá kačenka, ta jeho sestřenička, do toho bříška. No, jenže to bylo necelý 4letý dítě, že jo, tak teď já taky, jak mu to vysvětlit, jsem nevěděla. No ale pak mě napadlo, říkám, tak já se, teta, sestra jdou se měli moc rádi, no a z toho je kačenka, jo. No tak naštěstí mu to stačilo, nemuseli jsme to moc rozvádět. Takže ty podrobnosti se samozřejmě dověděla, že byl trošku větší, ale někdy nás opravdu ty děti dostanou docela do úzký.
0: Věřím, ale jsem rád, že jste vlastně povídání začala tím, co píše Veronika, o které jsem vlastně mluvil, vlastně před vámi do vysílání, že doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu, protože může všem říct, jak to chodí a bude tou autoritou. Takže to jste teďka potvrdila. Takže vám za to děkuju. Děkuju moc.
1: Přeju vám hezký večer.
0: Děkujeme. Naschledanou.

0: další čapí okénko tady máme, anebo vraní. No, mám tady příspěvek od koho? Koukám. Dobrý večer. Já jsem celkem brzy přišel na to, že děti nepřináší čáp. Přišel jsem na to, že děti přináší paní Vaníčková z Bedrnic. Bylo to asi 26. dubna 45. Mě byly 3 roky, když k nám přijela babka. Jako malý kluk jsem nakoukl do pokoje, kde mamka ležela, ale oni mě vyhodili. Po nějaké době jsem si to dal do souvislosti, že ta babka nám dovezla bratra Vladimíra. Asi se s ním moc netahala, protože vážil jen necelé kilo. Podle naší mamky byl bratříček udržovaný v krabici od bot a v troubě u kamen. Byl to první inkubátor. Nakonec bratr dorostl až do metráku v dospělosti. Zažil jsem ještě 2 porody bratrů, to už mi bylo 10. Mamka si pro ně vždycky jela do porodnice do Moravského Krumlova. František.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající. Haló, kdo nás poslouchá?
2: Červená, tady Eva.
0: Ano, a vy povídejte.
2: Já mám takovou legrační příhodu. Já jsem se narodila v Praze. Žiju teda v Českých Budějovicích a už jsem stará, hodně stará baba.
0: Ano.
2: A když jsem se asi v 6 letech ptala mého otce, s kterým jsem chodívala po Praze, po památkách, kde jsem se narodila, tak on mi řekl, v Londýnský ulici.
0: Já taky.
2: Pojď, já ti to tam ukážu. No, tak jsme tam šli, to byla tenkrát na tu dobu jako dobrá adresa na porodnici. A on, já jsem se hrnula dovnitř, no tam dovnitř nesmíme, nejdeme nikoho kupovat. Oni mi tě prodali. Tam byly regály a řekli mi, když si vezmete tady tu holčičku, tak mám dáme ještě 300 kila.
0: Ježišmarja.
2: A já to, mě to vůbec jako nevadilo, mě to naopak, to byl o to strašný srandista. A mě to hrozně bavilo, všem jsem to vyprávila. Asi do 10 let jsem to tak pořádně nevěděla. A pak mi to matka jako vysvětlila.
0: No, co těžíš s tou dětskou hlavou, já bych hned tatínkovi...
2: Ale to, že mě jako koupil ve vnoci.
0: No, já bych ale položil hned doplňující otázku a byla jsem ve slevě třeba, nebo tak?
2: Prosím.
0: Jenom jestli jste nebyla ve slevě třeba, nebo jestli jste byla na bodíky.
2: No, ve slevě ještě mu dali 300.
0: Jo, 300, tak to bylo ještě takhle. No jo, no.
2: Aby mě opravdu odnes. No a já jsem mu to věřila, jako všichni příbuzní se tomu hrozně smáli. No ale jako neměla jsem z toho žádný trauma prostě. Já to vyprávím ještě teď a budeme 80.
0: 5 rohlíků, 1 červené mlíko a 1 holčičku.
2: Než to vemete a nějaká paní furt mě tam odháněla, no tak jsem vydržela, tak jsem ráda.
0: No
2: ráda vás poslouchám. A tohle mi napadlo, že tenhle ten jako příběh se tam hodí.
0: No sedlo to nejenom přírodou.
2: Budějovicí.
0: Děkuju, zdravím do Budějovic.

0: No, tak nevím, kdo je lepší, jestli Čáp nebo Bocian, ale slyšeli jste zpěváka, který se jmenuje Pavol Hamel. Pěknou noc přeji komu a kam?
1: Dobrý den, tady dobrý noc přejeme, dobrou noc, hezkou noc, Petra. Já občas vyučuji děti, čtvrtou, pátou, šestou třídu. A vím, že ty děti jsou zvídavé a oni to chtějí vědět, oni jsou zvědavé, oni na to čekají. Ale hlavně totiž můžete to pojmout jako lekci, jako hodinu vědy, hodinu výuky, prostě můžete to vzít v noci, pod stan, kamkoliv jinam, tak je úžasná příležitost se těm dětem tomhle věnovat. A můžete to vzít, prostě nastudujte si biologii, jak to funguje, a v podstatě až dojde na tu skutečnou věc, tak můžete říct a proto, aby se dvě děti spojily, jsou rodiče vybaveni tak a tak, to je jenom návrh, ale můžete to opravdu vzít technicky a vyhnete se takovým těm nepříjemným otázkám a pak už to půjde samo.
0: Jo, to
1: funguje. To.
0: Děkujeme, zdravíme, ať se daří, děkujeme to moc. Naschledanou, dobrou noc, no je to pravda, člověk by měl říct asi tu pravdu hned, nebo čím dřív, tím líp. A teď vlastně otázkou je, a to myslím, že budeme probírat i v některé z dalších nočních linek, právě ta rodičovská lež, ale tak jako obecně, když se rodiče třeba rozvádějí a teď zalžou tomu dítěti ten správný důvod toho proč. Ale o tom příště, teď ještě musíme doprobrat téma, když Čáp přestane stačit. Tak kdo nám to uzavře, to dnešní povídání? Haló, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Tady je čtenářka z Valašska, posluchačka.
0: Ano, zdravím vás, povídejte, jak to bylo u vás?
2: No, já jsem měla dvě dcery, jsou o roku, po roku od sebe a byli jsme někde na vyšetření ve vojenské nemocnici v Olomouci, to si pamatuju, v čekárně nebyl nikdo. A oni měli 3-4 roky. A ve školce se něco doslechli, tak přišli, že mami, jak jsem se narodila. Tak já jsem nevěděla, co říct, tak jak ta paní, říkám, tak tam dole tou malou dírkou si vylezla, byla si bříško. No mami, ale to jsem nemohla vylezt. No vylezla si, to tě vytáhli ven. No a tím to skončilo, zamysleli, přišli domů, byli zavřeny v pokojíku, já říkám, holky, co se děje, a oni brečeli. A měli v ruce, dřív byly takové ty mimo,

0: Mina. Mm-hmm. Dítěve, okay. A my ti vejse, jakou to má hlavu. A ta dírka je tak malá, to nevěle. Takže tím to pak jsme něco vysvětlovali samozřejmě ještě.
1: Tak to už jste potom museli říct zpravdu ven. No. Chudák, hlavička zavařená. Tak děkuju i vám, moc vás zdravím a díky.
0: Dobrou noc.
1: Tak tohle bylo rychle, tak víte co, ještě dáme jeden telefon, tak to bude na vás. No a taky poslední příspěvek čtený, takže než se nikdo dovolá, tady to mám. Ivana mi napsala, to je stručná zpráva. Našich známých farářů v synek prohlásil, že až budu velký, tak budu mít dvě děti. Známý na to. Pán Bůh rozhodne, kolik dětí budeš mít. Jo, ale já to vím, budou dvě. Ohmatal jsem se a mám dvě vajíčka. Všem klidnou. Dobrou noc, Ivana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: i Michal Tučný si na nás udělal čas v rámci nočního vysílání Českého rozhlasu, v rámci noční linky na téma, když čáp přestane stačit. Tady mám ještě taky reakci od Martina, který napsal vlastně reakci na to, když jsem tak jako do plezíru hodil, jestli Radek Pastrňák, který naspíval písničku Vrána, nebo Vrány, tak jsem vzal to jako takovou úvahu, jestli to znamená proto, že se narodili jemu sestry, nebo jestli má dcery, tak tady vidím reakci. Zdravím tě, Honzo, jen chci potvrdit, že Radek Pastrňák má dvě starší sestry. No, prosím. A pak, že to nejde, jde to. Tak kdo bude poslední, kdo nám zavolá do noční linky? Kdo bude přepojen a kdo to celé uzavře? A doufám nějakou milou než plačtivou vzpomínkou. 731 800 900. Vám se to podařilo? Halo, halo, kdo jste?
1: Dobrý večer, pozdní večer, tady Zita. Já mám jednu takovou kratičkou příhodu. Jela jsem autobusem. Babička tam cestovala se dvěma dětma. Takový, řekla bych, chlapeček. První třída, holčička menší, no a babička by je zabavila, tak jim říkala zvěrokruh a tak. No a najednou chlapeček se zamyslel a říká, já jsem blížené. No to se tatínek s maminkou blízali a tak jsem blížená. Takže tohle to bylo prostě rezime dětský úvahy.
0: Moc děkuju i za to, i za tu stručnost, protože fakt musíme končit. Ať se vám daří.
1: Já bych, to jsem to zkrátila.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Ať se daří, samozřejmě děkuju všem, kteří jste přispívali do dnešního vysílání, do noční linky. Vážím si toho, že jste si udělali čas, chtěli jste zavolat a podělit se i o to, co třeba pobavilo vaši rodinu, nebo čím vás zaměstnala hlava, když jste dostali odpověď na to, proč do vaší rodiny zavítá čáp a přinese toho či onoho, nebo ta vrána, případně osvícený Duchem Svatým. Všechno se počítalo, tak ještě jednou děkuji všem vám, kdo jste se dovolali a kdo jste napsali, ať už Zita Růžena, Eva, další Eva, Anna, Melánie, Božena, Jana, Jarka, Staňka, Petra, Věra, Lenka a Jana. Děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Takže teď už víme, jak se rodí děti, to je zásadní informace. Samozřejmě zaznamenal jsem i na internetových stránkách, tam, kam děláte své příspěvky k tématům, tak ty, které byly pro dnešní vysílání, tam budou až do páté raní, to znamená rozhlas.cz/linka. A v pět ráno se to překlopí do nového tématu, do nové noční linky, která bude začínat už dneska hodinu před půlnocí, v sobotu 8.8.2026. Tetelím se blahem, to vám teda řeknu už teď, protože to téma, to jste vlastně tak nějak vymysleli vy a tak nějak já jsem se poměrně rychle ujistil v tom, že proč ne, Honzo, protože tohle tě bude bavit a posluchače snad taky, protože železnici tu můžete milovat anebo nenávidět. Ale když je někdo posedlý železnicí, určitě o někom takovým víte, jak se to projevuje, co všechno je člověk schopen udělat pro železnici, jak moc vy máte rádi železnici, jste jí posedlí, jste šotoušem, víte, kdo je to šotouš? Budu moc rád, když se zapojíte do noční linky i vy. Ano, i vy, kteří jste dneska pasivně poslouchali a jenom tak jste přemýšleli, že byste mohli zavolat, ale ta železnice, to je váš revír, tak se na to těším, až přijede Žehlička, Hurvínek, anebo až budeme muset vyskakovat za jízdy, protože vlak nezastavuje, protože máme zpoždění. Nemáme zpoždění v rámci konce noční linky. Je tu závěr. Prahy se loučí Honza Macon, přeju vám pěkné sny, samozřejmě klid, pohodu, úsměv, loučím se do regionu, do sítě Českého rozhlasu, taky do stanice Pohoda, jsou pro vás připravené další pořady, no a já se na vás těším, už dneska jdu to vyspat pořádně, doufám, že se mi nebude zdát o žádném zvířectvu, ta moje bára mi stačí, no ale když to tak vezmu, k báře by se hodil taky přírůstek. Asi bude úplně jedno, kdo by ho přivedl nebo jak by přiletěl. Ale já myslím, že jako Čáp by byl fajn, ale nevím, jestli tomu porozumí. Nic, to je jenom moje úvaha. Moje posedlost železnicí. Téma další noční linky. Loučí se z Prahy Honza Macon, z Karlína, z karlínského studia Českého rozhlasu. Uklízet, ať nikdo tady nenadává, že jsem tady ponechal nepořádek, nešknuli bordel. A plný páry zítra naslyšenou. Zítra. Do uvozovek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
2: Posaďte se.
1: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
2: Nepovídejte.
1: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
2: Ano, sunejte brýle.
1: Proč?
2: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
2: No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
2: Já už to mám.
1: No sláva.
2: Vy nejste vy.
1: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
2: Všecko znáte?
1: Všechno ne.
2: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta hecovali známí, aby se přihlásil na JAMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

0: metal neberu, já na něj kašlu. A že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nevěděli. Já si to pamatuju, když jste to točili. Totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to točí,
2: ano.
5: Jo?
2: Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, že jste měli za
2: zadkem. Nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár člověk a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menších, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
5: my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradnin, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Ta sakra, musí se snažit.
8: No, ale znáš ho, ne?
4: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
5: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
5: Hele, ty mlč. Ti v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
5: Nasedneš do něj, udáš studenýho adresu, zajdeš tam a předáš studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
5: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se studeným.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej, na mě spolehne.
5: To jo.
4: Fajn. A fantoma máme lepší.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
8: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
9: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
9: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, co bych vám říkal? Divoch, tornádo, uragan, vášně.
5: Něco takového.
9: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl: co si račte přát, pane?
2: Jasu, nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane Nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá plej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa,
4: vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme v háji.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Jsi zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Vy mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Nelejzo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musíš být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde z tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
4: No, kamaráde, nazbíral?
3: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej. Najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. Ten samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrt myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne kšový. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohleto, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomouce, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Možno, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A
4: stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Maře.
5: Pane Luši, jú.
4: To je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Maře.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj. Tam vidí, milý synku, přes 3 dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba.
5: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
4: Čil se, Robečky, napijeme. Lučíme se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otrávíš chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlopi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
5: Taky zdi, na to jich už je. A kdyby to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Nejeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď? A on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svatební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi já říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, se tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal jsem zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii. A před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnil

0: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajuji jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak? Souhlasí?
1: Ano, souhlasí.
0: Prosím.
1: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
2: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
1: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
0: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
1: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
0: Rodiče, prosím pěkně, žijí?
1: Ano.
0: Rodiče žijí?
1: Protože chodili do biografu.
0: No ano, prosím, jste říkala.
1: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
0: Proč na gauči?
1: Já se tam vždycky hraju.
0: A vás si odvíkali karty na gauči?
1: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
2: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
0: Proč jste nevolala o pomoc?
1: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
0: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
1: Ano.
0: A dál.
1: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
0: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
1: Ano.
2: Ke Karbanu?
0: Ano, ke Karbanu.
1: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
0: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
1: Ano.
0: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
1: Nevyhovovala.
0: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
1: A pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
0: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji, vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
1: No tak, my jsme hráli.
0: Pedra?
1: Já jsem vyhrávala, páč od Švindlova.
2: Já že Švindlova?
0: To není dohromady, prosím, když někdo švindluje, jako by čeně vyhrává, on prohrával.
1: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
0: A jak to bylo dál?
1: Já...
0: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
1: Já se stydím.
2: Ona šeptala, pěň.
1: Ne, tak...
0: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
2: Ano, byl.
0: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jeňo. Proč jste to udělal?
2: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
0: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
2: No. Já se divit nemusel, protože já jsem Honza.
0: A pane, podívejte se na mě.
2: Prosím.
0: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
2: Ano, prosím.
0: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo?
1: On se ke mně přiblížil.
0: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
1: Kadlecková.
0: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
1: Jsem chtěla jít.
0: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
1: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
3: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
4: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
5: Ano, já bych doporučil sarčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jen svajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
6: Ty to umíš?
5: Ano, umím.

0: recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky, Sančí hřbet po Moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se Sančí hřbet po Moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
1: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství.
2: S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření.
1: Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.